0: Noc plná hvězd.
1: Byl jednou jeden král a ten měl strašně ošklivou dceru. Princezna byla tak ošklivá, že v celém království nebyla ošklivější. Taková to byla krása. Navíc ještě byla zlá, ukvičená, měla ákné, senou rýmu, psát neuměla vůbec a číst jenom ženské časopisy. Prostě hloupá tak, až oči přecházely. A právě do tohoto království, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl strašlivý drak. Řval, klel, nadával, mával křídlama a zaletupil rum.
2: Den po drakově přistání přišel ke králi komorní, jehož úkolem bylo přinášet jenom samé smutné zprávy. Říkali mu katastrofiol.
3: Přináším velmi špatné zprávy vašemu vysokému urození.
4: Já vím, ty starý ponurý černý pavouku. Blídnám jsem drak. No, chce sežrat princeznu. Máme nějaká opatření?
5: Ovšem, že máme vaše sáhodlouhosti. A dokonce jenom jedno.
2: No?
5: Dát můj.
4: Co?
5: Teda. Já bych mu ji třeba jenom ukázal a obluda se zděsí a odletí.
4: A to nejde. Přece princezna neumí létat.
5: Ale ne, já myslel draka.
4: A tak, ale i to se mi zdá poněkud riskantní. Tenkrát si králové říkali mi stejně samozřejmě, jako my si dnes říkáme já. Pravda, naše princezna už není hezká. Ona dokonce už není ani ošklivá. Ono prostě na ní ještě nebylo vymyšlené slovo. Ale konec konců je to naše dcera a není vyloučeno, že bychom ji oplakávali. A my důrazně neradi oplakáváme. Ergot suvix. To pak se tady nejde nějaký princ, který by se drakovi postavil? Nebo nějaký chuťas s vidlema, pluhem? Kurník šopaný to nebude dělat zadarmo. Dostane půl království a princeznu za ženu, no.
5: Je, to poslední bych jaksi vaše osobní odpovědnosti vůbec nezdůrazňoval. Hrdina by se mohl zaleknout a utéct.
4: Tak teď začínáme být zuřivé, teď začínáme být nepříčetné. To, co my tady máme, vlastně co děláme? No, co děláme?
5: Ten drak vaše pracovní neschopnosti zdá se mi být poněkud blbý. Co kdybychom odbyli nějakou jinou dívkou? Tedy ve smyslu, že bychom lapili nějakou poběhlici, za princeznu ji převlékli, no, a máme vyhráno. Obluda se nažere a vaše koza zůstane celá. Tak co? Jsem váš malý sladký intrika?
4: Dítě jo, co pak o to, ale ono to není jen tak, vzít nějakou holku a udělat z ní princeznu. To musí být inteligentní děvče, musí mít maturitu, musí umět 3 jazyky, musí mít několik vysokých škol, musí umět hrát tenis a zpívat arie u piano. Máme vůbec něco takového v našem feudalistickém revíru?
5: Z toho, co jste s dovolením, jak si vaše záchranná brzda ráčila jmenovat, nemá naše princezna vůbec nic. Dá se říct, že obstojně hraje rugby, slušně střílí z minometu, ale jinak vůbec nic.
4: No, teď to je taky v pořádku, je to naše dcera, ne? Ale já mluvím o té, kterou bychom si jako nadoptovali, jako dceru.
5: A uvědomuje si váš nechráněný přejezd, že ta poběhlice by byla vaší dcerunkou jenom na chvilku? Na malou chviličku, potom se objeví obluda, drak, chrám s ňám zkoust a holka má tak říkajíc po funkčním období. Tak co, neslevíme trošičku?
4: No, já nevím, poslouchej, a je to opravdu takový blb?
5: Koho má na mysli vaše podlahová krytina?
4: No toho draka, je to opravdu takový blbec.
6: No to je velehňup. Extraliga tupců, supermogul s hvězdičkou.
4: Co vám mám povídat, na třikrát přistával ve vaší oboze. A přesto, že viditelnost byla úplně dokonalá, stejně byl na přistání dlouhý. Co vám budu povídat, jedna hlava vygumovanější než druhá. A popravdě řečeno tu sedmou, tu má jenom kvůli rovnováze. Já vám garantuji, ten nerozezná princeznu od pošty.
7: Katastrofio, to já rád slyším. Poslouchej, že tak hovoříme. Já tě viděl včera hrát tenis. No, dobré to bylo.
6: Pravda, trochu jsem se rozpinkával úzdy a zkoušel servis, ale vaše osvětová beseda je příliš laskavá.
7: A zpívat taky umíš. Jednu školu máš vyšší než druhou. My tě zkrátka adoptujeme na princeznu.
6: Ne, ne, ne. Dovoluj si blekotat, dovoluj si blekotat. Prosím, to ne.
7: Ticho. Ticho, babi dám. Ty kuří noho. Nosíš mi se jednu zprávu za druhou.
6: To prosím.
7: Jednu špatnější než první a teď budeš najednou fňukat.
6: Milost, vaše vysokoškolské stipendium, milost. Ne, prosím, dejte mi milost.
7: Ne, konec. Konec, již jsem řekl.
6: Nebo mi aspoň dejte klid, aby lidé věděli, že jsem princezna, tedy vaše dcera, aby mě chátra neopiválovala, až půjdu v převleku.
7: Ale to prosím, je nápadíček. Dejte mi klid. To je nápadíček, klidík ti dáme na tu chvíli, co by ne, dokonce ti ho dáme i s královským prasidlem. Večer přišel komoří do obory, kde drak byl na mol, dvě hlavy spaly, pět jich řvalo. Komoří se postavil před draka, drak se ho prohlídl a lekl se. Povídá.
8: Ty jsi ten, ta princezna. Ano.
6: Odpověděl komoří sváně hnusným hlasem.
8: Jsem zlá, stará, šlachovitá princezna. Samá flaxa a v kloubech mám revmatické změny.
6: A dodal téměř slavnostně.
8: A navíc jsem chlap. Rad ti říkají. Mě říkají česneková panenka.
7: To se na to vykašlu, kde je tady první hospoda s držkovkou.
6: Komorní mu ji ukázal, drak se vznesl, rozbil si několik rypáků o věž a zmizel.
7: Mezitím seděl král na trůně, šťastně se usmívaje přemýšlel, když v tom se rozletěly dveře a dovnitř vesele vběhl komoří jako princezna.
9: Táto, tatínku, já jsem tak šťastná, statečný komoří mě zachránil a ty mu dáš půlku království. Já jsem tak šťastná, tačko.
10: Co si to dovoluješ, ty vohrábla? Ty šlajšno, ty tuho, ty tunele, ty rochu v týna.
9: Ale já jsem přece vaše dcera, dcerulinka a statečný komoří mě zachránil.
7: Co ty to? Ty jsi komoří?
9: Nejsem. Jsem tvoje dcerulinka, přijdi v čím penzionátu a stokrát jo. A mám na to glejt.
7: Už tomu rozumím, jenom že já mám tadyhle, víš? Za ušima, tak chci vidět komořího. A hned, aha.
11: Tady jsem vaše posuvné bednění.
7: Tak chci vidět svoji adoptivní dceru.
9: Tady jsem, tato, tatínku. A dáš mě komořímu a dáš mu tu půlku království. A ne tu zaostalou, tu progresivní, jak tam mají manufakturu komína, retenční nádrž.
7: Já jsem tě upozorňoval, že mám za ušima. Ceruško, ukaž mi ten glejt, až si ověřím jeho pravost.
12: Ale my nic nevidíme.
10: My žádný glejt nevidíme a v tuhle dobu královská dcera bere hodiny boxu v zámecké gorilí kleci. Takže ty jsi podvodnice a my tě dáme otrávit rybím tukem žluklým.
9: Milost, milost, jsem to já, váš černý pavouk, váš černý kořen, Radik Snigger, to já jsem, komoří, to já jsem zachránil princeznu.
4: No vidíš, že to jde, komoří. No tak my teda to království, tedy půlku toho království dáme.
9: Díky, vaše osvobozená domácnosti.
4: Ale zároveň k tomu ti přidáme taky svoji jedinou apokalyptickou dceru.
9: Pomoc? Ne, Hilfe, draku, prace, já si byl sežraný, pomoc!
4: Milé děti, jistě jste si všimli, že tato pohádka ze začátku byla hloupá. Nicméně ke konci byla mnohem hloupější. A víte proč? No protože se jmenovala Hloupá pohádka. Dobrou noc.

0: Noc s hvězdou.
1: Nastalo ticho. Jen oheň praskal a vlhká dřeva v něm syčela. Podezřelý stín se kradl v té chvíli za zády trampu. Byl to Matlafousek, vyslaný svým pánem, aby přinesl něco k jídlu. Psí čenich se vnořil do jednoho tlumoku a ukousl k bytě spletence vurtů jednu uzenici. Jako duch plížil se chytrý psík zpět se svou kořistí. Za chvíli si již podpalubí pochutnával budulínek na uzence a Matlafousek zhltnul slupku. Zatím nahoře na palubě povstal tremb bivoj a zvolal. A teď, kamarádi, dost smutných melodií. Loď je naše, řeka bude naše. Nuž horujme a pijme. Radostný řev otřásl palubou. Šerif Jack Aspirin vnořil osmahlou paži do batohu a vytáhl pletenec vurtů. V příštím okamžiku zbledl. Proklatě, zamumlal. Bylo jich přeci 6! 6 párů očí pohledlo zděšeně na 5 uzenic, které se strašidelně houpaly v ruce Aspirinově. Duch lodi se mstí, zaučel Nick Wharton. Nepříjemné mrazení proběhlo všem po zádech. 6 mužů a 5 uzenek, řekl Forbes. Víte, co to znamená, hoši? Jest na některém z nás, aby následoval příkladu o něch hrdinů, kteří v polárních končinách se obětovali, aby uchránili druhy nedostatku potravin. Nick zvedl odhodlaně prošedivělou hlavu. Jsem již star, řekl drsně. Buďte zdraví a zůstaňte celými muži. Po těch slovech se vrhl do vln. Se slzami v očích stálo 5 zálesáků u lodního pažení a pohlíželo za hlavou Nikovou, jaký proud unáší. První promluvil tramp Ping-Pong. Ubohý Nick, kam ho asi vlny zanesou? Jsou místa na vodách, kde není zdrávo ani odvážnému muži. Nedej bože, aby se dostal do ďáblovy propusti, pravil Jack Aspirin. Kde je vlastně ta ďáblova propust, ptal se bivoj. Neslyšel jsem nikdy to jméno. Nevím nic o takové propusti, krčil rameny Ping-Pong a hleděl tázavě na Joe Čiklece. Což neznáte příběh o ďáblově propusti, zeptal se Čiklec. Záporné mručení letělo kolem ohně. Joe si pošinul širák do čela a začal.

Já neprožil jsem zatím žádnou válku. Ale historie mě už taky honila v ulicích. A viděl jsem tanky nejen na přehlídce. A slyšel střelbu tam, kde den předtím zněli.

0: Noc plná hvězd.
1: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce, to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dáti studená školní chodba, vnímavé duše.

Nejlepší dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazí v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazím. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych v zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkankou Derdy das psí vocas. Když to vůdcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. Chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt údolní přehrady nebo operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dáti své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru, moji jakost. A samozřejmě podpis.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Minulý víkend se stal britský stíhač Eurofighteru na chvíli celebritou. Jako první v letounu NATO totiž sestřelil ruský dron nad ukrajinským územím. Pilot vzlétl z rumunské základny, cíl spatřil 1,5 kilometru od rumunsko-ukrajinské hranice a raketou země-vzduch ukončil její bezbožnou misi. Alespoň tak si to představují a vysvětlují ti západňáci a hlavně ti, co u nás pořádají sbírky svíček pro ukrajinské hochy v zákopech. Britské ministerstvo obrany už výkon pochválilo jako profesionální a vedoucí v NATO si mnou ruce. Kde přesně leží hranice mezi leteckou policejní akcí a přímou účastí ve válce, nám ovšem nikdo nezdělil. Není to zřejmě tolik podstatné, hlavně že Londýn jednal rozhodně rychle a s použitím stíhače NATO s raketou NATO a ze základny NATO, a to nad cizím územím v cizí válce. Prostě operace ochrany partnerů jako vyšitá. Britský premiér mezi tím varoval občany, že kvůli válce v Perském zálivu zaplatí více za energie, potraviny a letenky, a to s určitostí nejméně dalších 8 měsíců po jejím skončení, ale to je zanedbatelný detail ve srovnání s tím hrdinným činem naťáckého pilota, který splnil rozkaz sestřílet dron jaderné velmoci. Svoboda má přeci svou cenu. Politici stojí před kamerami v zátiší zbraňových systémů a lidé stojí u pokladen s čím dál prázdnějšími peněženkami. Je to zkrátka dělba práce v rámci dělby údělu v liberální demokracii.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý den, soudruh řediteli. Prý jste mě volal.
2: Snad dobré odpoledne, soudruh Křivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
1: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruh řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
2: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruh Křivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
1: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
2: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
1: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
2: A vidíte, soudruh Křivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
1: No jo, to je pravda. Ta kravata jaksi barevně neladí, že? Ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že si...
2: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak hupnala. A co je s těmi dodacími listy za Krostroje?
1: Které dodací listy máte na mysli?
2: No které, všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
1: Jo, to bylo Josefa.
2: Co ono? A 1. dubna je apríla. Mě soudruh Křivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy, co, kde jsou?
1: Máte úžasný přehled a paměť, soudruh řediteli.
2: Podívejte se, soudruh Křivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
1: Prémie. Já vím, důsledky.
2: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
1: No, dodací listy, já opravdu, soudruh řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo jim musel sebrat cestu, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
2: Já vám řeknu, co by to chtělo, a taky to udělám, soudruh Křivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
1: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudruži. Dovolíte, soudruži, tedy já si musím tu zavolat. To je domluvený. Jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka. Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo. No tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmovat, jo. Prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude jistě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo. A teď, Helenko, jo. A 3 kroky vlevo a 3 kroky vpravo. Rozumím, no. No klid, no. No a potom bude na večeři, co? Jo? Tak fajn. Tak pa, Helenko, pa. Víte, soudruh řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
2: No, vy jste z těch bylo půl. No. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
1: Jo. Stará kamarádka, víte, no. Ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
2: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruh Křivánku, že to by tak dál nešlo.
1: No to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. To je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj, Ludvo, tady Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody 2 tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu třetí otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý, no dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plivule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludo. Co, ale no tak klid, klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý, dobrý. No tak ahoj, ahoj, ahoj, nazdar, nazdar.
2: To byl náš zlatý Ludva?
1: To byl, to byl, to je můj, můj dobrý. Starý kámoš, no. No. Tak já ho trochu trénuju, víte. Ne. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, já, že?
2: Jsem, ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, no. Že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit. Píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých jo. spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Jo. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruhu Simánku, to bychom si nerozuměli. To...
1: Jestli dovolíte, já bych se zase ještě potřeboval zavolat. Já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
2: No, prosím, to...
1: Jo, od Ludví, že to máme.
2: Že byste snad mohl od sebe, ne?
1: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
2: Jo, on čeká.
1: Spojte mě, soukromá ministra. No, do pracovny, do pracovny. Ale no, samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřenách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla? Rudla, jo? Ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, no od Ludví, no jo, jasně, no. Co? No, no tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v 14:30, no já to tady tak ve 2 zabalím, co?
3: Jednou.
1: Jo,
3: no.
1: Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Co? Jo! Ty se! No jo. Tak dobrý, fajn, fajn. Tak tě, měj se, ahoj, Rudla. No. Teď je 14:30, že jo, 14:30 přijede Rudla.
2: Promiňte, soudu, Přivánku.
3: Prosím.
2: To byl přímo, to byl...
3: To?
2: To,
3: to byl.
2: To byl.
1: Rudla.
2: Jež.
1: Tak kde pak jsme to skončili, soudruhu řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
2: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já tohle zařídím. To by... Emilko.
4: Prosím, soudruhu řediteli.
2: Napíšeme, ty napíšeš dekret,
4: ano?
2: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudruha Ksivánka. Jak pak se jmenují soudruhu křesním?
1: Přece Víťa Pepičku.
2: Víťa, jmenuji vedoucím oddělení soudruha Ksivánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluji ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
1: Josef, díky.
2: Soudruh Ksivánku,
1: no.
2: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudruhu Rudlovi. Totiž soudruhu, no.
1: Já vím.
2: Jo.
1: Já vím, koho myslí. Spolehnice. Se mě.
2: Emilko?
4: Prosím.
2: A teď mě zavolej ministerstvo.
4: Ale...
2: Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat samé papírování a papírování.
4: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
2: no,
4: zapomněla
2: co
4: jsem.
2: Pak, co pak,
4: celý den dnes nejdou telefony.
2: Přinesta mě, Křivánka!
1: Ty jsi mě volal, Pepo?

to jsem já, každou chvíli se v trní zamotám. Měsíc ne a ne svítit, jen podle hlasů, jak se zdá.

0: какая человеческая, никакая человеческая, сила меня оттуда не выгонит, не выгонит, не выгонит.
1: Красная песня, клауне.
0: Proč vy mě říkáte vždycky v tomhle místě, v každé hře mě říkáte klaun?
1: Protože vy vždycky v každé hře v tomhle místě se přestanete chovat jako herec a začnete se chovat jako klaun.
0: Vy jste taky přeci klaun.
1: No jsem, byl
0: tak jak rád. Vy jako klaun můžete poznat, jak se chová herec?
1: No ne, já jsem poznal, že jste klaun z toho, že jste si tady zatáhl tu poponku a začal jste si povídat.
0: No já si sem chodím odpočinout, povídat s lidma.
1: No tady se... Ne...
0: Klaun může, tady se dá povídat o všem.
1: O všem?
0: O všem chcete, o všem na vlastní riziko, samozřejmě.
1: Z toho jsem právě poznal, že nejste herec, protože herec nemůže vyjít ven a odpočívat.
0: Jak to, že ne?
1: No nemůže, tedy...
0: Herec nemůže si jít odpočinout, no, ten porád hraje.
1: No jo, no ne, to je tak, podívejte se, herec si taky odpočine, jenže nemůže kvůli tomu opustit děj. Aha. Nemůže opustit postavu, roli.
0: Takže on vlastně si odpočívá...
1: Uvnitř jen tak.
0: Aha.
1: Takže on si i zalehne, zdřímne, oddychne.
0: No, ale jak potom ví, že má pokračovat?
1: Aha, aby nezaspal šlák on.
0: Ano, ano.
1: No tam je člověk od toho.
0: Ten do něj šťouchne.
1: No to nemůže na jevišti šťouchat.
0: No ne, bydlem tady.
1: No to by bylo vidět.
0: Ale černým bydlem proti černému pozadí to nepoznaj. No,
1: když je černý pozadí, každá hra má jiný pozadí.
0: No tak bude mít každá hra jiné bydlo.
1: To by bylo moc bydel.
0: Že? No bude to navrhovat bydelník, že ano?
1: Jo, že
0: by... A bude to dobré bydlo být bydelníkem.
1: No jo. Ne, tam není bydelník, tam je jinde člověk, tam je takhle. Jak končí divadlo, jo?
0: To není divadlo tady, to je jeviště.
1: No.
0: Tady se jevějí věci, tak je to jeviště. Na ty věci, co se jeví, tady se hledí, to je hlediště.
1: Ano.
0: A ty, co se dívají, jsou diváci. A to celé je divadlo.
1: Divák. Taky to může být od diviti se divák.
0: No ne, ne, ne, ne, ne. No jsou taková. Tady divadla, která jsou dividla, kde se divějí, když přijde divák. Ano.
1: No tak tam, tedy na konci takhle, jak se to říká, prken.
0: Která znamená svět.
1: Svět, ano. Tak je taková, v divadle je taková věc.
0: Takový edémek, takový otok.
1: Jo, jo, jo. Takový, ano.
0: Jo.
1: A to je z tamtý strany té ozdobení.
0: No ovšem, za ty peníze by něco viděli, to je.
1: Když to z téhle strany to není ozdobený, nýbrž naopak.
0: Naopak?
1: Naopak. Je to vydlabaný.
0: To je vydlabaný.
1: To je úplně vydlabaný, to je vykotlaný.
0: To je vykotlaný.
1: Jo, takový altánek je tam, jo.
0: Takový kiosk.
1: Jo, kiosk. A tam právě je ten člověk.
0: Takový malý člověk?
1: No, malý český člověk. A ten tam je a všecko řídí.
0: Ano, to pak. Malý český člověk, ten strašně rád všecko řídí. No. Tam se to...
1: A... Ten tam sedí a přesně ví, co kdy kdo má říct.
0: No ovšem, malý český stojí. Hlavně co prej kdy kdo měl říct.
1: Ano.
0: No.
1: Samozřejmě, že by si to nemohl pamatovat.
0: No ne, na to má notes, to má notes. A kdyby se nedej pambu něco nebo tak, tak jo. Tenhle notes zahodí a jiný otevře.
1: A ten právě říká, ty řekni tohle a ty mu takhle odpověz, že jo, a ty odejdi, ty umři, ty si rozmysli, Mařenko, všecko to jaksi.
0: Ale to tak rozděluje.
1: Jo, jo, jo.
0: A spravedlivě?
1: Malý český člověk.
0: No to mě na to mate právě.
1: To nedělá ze sebe, to má všecko, to je zjištěný, to on ví, ten už mluvil 2 minuty, tak dost. Ta už nepromluvila hezkou chvilku, tak jíta, že jo? Teď by měl mluvit tamhle ten, ale nemá zaplacený příspěvky, nic.
0: To já to takhle nemám cuknutý tady, že ano? Já si tady musím odpočívat,
1: no,
0: protože
1: musíte pochopit,
0: hraju v těch středověkých hadrech a v té antice.
1: Jo.
0: Já už nehrál v civilu, v takovém saku střih fenka. To už, abych stál třeba takhle u okna.
1: Jo.
0: Zvonil telefon, halo. A to jsi ty, Noro.
1: Noro?
0: O, co? A Olaf to ví? Kdo mu to řekl? A Ingrid Bergmanová. Hle, hle, hle, hle. Proto ona včera se na mě tak koukla jako vlčák na turecký med. A co děti? Mají spalničky. Noro, no tak přijď zase jako obvykle, ano. Ve 3 hodiny. Ano. Ano, bez stohu. Noro, vem sirky, bude požár. To ještě hraju.
1: Já vím.
0: A opona.
1: To je krás. A proč by si nezahrajet něco takhle civilní?
0: Já nevím, oni mi nic nenapíšou takového, snad se... Snad mají dojem, že bych třeba poznal, že to je blbý, nebo něco takového.
1: Proč nenapíšete něco vy?
0: Tak... No, protože mám dojem, že oni by poznali, že je to blbý.
1: To je tak... Jste autor, tak bych si napsal hru.
0: Takovou. Autor, pane, co autor? Já jsem tady taky, co mám dělat dřív? Já jsem tady vedoucí. A už tady od rána, když vy ráno sedíte v posteli a máte na peřině pěkně tác a tam máte snídaně a v jedné ruce Stanislavského a v druhé ruce rohlík, tak...
1: Ne, ve obou rukou mám.
0: Stanislavského, jo. A jaký to vajíčka? No tím Stanislavským, jo? No tak když vy se takhle živíte, já už jsem v kanceláři ráno a už tady a od 8 hodin zakládám kopíráky, no. Pane, víte, co to je faktura A?
1: To nevím.
0: Já taky ne, musím to podepsat.
1: Ovšem, teď jste narazil, mistře, na otázku.
0: Ano.
1: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
0: A.
1: Takže kdybyste dovolil, já bych ano. S vámi učinil takové...
0: Takový intervivárium, ano.
1: Ano,
0: ano. Ano, ano. Vy jste od novin.
1: Kde?
0: Ne, já myslím v celku, jako.
1: Jo, tak, to
0: ano,
1: jo, to
0: ano,
1: jo.
0: Já jsem
1: jo.
0: Hned poznal, že jste od novin. Ano? Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
1: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
0: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
1: No. Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
0: Ano, ano, to bude originální, ano.
1: Takže já položím otázku.
0: A já ji zvednu.
1: No ne. Já to myslím obrazně.
0: A obrazně.
1: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
0: Vy nemáte odpovědného redaktora?
1: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
0: Aha, aha, ano, ano. Že to je dělba údělba.
1: Takže já začnu.
0: Prosím, jo. Prosím.
1: Jste připraven?
0: Jsem připraven.
1: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. První otázka, jste připraven?
0: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
1: To si počtou lidé.
0: Jste připraven? Ano. Jsem to si připraven. Počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
1: Ano, ano.
0: Tak to tam nedávejte, ano. Ne?
1: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
0: Ano, sem.
1: Sem. Je.
0: Ano, sem. A nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
1: Co to? To už je na vůli toho, kterého, že
0: ano.
1: Jo.
0: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
1: Myslím, tudíž sem. To je známý.
0: To je nějaký filozof, ne?
1: Ano. Descartes.
0: A Descartes. To byl filozof?
1: To byl filozof. Francouzský.
0: To byl francouzský filozof?
1: Francouzský filozof.
0: Jaká to byla škola, to nevíte?
1: Patrně metafyzik.
0: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
1: Já to škrtnu, aby nebyl průšvih.
0: Fuj, to jsem se flek.
1: Proč?
0: Já myslím, že řeknete průhonice.
1: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi. Takže ani nejste ani připraven. A já začnu druhou otázku.
0: Ano!
1: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
0: Prosím?
1: Kdy procitáte?
0: To je latinsky?
1: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
0: Te de procitáte?
1: Ne, kde, kdy.
0: Ne, kde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
1: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali. To ne, to zase...
0: De procitáte?
1: No, kdy vy ráno...
0: Kdy procitám?
1: No!
0: Frühlingsrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
1: Jakmile se probudím. A probouzíte se?
0: Hned po procitnutí, před procitnutí.
1: Aha, takže po...
0: Ano.
1: Popřed, jo. A mezi tím?
0: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
1: Mohu to o vás napsat?
0: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
1: Tak to bude něco od vědy.
0: To bude něco od vědy, jo.
1: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
0: Mám pomalý metabolismus.
1: Stejně se říká, co všecko máte.
0: No, tak.
1: No jo, máte.
0: A napište, že mám dva, ať mají stek.
1: Jo.
0: Jeden rychle, jeden pomalej, je to.
1: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
0: Ano, každý a bez poukazu, jo. Že ano.
1: Tak to máme metabolismus 603, jo?
0: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
1: Fiat, ano.
0: Ale ten Fiat mám doživotně.
1: Jo?
0: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
1: Pochopitelně, to je. Tak to máme ty metabolizmy,
0: ano,
1: jo?
0: Ano.
1: A to se koná kdy? Tedy...
0: No ráno, časně, kolem 11.
1: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
0: Ano.
1: No a když jak si procitnete, tak...
0: No tak potom na mě vlítne údržba.
1: Údržba?
0: Údržba, a to mě drhnou čistěji.
1: Myčky?
0: Myčky.
1: No. Myčky.
0: Myčky, až po pás a od pasu myči.
1: Myči.
0: A potom myči? Tedy česačky a...
1: Ošněrovačky na bodky,
0: a šněrovačky a
1: oblékačky.
0: A zapínačky, oblékačky.
1: Vazačky jistě na to, že jo?
0: Ano.
1: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
0: Halekačky ne. No, když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
1: Jo. No a pak je snídaně, ne?
0: Pak je snídaně, tedy kaviár, že ano, a zapím to šampaňským.
1: Vy snídáte šampaňským?
0: Ono není nic dražšího.
1: Jo. Pravda. No, a po snídaní to se jde.
0: No, pak tedy jdu, se zakládám to, až ano, pak zase, když to tady udělám, tak jdu domů. Na oběd, to se prosím zeptejte mého kuchaře, to je lepší.
1: To si nechám volné, myslíš to? Zeptám se přímo kuchaře, který mě jistě řekl. Taky moučníček?
0: Moučník tapiár.
1: No a po obědě, no?
0: No potom omdlím, že ano,
1: no, tam...
0: A kolem páté hodně nějak zhumace.
1: Tedy s hudbou jistě, ano. Harfy, že jo?
0: Ano, ano, a pak mě vezou do divadla, že ano, a tady mě naličej a daj na pustěj, na jeviště. To mě držej, až je šlágvort.
1: Tak pustěj, jo.
0: Tak mě pustěj, já jsem vlitnu a tvořím.
1: Ano, 18 lidí vás drží. A vy tvoříte, jo? Jo. Tak to máme všecko vlastně. Teď, kdybyste dovolil...
0: Prosím.
1: Já bych to zhrnul. Já to zhrnu celý.
0: To bude dobré, zhrňte to.
1: Já
0: ano,
1: to zhrnu v takovou dosti smělou formulizaci.
0: Ano, ano.
1: Já to zhrnu ve větu, že trávíte den v činorodém ruchu.
0: To je blbý, to se bude líbit.
1: No. A teď, kdybyste dovolili, abychom naše interview zakončili takovým, abych tak řekl, průhledem do soukromna. Takovým nějakým, bych řekl, nahlédnutím do vašeho...
0: Do duše.
1: Intima, intimna.
0: Intimna.
1: Intimna.
0: Ano.
1: Byly činěny přečetné dotazy z řad našeho čtenářstva, zda dlouholetým soužitím s paní Chotí, jak si v rodině nenastal u vás určitý proces, který bychom lidově mohli obsat jako jistá podpantoflizace.
0: Podpantoflizace, no to je nesmysl.
1: Ano, rád vyvrátím, rád vyvrátím.
0: Samo sebou, že tedy dlouholetým soužitím manželů dochází k takové, řekl bych, takovému srůstu, názorovému srůstu.
1: A velmi správně řečeno.
0: Kdy ty názory, které původně jsou dosti daleko od sebe, se ano. stále zbližují, ano. až konečně její nabídou vrchu.
1: Ano.
0: Ovšem, já jsem tomu čelil už z svého mládí, já jsem dlouho ženat.
1: Ano.
0: Jsme se dohodli s mojí paní, že budeme ovšem rozhodovat společně.
1: Velmi moudré.
0: Ona rozhoduje o těch maličkostech a já...
1: Podružnostech. Velmi moudré.
0: A o velikých zásadních věcech rozhoduju já.
1: To je velmi moudré řešení. A prosím vás, ty podružnosti, to je...
0: No podružnosti, jako například... Co s penězi, které vydělám, že ano? Kdy mám odejít z domova, kdy se mám vrátit, že
1: co
0: ano?
1: Na sebe?
0: Co na sebe, kdy bude oběd, kdy bude večeře?
1: Kam večer?
0: A ano. tyhle maličkosti běžné...
1: Rozhoduje paní.
0: A takové zásadní věci...
1: Například?
0: Jako například, jaký je náš poměr k Tajvanu, to dělám já.

napsal jsem si píseň. Je to píseň tato, melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Já ho chápu, já mu rozumím, já jinak písně skládat neumím. Možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci, propadl po zlátku peněz a slávy. Jenže co s tím, když mě to tak baví? Milý pane, promiňte, že hraju,

a bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně, děvkař a frajer tvářící se pyšně, zhouba národa, špatný vzor, krycí jméno Nevermore. Promiňte všichni, že ještě hraju, já se kaju. Promiňte všichni domácí i cizí, já už mizím, pomalu mizím.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před 35 lety v dubnu 1991 prošel pražskými ulicemi pochod Moravanů. Výrazně se tehdy ukázaly snahy o obnovení jejich zemské samosprávy a přihlášení se k moravanství. Dříve se tak však událo ještě na počátku 10. století, kdy nastává rozvrat tzv. Velkomoravské říše a zániku politické jednoty obyvatelstva na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. Politické centrum se přesunulo z Moravy do přemyslovských Čech. Kníže Břetislav I. se pak tehdy k moravské zemi zachoval jako k dobytému území a rozdělil ji na 3 udělná knížectví. Částečnou nápravu neblahého stavu přinesl až rok 1182, kdy vzniklo moravské markrabství pod markrabětem Konrádem II. Otou Znojemským. Po vzniku Československa se na Moravě plně upevnilo československé, respektive české, národní vědomí a moravanství se projevovalo jen jako zemský patriotismus. Po únorovém převratu v roce 1948 bylo pak zemské zřízení zcela zrušeno a o obnovení nepomohly ani snahy moravské samosprávy v roce 1968. Morava tedy je a není, i když zároveň není a je, ale především je půvabná, jak trefně napsal svůj článek o moravském uvědomění při dnešní příležitosti doktor Zdeněk Koudelka.
3: Na stránkách akademie
4: ztrátyanalezy.info
3: ztrátyanalezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
2: Pochlá pane redaktore doktor Capec.
1: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
2: Ano. Ano.
1: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
2: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
1: A milujeme národ, že?
2: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
1: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
2: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
1: No například, které sporty, tak namátkou, že?
2: Například ta gymnastika.
1: Gymnastika, to je krásný sport.
2: A to je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
1: Nebo rozkročení přes kladinu.
2: A nebo zánožmo přes kladinu. Nad rozkrokem únožmo.
1: To je krásné. No já si myslím, že kladina to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
2: A dost se opomíjí.
1: Podívejte se, já chodívám mnohdy
2: na kladinu?
1: Ne,
2: na hodiny, ne? Nechodíte se
1: právě, no tak já jsem právě
2: kladinu?
1: Nechodím, ale že chodí.
2: Já jsem jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
1: Chodí do kladiny jako na hodiny?
2: Do kladiny, jo.
1: Jako se chodí.
2: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
1: Jako je třeba do houslí se chodí,
2: ano,
1: že jo?
2: Ano, ano. Tak po té kladině ona nejen chodí, ale oni se musí i válet pod tou kladinou
1: ano.
2: Občas, víte.
1: Ona má prostě svou soukromou učitelku kladiny.
2: Kladiny.
1: Ano.
2: Protože ono jí to nešlo ve škole. Víte?
1: Nešla jí kladina, no.
2: Tak ta jí dává kondice v kladině.
1: No, kladina je těžká.
2: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
1: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
2: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
1: Ano.
2: A nebo i na ty madla zase s tím koňským... To, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
1: Ano, bez madel, ano, jistě.
2: Tam mají několik koní s madlama.
1: Ano.
2: A kozy bez madel.
1: Kozy bez madel.
2: A ty se skáče zase.
1: Bez madel, ano.
2: Ano.
1: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
2: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
1: Kruhy, ano.
2: A kolovadla.
1: A proč se vám to tak líbilo?
2: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano. Buď horní nebo dolní,
1: ano.
2: A houpal se,
1: ano.
2: Sem a tam.
1: To se vám líbilo?
2: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
1: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
2: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
1: Ano.
2: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama, ale ještě dokud to nebylo jako to, víte?
1: Ano, ano, jistě, no, samozřejmě. Tenkrát jako
2: to bylo pochopitelné.
1: Dneska už jako je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
2: Žádný kruh nemáme takový.
1: Jistě, takové
2: kruhy. Prosím. Kruhy.
1: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
2: Jako hrazda.
1: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
2: No to je pravda.
1: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají...
2: A hrazdu prostě... nemají.
1: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
2: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí. Už ve škole, víte. Velice málo, když jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
1: ano.
2: Který by jim vysel od stropu, aby mohli šplhat po tom provaze taky.
1: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
2: V žádné rodině, víte.
1: Já pro
2: ani
1: vás...
2: gorotky už nemají doma lidi?
1: Ano, no tak jako jsem tam gorotku jednu nebo dvě mají, ale...
2: Ale ne že by měli... pořádný, aby měli všech...
1: Třeba celý chov?
2: Ano, všech třeba 40 gorotek.
1: No.
2: To nemají.
1: Ano.
2: No,
1: já jsem
2: tak taky už ani nikdo neví,
1: jednoho doktora
2: jak se to hraje.
1: A ty měli griotku doma.
2: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradí, víte.
1: Ano, ale gorotky to...
2: Gorotky to prosím, no.
1: A nebo třeba stůl, takový ten...
2: Víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
1: Tako na odbědvání to mají stůl.
2: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
1: Ano, takzvaný skákací stůl.
2: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý.
1: No, nebo
2: lidi,
1: že by obědvali na tom skákacím.
2: Na tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat. Vždyť taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
1: Že by se prostě koupil skákací stůl.
2: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorodky.
1: Myslím si, že jako...
2: Já jsem znal takovou jednu gorodku. No ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
1: No tak, ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
2: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorodkama.
1: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
2: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho,
1: to je obdobná
2: do toho topůrka.
1: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
2: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
1: No.
2: Aby měli doma takový ty hole.
1: Ano.
2: A strefovali se do těch dírek, víte?
1: Nebo jamky.
2: No, do jamek, no. Ano.
1: Protože jako...
2: Nemají tak, udělaný jamky, no.
1: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
2: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
1: Ano.
2: Dělíte si jamky.
1: V bytě si udělejte jamky.
2: Udělíte si jamky a můžete golfovat.
1: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna ta namátku.
2: Nebo hokej.
1: No, hokej, no tak, že by si někdo... Doma jako to.
2: S hokejkou.
1: To já myslím, že ne, já. Víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba no tak takový sport, no tak mě tak nenapadá.
2: No ten taky je.
1: Tak děkuji vám.
2: Prosím.
1: Naschledanou.
2: Děkuji.
1: A prosím. Děkuji. No.

Kde jsou ty starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva sem na ní kejv, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi on a my a otvírali sejv.

zrvali se mnou plepky, dali mi na žiletky a flašku šanoár. Kdybych býval pro milenku každý,

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem záhrobí.

0: hvězda.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem: já dnes mám vanu plnou fialek,

vás já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

0: Noc plná hvězd.
1: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
2: No, na čtyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
1: Ano, ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
3: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takovej mladej mi připadá.
1: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
3: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, švestkový knedlíky, škůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
1: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
3: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
2: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
3: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
1: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
2: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
1: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
2: On nebyl pojištěný?
3: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
1: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
2: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti...
2: Jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
2: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
1: Ne, ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
2: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
2: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním nahračala, do vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
2: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
2: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
2: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
2: Vodu.
1: Prosím.
2: Dejte mi vodu nebo vomdlím. Ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svým životě neviděl.
1: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
2: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
1: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
2: Nemá?
1: Ne.
2: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
1: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
2: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Cpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
4: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
1: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
4: Na, koukám, že jste z toho celá bav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
2: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
4: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužského, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučil.
2: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
4: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
2: To se tedy hrozně mýlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
4: A to se velice mýlíte, já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla, v tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
2: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
4: No, to se divím.
2: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
4: No, tomu se ani nedá věřit.
2: Jo, jo.
4: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka. Ženská jako vy.
2: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
4: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete řec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štět, ne. S tím se nedá nic.
1: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
2: No počkejte, vy se do toho laskavě nepekte, jo.
4: Jak to mluvíte s panem notářem?
2: Tak co
4: za zase, prosím,
2: ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
4: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
2: Tak si ho opatrujte. Mě nenutí, abych se stala znova vdovou.
4: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
2: Jo, vzala. teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
4: Oh, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
2: Okamžik.
4: Úředně to, ne, prosím.
2: To byl můj nápad, já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
4: Prosím, poznamená, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
2: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
1: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: 200? Drahej strajíček. Ten marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
5: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
2: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
1: Moment, moment, ještě jsem neskončil.
5: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
2: On měl auto.
1: Bohužel. Od sepsání závěti do jeho vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
5: Ano, přivedli úroky, že?
3: Ano,
1: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
5: Očích klesá i on.
1: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
2: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
5: I já jsem tratil, dámo.
2: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
1: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
2: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
5: Vy mě mluvíte z duše.
2: Mně nikdy nešlo o peníze, nikdy.
5: Mně mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
2: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefon.
5: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
2: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
5: Ale nemusíš.
2: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
5: Strašně. Já a alkoholík, jedno pivo a dost. A na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
1: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

0: Je 5. ráno.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Právní systém v našem státě nefunguje. Respektive funguje, ale pouze někdy. A když už tak pouze pro někoho. Pokud se justiční mafii kdykoliv zachce a politici jako kolaboranti Fiala a Rakušan to potvrdí, klidně odsoudí člověka za nic. Ano, doslova za nic, co by bylo v rozporu s českými zákony. Přesně toto prožil Pavel Křivka, kterého zjevně protiprávně tahali po soudech a odsoudili za písmeno Z, které nosil na mikině. Stejně jako za Husáka, kdy mu zase chtěli napařit káznici za to, že zpíval písničku. Že je to protiústavní, myslíte si? No a co? O to přeci vůbec nejde. Této mafii jde pouze o to zastrašit všechny podvolené občany, aby přemýšleli, aby nespívali, aby je ani nenapadlo nosit třeba nějaké oblečení, které si právě chtějí vzít. Ne. Česká republika ještě není právním státem. Fiala a Rakušan po sobě zanechali spoušť a Andrej Babiš ji zjevně nehodlá řešit. Poslanci z vítězných voleb, tedy spolek Ano i ne, se totiž buď bojí, nebo spíše ani vůbec neví, jak s těmito mafiánskými strukturami, které za poslední roky předchozí vlády zbytněly, naložit. A tak je dál nechávají. Nechávají je dál ničit naše životy, lidí zemí koruny české. V naději, že se jich to v parlamentu ani ve Strakově akademii náhodou nebude týkat. Pavel Křivka, který je dlouholetým překladatelem, botanikem, biologem a několik let bojuje proti klimatickým nesmyslům, má však jasné názory na zahraniční situaci i svobodu, pro kterou stojí za to nasazovat krk. Celý rozhovor s ním na naší protiproudní televizi proto stojí určitě za shlédnutí. Podívejte se.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

Máš je úpa, ohřed je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je malý, no a je moravice, hornát, hnilet, beronka, mžela, torice, váh, úh, žiletavka, je výšovka, stará říka, nová řeka, lužnice a zlatá stoka, já tu zemi

já znám, tu zemi znám. Boubínk, Vilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Ďumbír, Kryváň, Lysá hora, Velká Fatra, Černochov, Sněžka, Ještě má Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvínger, Váchovka, já tu zemi znám, já rád tu zemi mám. Dá se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi, znám.

0: Noc s hvězdou.
1: Když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dal. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učili českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čeho mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. A měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plat za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jungmannově ulici na Novém Městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušína. Pán v létech, táhl mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvořeným, jejím stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy, že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působí. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj. I sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem, prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu a ještě žádný Nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastický. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasoupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejský? Ne. Vojské sloveso? Ale jako řecké sloveso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. A, alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radši te vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že ano, jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. A, je empirický? O, a je taky, systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost, žáku s tak skvělou inteligencí bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě. Já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak bojíte, člověče? Nebo bojíte? No, proč vy se tak báte. Já vás nebudu zaščilovat. Nemějte stracha. Ne. Strach nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte, ne. Systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne. Nebo prospěšná. Co to je, když ano. No a vy se nebáte, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrstí, že ano. No tak můžete začínat. Ne. Začít nebo začnout. Mohl jsem, tak jsem tedy začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní, pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylítět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z té kůže vynalítal několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotovi. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, a než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, který stačí. Budete-li soustředně dbát, že máme slovesa imperfektivní, točíš durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, točíš momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšete vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšete vidět a slyšet, tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefigací a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než české sloveso. No tož já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne. A nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat, já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, maucta. A bylo to moc, jak se to řekne, ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, maucta. Aha, vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. Ja, on mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu. Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidí. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Teodobrán ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojuhelníků, elips, tuš a inkoust modrý, červený, žlutý a mřížový těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Theodor Brandt děl. A pořád mu ještě na Římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora. Ale snad to byl i úsměv Gaia Julia podobití Galie Cis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidy naučím. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžbiče mrská. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. Když jsme skončili, blahopřál jsem mu, vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Theodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit, budu procvičit nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Theodor Brandt, je jistojistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

Nad střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti si cestou z práce píseň notují. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý

Jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v stazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo. Žádné oči hluboké jak jadran, žádné šaty účesala havran. A když kolem šly holky z fabriky, aha, už neměli proč držet knoflíky. Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on a havran.

kresu, on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad, každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk i mýval svého času.

Magnusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku.

vždyť chodili si k tobě pro štěstí. Svět se točí, nezná dovolenou, malým, velkým, všem je akorát. I holky s

0: Noc plná hvězd.
1: Že tému hromadu roku, co v jedné dědině měli divadelníckou partiu, zvanou Spolek Opona. Tento teatr byl dlouho pohromadě a vnášal do duši místního publika vysokou kulturu. Jak se jim ale vdala Subreta Kača Obdržálková, to se rozpadli. Hrávali skoro každých 14 dní při vyprodané hospodě a měli taký repertoár, jak říkal režisér Cyril Řebík, že se mu nemohla rovnat ani italiánská opera. Dávali samé dobré kuse, které tahli a krev na vidlách drsla loktě Mokredens, vražda mladé dívky v Jazelině, králík zežrál Vix, obrátil se až v hrobě a detektívka Tajemný výbuch pod Peřinu byly hry, kterých byl autorem místní kostelník Matěj Zhašák. V operetě Pásla volí Ustodoli měl s ohromným úspěchem solo na buben Kovář Obrůčka. Lidé řvali ostupné ještě měsíc potem. Jednu po dlouhém bubnování, jak kdyby Zulukavři vyhlašovali válku, policajt Šabla důležito oznamoval.
2: Na vědomost se dává, aby občanstvo v hojném počtu navštívilo představení, které zapořádá na oslavu zlaté svatby našeho milovaného pana starosty. Hraje se tragédia Škrk do rži a co se vybere, bude na zakoupení obecního kozla, protože potom starému už nic nejde. Doňděte všetci, abyste uctili zásluhy a památku našeho milovaného pana starosti. Bum, bum. Nehleteně do huby osle, to patřilo dětskám, které kolem policajta poskakovali. A koktavý Matuš Pleskačka dodal.
3: Zakazuje se do potoka dělat svinstvo. Starosta se budou koupat a zásluhy obec mají. To je vidět na jejich bruchu. Narůstlý jim podádný mozol.
1: Byl to najisto hlas lidu, o kterém by se mohlo uvažovat, ale protože se slúbilo jídlo, pití a tancovačka, tož hojný počet občanstva byl při divadle taký, že každý fučal jak hus v třetím týdni krmení. Harvaník František Píšťala zahájil představení proslovem, v kterém pana starostu vynesl až do nebe. Mlel furt dokola o jeho zásluhách, o kterých v dědině nikdo nic nevěděl a nakonec mu popřál lehké odpočinutí, ať je mu zem lehká. To se mu aj chudákovi připlétlo do řeči, lebo den předtím mluvil na pohřebě. Pán starosta v naškrobené košuli a v novém lajbli se uklonili, poděkovali a divadlo začalo. Sotva se zvýhla opona, spadl padací most, který měl ale podle režie spadnout až na konci třetího jednání. V půlce prvního jednání ostalo pódium prázdné. V tém tam vletěla princezna Esmeralda, zapiskotala. Princu Izidore, ty jsi tady? Izidor to nějak poplet, lebo odešel spíš a to se ozvalo za kulisama. Ne, už jsem odešel. Aby neměla princezna na jevišti dlouhou chvíli, tož už šel princ přivítat. Měl na sobě brnění, které na něm hrkalo, jak když dva kostlivci zápasí u naplechovej střeše. Esmeralda mu s bečem padla do náručí a Izidori zašuškal do ucha. Kruci, Kačo, nebež doopravdy, lebo ně brnění zrezaví a budem to muset zaplatit. Roztůžení se obtůdali pod dubem a do jejich lásky měl Čuka Slavý, kterého dělal pastýřů Janek. Nedočkavo žmůlal v hubě plechového Slavíka a čekal na znamení režiséra. Už zahlédl mávnutí ruku, ale pískl jenom jednu, lebo stačilo, aby se jeden ze zbrojnožů za kulisama otočil a buchl Janka Halapartu po chrbtě. Plechový Slavík už Janka krkem nevyšel. Zúfalý režisér jenom zavrčal. Mordě tož musí včilkaj dělat aspoň kukačku. Janek teda začal kukat, ale chyba byla, že si slapal na jazyk, seplál. To se každou chvilku ozvalo. Kukuc, kukuc,
4: No a když byli v najlepším, to Žizidorovi sklaplo hledí a přivzelo princezně nos. Jak zařvala, to si můžete myslet. V druhém jednání umřel král. Dali mrtvolu do tisně, v které oponář zapomněl kléště aj s kladivem a z jedné desky trčal hřebí, který furt lézl královi do tento no a umřel by málem doopravdy. Lebo byl 4 hodiny prohnutý jak jitrnica, kňučál jak galík a nemohl se dočkat konca. Zbrojnoši měli krála odnést, tož dva chytili máry a stáli proti sobě. Vypleštili na sebe oči, honem se všetci obrátili, znova chytili máry a dali se na pochod. No a protože šli každý na jinší stranu, tož máry řízli aj s králem na zem. A tím pádem se mu tam hřebík zarazil. Vyleděl z kysně jak vystřelený, sakroval jak hotař a řval, že mu s takým teátrem můžu vlézt na hrb. Poslední výstup zakončil tím, že se měl princ Izidor z nešťastné lásky zastřelit. Svakal furt ucha bambitku a rana ne a ne vít. Prej mu, kdo si naplul na kapslu. Když už cvakl po desáté a z vyvalených očí publika viděl, že se nemůžu dočkat, aby už byl mrtvý, zastrčil pistru za řemeň a zakňučal. Já se radši zapichnu. A včírkaj honem hledal místo, kde by se pichl, aby se nepichl. Našel ho. Strčil si šablu pod pažu a řízl sebu o zem jak poléno. Princezna Esmeralda bolestí nad za sebe vražděným miláčkem měla skočit z cimbuří. Ve zkouškách byly zajevištěm 3 duchny, na které vždycky spadla. Ale při představení jich tam zapomněli dát. Ze zúfalým řevem nemůžu bez tebe žít. Spadla za kulise jak jelito. V tém sále ozvala rana jak z kanóna hrozný kvíkot, lebo princezna skočila starému trháčovi do bubna, na který dělali hromobití. Režisér Cyril Hřebík chtěl po pádu princezny situaci nějak omluvit, tož vletěl na jeviště, že to publiku vysvětlí. Ale spadl do nápovědy na slečnu učitelku, praštil čelem na zvonek a oponář zatáhl. Lidé byli spokojení. A kdyby pořadatelé napsali na plakát komédia, tož to měli na 100%. Nakonec a herci mezi sebou za kulisama bobili. A měl z toho být ještě aj súd. Ale skončil to dobře, lebo pán starosta to rozdováďaným kumštírom rozmluvili.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Minulý víkend se stal britský stíhač Eurofighteru na chvíli celebritou. Jako první v letounu NATO totiž sestřelil ruský dron nad ukrajinským územím. Pilot vzlétl z rumunské základny, cíl spatřil 1,5 kilometru od rumunsko-ukrajinské hranice a raketou země-vzduch ukončil její bezbožnou misi. Alespoň tak si to představují a vysvětlují ti západňáci a hlavně ti, co u nás pořádají sbírky svíček pro ukrajinské hochy v zákopech. Britské ministerstvo obrany už výkon pochválilo jako profesionální a vedoucí v NATO si mnou ruce. Kde přesně leží hranice mezi leteckou policejní akcí a přímou účastí ve válce, nám ovšem nikdo nezdělil. Není to zřejmě tolik podstatné, hlavně, že Londýn jednal rozhodně, rychle a s použitím stíhače NATO s raketou NATO a ze základny NATO, a to nad cizím územím v cizí válce. Prostě operace ochrany partnerů jako vyšitá. Britský premiér mezi tím varoval občany, že kvůli válce v Perském zálivu zaplatí více za energie, potraviny a letenky, a to s určitostí nejméně dalších 8 měsíců po jejím skončení, ale to je zanedbatelný detail ve srovnání s tím hrdinným činem naťáckého pilota, který splnil rozkaz sestřílet dron jaderné velmoci. Svoboda má přeci svou cenu. Politici stojí před kamerami v zátiší zbraňových systémů a lidé stojí u pokladen s čím dál prázdnějšími peněženkami. Je to zkrátka dělba práce v rámci dělby údělu v liberální demokracii.
3: Evropská unie budovala několik let otázku schody nad Ukrajinou. Stačilo však, aby Viktor Orbán opustil bruselskou scénu a jednota je ta tam. Jak informoval tento týden server Politico, něco jako Rudé právo za socíku u nás, s Orbánovým odchodem zmizela iluze společného postupu ohledně nejen Ukrajiny do Evropské unie, ale i dalších věcí. Ještě před pár měsíci, dokud byl Viktor Orbán obětním beránkem, se řada členských zemí tiše stavila proti urychlenému členství Kyjeva v Unii. Teď bez maďarského premiéra, co by univerzální výmluvy pro všechno, musí čelit vlastním rozhodnutím a přiznat, co chtějí a co nechtějí, a to se pochopitelně nikomu z nich nechce. Když se unijní lídři tento týden sešli na Kypru, pocit triumfu z odhlasovaných sankcí a úvěrů pro Ukrajinu rychle vyprchal. Ukázalo se totiž, že další rozhodnutí a jednání o čemkoliv je nadlidský úkol. A nakonec proto ani nepodepsali žádné společné prohlášení. O dosud předstírané jednotě prostě nemůže být řeč. Orbán byl léta líčen jako jediná překážka evropské jednoty a solidarity s Ukrajinou. Jakmile ale zmizel, není se za koho schovat. Po jeho odchodu tak zasvítila nahota pokrytectví věčný zemí, které se celou dobu pouze vymlouvaly. Je jasné, že jednota v bruselském vězení národů neexistovala nikdy. Nesouhlas však mohli maskovat za pohodlného viníka. Možná, že už tedy nedočkavě čekají, až se mezi nimi objeví nový bulharský premiér Rumen Georgiev Radev. Bez obětního beránka totiž pokrytcům jednání drhne.
2: Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák, většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení, proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda.
3: Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reform. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No a soudruzi, když my se tak zamyslíme nad tím, jak často za veliké štěstí pokládáme to droboulinké, proměnlivé štěstíčko nad všelijakým tím přepichem, že? Tak si také říkáme, to není pravé štěstí. Opravdové štěstí je, může-li si člověk říci, snad jsem udělal kousek práce pro lidi, pro mír, pro ty dvě nanejvýš milované země, o nichž a o jejichž armádách tak krásně mluví ve své básni Dukla Ivan Skála. Myslíš na chrabré krasnoarmějce, celá ta léta myslíš na ně, veselé jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně, ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů, aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Podívejte, já si myslím, že je veliký štěstí, když člověk, teď ať muž či žena, ať dítě, stařec či tak, vůbec všeobecně člověk jako takový, když člověk není blbej, no.
2: To je veliký štěstí. To
1: já ano. Myslím, že když...
2: Když myslíte, když je člověk vzdělaný.
1: Když je, to je štěstí, když je vzdělaný.
2: Když má...
1: Když je moudrej.
2: Ano.
1: Když má fantazii.
2: Výborně. To je velký štěstí, jenže to má háček.
1: Já vím, to má dva háčky. Totiž někteří lidé o takové štěstí nestojí a druzí lidé o něj stojí a zase se k němu nemohou dostat.
2: A přece je to strašně jednoduchý.
1: No
2: podívejte se, vemte například knížky,
1: no,
2: jo? No v těch máte všecko, v těch máte moudrost, fantazii.
1: Vzdělání.
2: Ano, poezii,
1: no,
2: všecko.
1: No o tom chci mluvit právě. A pane Horníčku, teď ten můj nápad, podívejte se. Kniha a lózy, aby každý vyhrál a nikdo neprohrál. To je nápad, rozumíte? Že by vyhráli se knihy.
2: No poslyšte, to vás teď tady napadlo.
1: To napadlo.
2: No to je fantastické, ty máte nápady.
1: Ano, to mě napadlo.
2: No to je obrovské. A poslyšte, jediná ovšem chybička na tom je, že mám dojem, že tenhle nápad už napadl dřív někde někoho jinýho.
1: Ale ne.
2: No radši se podívat na tenhle plakát, čtěte. Nikdo neprohraje na výherní knižní poukázku.
1: A to znamená, že tedy...
2: Že to je hotovka.
1: Jo, to je hotovka.
2: Ta akce, to jede, to je hotová věc.
1: To jede, to mám teda po zlepšováku.
2: No, z toho si nic nedějte, možná, že vás napadne zas jinej.
1: A víte co, pane Horničku?
2: No.
1: Nový nápad, nový zlepšovák. Koupíme si každý polosu.
2: Na knížku.
1: Ano.
2: A co, když vyhrajeme?
1: No, musíme vyhrát, protože se prohrát nedá.
2: Pravda.
1: No a budeme moudrý, budeme šťastný a budeme vzdělaný.
2: To se dá riskovat.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Je totiž neděle a mám dost času.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

jsou na obloze nekoneční mraky, uchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej pokora lejzní.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před 35 lety v dubnu 1991 prošel pražskými ulicemi pochod Moravanů. Výrazně se tehdy ukázaly snahy o obnovení jejich zemské samosprávy a přihlášení se k moravanství. Dříve se tak však událo ještě na počátku 10. století, kdy nastává rozvrat tzv. Velkomoravské říše a zániku politické jednoty obyvatelstva na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. Politické centrum se přesunulo z Moravy do přemyslovských Čech. Kníže Břetislav I. se pak tehdy k moravské zemi zachoval jako k dobytému území a rozdělil ji na tři udělná knížectví. Částečnou nápravu neblahého stavu přinesl až rok 1182, kdy vzniklo moravské markrabství pod markrabětem Konrádem II. Otou Znojemským. Po vzniku Československa se na Moravě plně upevnilo československé, respektive české, národní vědomí a moravanství se projevovalo jen jako zemský patriotismus. Po únorovém převratu v roce 1948 bylo pak zemské zřízení zcela zrušeno a o obnovení nepomohly ani snahy moravské samosprávy v roce 1968. Morava tedy je a není, i když zároveň není a je, ale především je půvabná, jak trefně napsal svůj článek o moravském uvědomění při dnešní příležitosti doktor Zdeněk Koudelka.
3: Na stránkách akademie
4: ztráty a nálezy.info
3: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: No jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Stanice Hvězda.
1: Jedna třicet ve stínu,

klama, jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců tím kovem značená. Kolejnic tom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, zní jako zvon. Kolejnic tom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, zní jako zvon. Výhybky duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou. Cestou domů mi dává zelenou. Kolejnic tom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, gom, zní jako zvon.

kraj rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný zvon zní jako zvon. Kolejný zvon zní jako zvon. Kolejný

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: začala 8. ranní.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Na stránkách Protiproudu se aktuálně zamýšlíme nad stále zřejmější snahou evropských válečných štváčů v nejbližší době vyostřit hybridní válku, kterou dnes Evropská unie spolu s Londýnem vede proti Rusku, a proměnit ji v plnohodnotný drach nach Osten číslo 2. Čtvrtá říše je připravena k útoku proti Rusku, možná už letos v létě. Mladí Němci mají přeci už ze zákona zákaz vycestovat bez vědomí vojenských úřadů. Inu, evropský projekt nacistů, kteří z Německa vůbec nikam nezmizeli, a spolupráce s fašisty z ostatních evropských zemí přivedla většinu členů Evropské unie k chudobě a rozsáhlému úpadku téměř všeho, životní úrovně, sociálních vazeb i celých kulturních bohatství. A tito zločinci a váleční štváči na politických postech se to snaží vyřešit válkou. Ostatně aktuálně mají moc, sedí totiž na těch postech a odvěký německý sen podrobit si ruské území a tím především ruské zdroje a bohatství se jim zdá jako velmi reálné řešení. Nikdy se jim to v minulosti nepodařilo a z logiky věci se jim to ani nikdy podařit nemůže, to však tito hlupáci neví. A tak se o to klidně budou znovu a znovu pokoušet. Vždyť nejde o nic menšího než jen o nějaké to riziko, pár lidských životů. Nasvědčují tomu i rozsáhlá vojenská cvičení útočného spolku NATO v poslední době, které simulovalo i jaderný útok na Petrohrad. Evropské elity mluví dlouhodobě o plánu v roce 29 nebo 30, jenže do té doby se v řadě zemích vymění vlády. A tak se o to možná pokusí mnohem dříve. Máme se tedy připravit na další tragickou chybu nacistů z Berlína, kteří bez rozmyslu vrhnou klidně do postjaderné temnoty i všechny okolní státy? A jak na to zareaguje Moskva? O tom nám píše článek Viktorie Nikiforová.
1: Na stránkách protiproud.info

svým klukem už postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli.

po schodech mi vždycky strhne, šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kostelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

když potká Ferdu mravence nebo Pelka Pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pojďte, pane Balcar. Jestli byste nemohl osvěžit program zpěvem.
2: Ano, já znám takovou jednu velice prostinkou. Když ráno raníčko zlatisté sluníčko mlhu roztrhá, hej, hej, kohoutek vesele kokrhá.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: No a nyní, moji drazí, trpěliví posluchači, odložte svá sluchátka, neboť vás již jistě tlačí. To by se vám ovšem nestalo, kdybyste měli sluchátka Telefunken, který vám dodá každý řádný rádioobchodník za 115 kč až na ouška. Všechny aparáty dostanete všude na splátky. Tím končím s přáním, abyste si zapamatovali tato kouzelná slova. Telefunken, Telefunken, Telefunken.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: není zrovna.
1: Jakej?
0: Ten, kdo není zrovna.
1: No jakej?
0: Ten, kdo není zrovna přes polní. Ať se hrome trochu.
1: Co?
0: Ať se hrome trochu.
1: Co?
0: Ať se hrome trochu uvolní.
1: Jo.

0: Stanice Hvězda.
1: Budu zpívat, prosím, kdo chce, ať píská. Mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říha mě doprovází. Svým paňákům den co den jsem více podoben a ufouni mi přistávají rovnou do oken.

představ si tmu a pár ran do obličeje, ráno kolenem, pod země do břicha, injekční stříkačka s benzínem, srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí

0: pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let.
1: Pouze představy jsou bolestivé, mimo představy se dá všechno přežít. Všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců, a potom kočku.

Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny. Kdo je ještě jednou uvidí? Znění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra.

střely u bezsvědomí. K stáru je to ubrus, z nejhorší špeloňky jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí a že slunce pravděpodobně zapadá za hory.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech.

0: než se snoubenci vyjádří, prosím další pár.
1: Je 9 dopoledne.
2: Posloucháte Hvězdu.
3: Hovoří hvězda.
2: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merze, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák. Většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení. Proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reform. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já tuhle čet, že píchne-li člověka včela do ruky, že jí má namazat čpavkem. Taková volovina. Než najdu čpavek, tak mě ta včela před dávno ulítne, ne?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: společnost, kariéristů už máme dost.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

se dobou si chrvou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Folmavou pod mostem hledá

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před 35 lety v dubnu 1991 prošel pražskými ulicemi pochod Moravanů. Výrazně se tehdy ukázaly snahy o obnovení jejich zemské samosprávy a přihlášení se k moravanství. Dříve se tak však událo ještě na počátku 10. století, kdy nastává rozvrat tzv. Velkomoravské říše a zániku politické jednoty obyvatelstva na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. Politické centrum se přesunulo z Moravy do přemyslovských Čech. Kníže Břetislav I. se pak tehdy k moravské zemi zachoval jako k dobytému území a rozdělil ji na tři udělná knížectví. Částečnou nápravu neblahého stavu přinesl až rok 1182, kdy vzniklo moravské markrabství pod markrabětem Konrádem II. Otou Znojemským. Po vzniku Československa se na Moravě plně upevnilo československé, respektive české, národní vědomí a Moravan

0: dětství se projevovalo jen jako zemský patriotismus. Po únorovém převratu v roce 1948 bylo pak zemské zřízení zcela zrušeno a o obnovení nepomohly ani snahy moravské samosprávy v roce 1968. Morava tedy je a není, i když zároveň není a je. Ale především je půvabná, jak trefně napsal svůj článek o moravském uvědomění při dnešní příležitosti doktor Zdeněk Koudelka.
1: Na stránkách akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

už je po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, co jsem mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem složitě, složitě žijem, žijem složitě.

vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením. Složitě, žijem, žijem. Složitě, složitě, žijem, žijem. Složitě.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Automobily hrají rovněž v životě naší rodiny určitou roli. Nevlastník motor mě pozval na výjížďku svým Fiatem 600. Jeli jsme již drahnou dobu v naprosté tmě, ačkoliv bylo poledne. Konečně jsem si toho všimnul a řekl jsem, zde je opravdu dlouhý tunel. Nikoliv, opáčil kmotr, jedeme pod autobusem.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Jen si dých a už bys šel. Živote můj, kam tak rychle utíkáš? Zda ti stačím, ptát se máš, nemůžeš říct, tady je, ty stůj. Krásně jsi to vymyslel, ty jsi vždycky všechno.

krásně si to vymyslel. Jen si dých a už bys šel. Život je můj. Vždyť si jak chudý kralevic, mé sny nemít, nemáš nic se mnou.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Velké sletové dílo roku 1938 ohlašuje sletový plakát. To není úsměv a hravá radost hovoru barev umělcový. To je všecko, co slibuje sokolstvo svému státu v duchu sokolském. Tělost na všechny strany a silná paže na ochranu státní vlajky a slovanské lípy. Na Strahově vyrostly obrovské stavby šater a mohutné konstrukce tribun jako zázrak jara. Na několik týdnů se naplní životem mladých i starých. Přijedou naši, kde kdo se chystá.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

přivede mě do neštěstí. Jsi záludná luna v první čtvrti, nebezpečný odsouzenec v celé smrti, nákladák řídící se proti směru,

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem lít do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem vylez ven a tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
3: A jak je vám teď?
2: Stydno.
3: Nevolno?
2: Ne, nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
3: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
2: Jo. Ousko, ale široko.
3: Není žádný parno, je tak vlaho okolo.
2: Ale na polo jenom.
3: Na polo?
2: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
3: A hlava se vám točí.
2: Jo, a Hvězdíček má plný oči.
3: A jeden ani dobře neví, co?
2: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
3: Jako kdyby. Něco jako tento.
2: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Spíš jako když. Jako na jazyku už jsem měl to. Jak když kočka poní myš. Jako když pěsi, na šoci se věsí. To za to.

0: jako když přece to znáte,
1: jako když se hladí bliž,
0: že mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připo nádherně.

0: já řekne, že mě má rád.
1: Tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se přesvědčí, že přesbytečno.
2: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
3: Na stanici Hvězda.

Slunce kouká do oken. Je dobře, když je neděle. Obleď se, pojď se mnou ven. Půjdem někam. V chuchli koně závodí. A na Letné hrají fotbal. Dám ti kornout cukrový. Slunce hřeje. Výklady jsou sváteční. Je dobře, když neděle je. Na Zbraslav 2 zpáteční. Z autobusu číslo 125 usmívá se hezká dívka. V neděli je krásný svět. Voní alej, muzeum se otvírá. Auta jezdí po asfaltu. Strejci sedí u piva. Řeka láká, u vody se vaří čaj. Všude krásné ženy v plavkách, jedním slovem praví rád.

za motorkou modrý dým. Hrozně rád bych pokračoval, jenomže mi chybí rým.

každý den přiloží svoje riadky k mojmu kurikulum víte. A keď rozmotávám klbko z piatky, ty si počítáš.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Právní systém v našem státě nefunguje. Respektive funguje, ale pouze někdy. A když už, tak pouze pro někoho. Pokud se justiční mafii kdykoliv zachce a politici jako kolaboranti Fiala a Rakušan to potvrdí, klidně odsoudí člověka za nic. Ano, doslova za nic, co by bylo v rozporu s českými zákony. Přesně toto prožil Pavel Křivka, kterého zjevně protiprávně tahali po soudech a odsoudili za písmeno Z, které nosil na mikině. Stejně jako za Husáka, kdy mu zase chtěli napařit káznici za to, že zpíval písničku. Že je to protiústavní, myslíte si? No a co? O to přeci vůbec nejde. Této mafii jde pouze o to zastrašit všechny podvolené občany, aby přemýšleli, aby nespívali, aby je ani nenapadlo nosit třeba nějaké oblečení, které si právě chtějí vzít. Ne. Česká republika ještě není právním státem. Fiala a Rakušan po sobě zanechali spoušť a Andrej Babiš ji zjevně nehodlá řešit. Poslanci z vítězných voleb, tedy spolek Ano i ne, se totiž buď bojí, nebo spíše ani vůbec neví, jak s těmito mafiánskými strukturami, které za poslední roky předchozí vlády zbytněly, naložit. A tak je dál nechávají. Nechávají je dál ničit naše životy, lidí zemí koruny české. V naději, že se jich to v parlamentu ani ve Strakově akademii náhodou nebude týkat. Pavel Křivka, který je dlouholetým překladatelem, botanikem, biologem a několik let bojuje proti klimatickým nesmyslům, má však jasné názory na zahraniční situaci i svobodu, pro kterou stojí za to nasazovat krk. Celý rozhovor s ním na naší protiproudní televizi proto stojí určitě za shlédnutí. Podívejte se.
1: Na stránkách protiproud.info

budým. Nad hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hep, pianti byl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

0: Hip, já slyšel kytary hrát.
1: Hip, hip,
0: když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie.
1: Hip, hip,
0: já toužím se vrátit zas tam.
1: Hip, hip,
0: už nechci být dál bez ní sám.
1: Ha,

0: Já slyšel kytary hrát,
1: hip, hip.
0: Když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie.
1: Hip, hip.
0: Já toužím se vrátit zas tam,
1: hip, hip.
0: Už nechci být dál bez

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden člověče, má sestra mě poslala telegram, že se jí narodilo dítě a ani mě nepíše, jestli to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem se stal strejčkem nebo tetičkou, nevím.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Za sedmero řekami a sedmero horami v zemi slunečné žil král, který si jednoho dne s družinou na lov vyjel a v lese pak zabloudil. Chodil dlouho tmou, až pojednou uviděl světlo. Král vešel do chaloupky

Si vida.

z nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: tajů, jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

0: Hlásí se hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před 35 lety v dubnu 1991 prošel pražskými ulicemi pochod Moravanů. Výrazně se tehdy ukázaly snahy o obnovení jejich zemské samosprávy a přihlášení se k moravanství. Dříve se tak však událo ještě na počátku 10. století, kdy nastává rozvrat tzv. Velkomoravské říše a zániku politické jednoty obyvatelstva na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. Politické centrum se přesunulo z Moravy do přemyslovských Čech. Kníže Břetislav I. se pak tehdy k moravské zemi zachoval jako k dobytému území a rozdělil ji na tři udělná knížectví. Částečnou nápravu neblahého stavu přinesl až rok 1182, kdy vzniklo moravské markrabství pod markrabětem Konrádem II. Otou Znojemským. Po vzniku Československa se na Moravě plně upevnilo československé, respektive české, národní vědomí a moravanství se projevovalo jen jako zemský patriotismus. Po únorovém převratu v roce 1948 bylo pak zemské zřízení zcela zrušeno a o obnovení nepomohly ani snahy moravské samosprávy v roce 1968. Morava tedy je a není, i když zároveň není a je, ale především je půvabná, jak trefně napsal svůj článek o moravském uvědomění při dnešní příležitosti doktor Zdeněk Koudelka.
3: Na stránkách akademie
4: ztráty a nálezy.info
3: ztráty a nálezy.info

ale uzavřel. Brásle ze zanechty je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví

na obloze nekoneční mraky, uchvalcem mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej pokora lejzní.

0: Haló,
1: tady stanice Hvězda.
0: Tuto dnešní básen.
1: Vzpomínáte?
0: Já ze své čestné funkce literáta vítám k nám slunce z rozdělovny zlata i z jeho paprsky s našimi deviskami. Vítám zde včely, provádějící sběr. Vítám dál strom, co ze všech atmosfér žene svou mízu do výroby květů. Vítám i pupen, který se má k světu. Vítám podléšky i s konvalinkami. Vítám zasloužilé pěvce z křivany. Vítám celé jaro. Máji, práci čest. Soudruzi, to jaro letošní je naše. Je naše z gruntu, z hlouby od kořenů až k nebi, na němž dýmy továren kreslí stoupající křivku výkonnosti.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Každý z vás se jistě rád pěkně oblékne. K tomu, abyste byli vkusně a vhodně oblečeni, je potřeba si dobře vybrat, ať již hotové šaty nebo látku. Přijďte, rádi vám poradíme při vašem výběru.
2: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdraví orgánů všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Západ, sever, jih.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Převez mi, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Ponož mě, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se a kvůl.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Minulý víkend se stal britský stíhač Eurofighterů na chvíli celebritou. Jako první v letounu NATO totiž sestřelil ruský dron nad ukrajinským územím. Pilot vzlétl z rumunské základny, cíl spatřil 1,5 kilometru od rumunsko-ukrajinské hranice a raketou země-vzduch ukončil její bezbožnou misi. Alespoň tak si to představují a vysvětlují ti západňáci a hlavně ti, co u nás pořádají sbírky svíček pro ukrajinské hochy v zákopech. Britský

0: Také ministerstvo obrany už výkon pochválilo jako profesionální a vedoucí v NATO si mnou ruce. Kde přesně leží hranice mezi leteckou policejní akcí a přímou účastí ve válce, nám ovšem nikdo nezdělil. Není to zřejmě tolik podstatné, hlavně že Londýn jednal rozhodně, rychle a s použitím stíhače NATO s raketou NATO a ze základny NATO, a to nad cizím územím v cizí válce. Prostě operace ochrany partnerů jako vyšitá. Britský premiér mezi tím varoval občany, že kvůli válce v Perském zálivu zaplatí více za energie, potraviny a letenky, a to s určitostí nejméně dalších 8 měsíců po jejím skončení, ale to je zanedbatelný detail ve srovnání s tím hrdinným činem naťáckého pilota, který splnil rozkaz sestřílet dron jaderné velmoci. Svoboda má přeci svou cenu. Politici stojí před kamerami v zátiší zbraňových systémů a lidé stojí u pokladen s čím dál prázdnějšími peněženkami. Je to zkrátka dělba práce v rámci dělby údělu v liberální demokracii.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před 35 lety v dubnu 1991 prošel pražskými ulicemi pochod Moravanů. Výrazně se tehdy ukázaly snahy o obnovení jejich zemské samosprávy a přihlášení se k moravanství. Dříve se tak však událo ještě na počátku 10. století, kdy nastává rozvrat tzv. Velkomoravské říše a zániku politické jednoty obyvatelstva na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. Politické centrum se přesunulo z Moravy do přemyslovských Čech. Kníže Břetislav I. se pak tehdy k moravské zemi zachoval jako k dobytému území a rozdělil ji na tři udělná knížectví. Částečnou nápravu neblahého stavu přinesl až rok 1182, kdy vzniklo moravské markrabství pod markrabětem Konrádem II. Otou Znojemským. Po vzniku Československa se na Moravě plně upevnilo československé, respektive české, národní vědomí a moravanství se projevovalo jen jako zemský patriotismus. Po únorovém převratu v roce 1948 bylo pak zemské zřízení zcela zrušeno a o obnovení nepomohly ani snahy moravské samosprávy v roce 1968. Morava tedy je a není, i když zároveň není a je, ale především je půvabná, jak trefně napsal svůj článek o moravském uvědomění při dnešní příležitosti doktor Zdeněk Koudelka.
3: Na stránkách akademie
4: stratyanalezy.info
3: stratyanalezy.info.
5: Halo, halo.
3: Jste na stanici Hvězda.
6: Jak se vám poslouchá?
3: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
6: Od kterého?
3: Od prvního do druhého.
6: Od 20. let do konce války.
7: My dva nic nemáme, nic neznamenáme, ze století do století jdem. Ti, co něco mají, ti nám nic nedají, tak hledáme zaslíbenou zem. Dokud bude země

0: Každý z nás něco má, co občas tlačívá.
1: Co mu dělá na tvář vrásky.
0: Každý z nás starost má, v sobě ji ukrývá.
1: Pro peníze nebo z lásky.
0: Rozdělme bolesti rovným dílem.
1: A pak dejme se za jedním cílem.
0: Všichni se sejdeme,
1: až svou zem najdeme.
0: Naschledanou.

nic nesvedou. Od máje totiž do máje má milá věrná je, že ví, jak si mě nakloní, vždy rezedou se navoní. A když mi řekne můj milý, jsem láskou opilý, snad jednou pochopím tvé lásky hlubokou tůní, snad se jednou utopím tvé rezedové vůni. Má milá voní rezedou a páni s ní nic nesvedou. Od máje totiž do máje má milá věrná je.

Duli-duli-dum, čím bude stát. Ačkoliv jsem drost, vím o světě dost, to, co dělám, dělám jenom lidem pro radost. Jo, sedím na větvi a zpívám. Duli-duli-dum,

Od něch ještě raz ti poboská ústočná. Bo na mě tak smutně hladě tě.

na jaře se vše to splete, ale jděte, co to chcete, říká děvče klukovi, když loučí. Protože se jaro žene, rád se každý zapomene, časem i ten starý zabloudí. Jo, to neznáte, hadí mršku děvčata, ten když se rozjede, co dovede. Malá vlka, tlustá, tenká, vokatá, kterou si vezme do hlavy, tu dojede. Ví, že všechno dojde, co se vleče, neuteče, ví, že mu to projde, tak si dovolí. Jo, to neznáte, hadí mršku děvčata, ten když se rozjede, nepovolí.

Kdo to neznáte, hadí mršku děvčata, ten když se rozjede, co dovede. Malá, velká, tlustá, tenká, vodkatá, kterou si vezme do hlavy, tu dojede. Že všechno dojde, co se vleče, neuteče, ví, že mu to projde, tak si dovolí. Jo, to neznáte, hadí mršku děvčata, ten když se rozjede, nepojde.

0: to historie?
1: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?
2: Dneska se to špatně žije, v obchodě je mizérie, do závodu ke mně dnes nezabloudí ani pes. Těch pár korun, co se drží, člověk v kapse neudrží, dívám se do pokladny bezradný. Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám, v tom žádná radost nevězí, se obírat penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí, kde se nevidí, kukule tvoje, jeden na druhý, rostou ty dluhý, k zoufání tvoje, a kolik já

měl jen dluhy daný, to už bych si věděl rady. Horší je, že režie vůbec se mi nekryje. Kde je činže, kde jsou daně, služka, děti, šaty na ně, kde peníze seženu pro ženu. Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám, v tom žádná radost nevězí se obírat penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí, Grejsa nevidí, kupule to je. Jeden na druhý, rostou ty dluhy, k zoufání to je. A kolik já těch dluhů mám, to nevím věru ani sám, však nemít jich musel bych.

i boky v rytmu tance spí bělosti, vlasy vlají, oči hrají prudkou radosti. A láska věčně mladá se do všech srdcí vkrádá snem touhy a žádostí. Rozita, Rozita, lásko moje skrytá, vzpomeň si, že o to

jako moje skrytá, vzpomeň si, že o tobě jen sní, že zůstaneš mojí, dokud ten svět stojí, dokud

a má ten rád není, nebo tě líbat měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víš, se na to není, někdy tak, pak zase tak, no jde jak.

0: nich pouze na noc nás vezme. Každý z nás musí trochu lásky mít, bez ní dál světa běh by nemohl jít, což bez lásky by srdce mohlo být. Někdy tak, pak zase tak, no víte jak. V noci přece nikdo sama ten rád není, nebudí líbat měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víte, na to není. Někdy tak, pak zase tak a všelijak.
1: Zkrátka, to byly časy.
2: To byly časy. Na stanici Hvězda.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 30. duben je den, kdy si u nás v českých zemích připomínáme svátek svatého Zikmunda. Ten se narodil koncem 5. století v Lugdunu, čili dnešním Lyonu, tehdejším hlavním městě Burgundského království. Jeho otcem byl ariánský král Gundobald. Mladý princ Zikmund se však pod vlivem biskupa Avita z Vien odvrátil od ariánství, což bylo učení popírající Kristovo božství, a přijal katolickou víru. Své obrácení myslel zcela vážně, navštívil i s rodinou papeže Simacha a přivezl od něj ostatky svatých. Za své sídlo si zvolil Ženevu. Krátce před rokem 500 se oženil s Amalbergou, dcerou ostrogotského krále Teodoricha Velikého. V roce 515 založil v Agaunu, dnešním Saint-Maurice ve Švýcarsku, klášter zasvěcený svatému Mořici, kam dal přenést ostatky mučedníků z Thébské legie. To byla část římské armády, sestavená z mužů z Horního Egypta, převážně z Théb, dnešního Karnaku. Byli výjimeční tím, že byli křesťané. Velitelem legie byl svatý Mauricius, neboli svatý Mořic. Císař Maximilián nechal postupně popravit všechny muže této legie, protože se nechtěli odříci křesťanství a sloužit falešným bohům. Stali se tak mučedníky. V klášteře svatého Mořice zavedl Zikmund pozoruhodnou tradici. Mniši rozdělení do 5 skupin se ve dne v noci střídali v nepřetržitém zpěvu žalmů. Je krásné, že tato tradice zde přetrvává až do dnes. Po otcově smrti v roce 516 Zikmund nastoupil na burgundský trůn. Podporoval šíření katolické víry, zakládal školy a zval věhlasné učitele. Po smrti Amalbergy se znovu oženil, tentokrát s komornou Prokopií, někdy zvanou též Konstancie. Vztahy mezi ní a Zikmundovým synem z prvního manželství Sigerichem však byly velmi napjaté. Když jednou Sigerich uviděl nevlastní matku, oblečenou ve slavnostních šatech své zesnulé matky, zvolal, že není hodna se jich ani dotknout. Prokopie se smrtelně urazila a pomstila se mu. Přesvědčila Zikmunda, že syn plánuje jeho vraždu, aby se zmocnil trůnu. Zikmund jí uvěřil a v roce 522 nechal Sigericha opilého zardousit. Tohoto strašného činu hořce litoval do konce života. Začal se postit, konal přísné pokání, obcházel chrámy a prosil jednotlivé patrony o přímluvu. V klášteře svatého Mořice se delší dobu kál a prosil Boha, aby byl potrestán již na tomto světě a směl zemřít mučednickou smrtí. To se mu splnilo. V roce 523 vtrhli do Burgundska franští králové, synové Chlodvíka I. Zikmundovo vojsko bylo poraženo. Král se ukryl v mnížském rouchu v jeskyni, ale byl objeven a vydán franskému králi Chlodomarovi. 1. května 524 byl Zikmund spolu s manželkou Prokopií a dvěma syny popraven stětím a jejich těla byla vhozena do studny u vesnice Kulmier. Proto se v jiných zemích slaví svátek svatého Zikmunda až 1. května. Těla ležela ve studni 3 roky, než opat Venerán dostal povolení je vyzvednout a přenést do kláštera svatého Mořice. Toto slavnostní přenesení ostatků se podle zvykového práva rovnalo oficiálnímu svatořečení. Podle svědectví biskupa Řehoře Turského byl Zikmundův hrob oslaven zázračnými uzdraveními. Ze studny, v níž jeho tělo leželo, prý pili vodu nemocní zimnicí a byli náhle uzdraveni. Úcta ke svatému Zikmundovi se šířila Evropou již od 9. století. Rozhodující roli v jeho spojení s českými zeměmi však sehrál císař Karel IV., který k tomuto svědci měl hluboce osobní vztah, možná i proto, že Karel byl posledním korunovaným burgundským králem, stejně jako před ním Zikmund. Navíc se s ním cítil i duchovně zpřízněn. Zaujala ho představa, že i král může těžce zhřešit a poté dojít odpuštění. Roku 1354 přivezl z Einsiedeln do Prahy část Zikmundovy lebky. O 10 let později při návratu z Avignonu navštívil klášter svatého Mořice a dosáhl darování celého Zikmundova těla. Ostatky byly 27. září uloženy v nové kapli katedrály svatého Víta, které dnes říkáme Černínská kaple, nebo kaple svatého Zikmunda. Část ostatků Karel věnoval polskému králi Kazimírovi. Roku 1366 byl z rozhodnutí pražské synody svatý Zikmund vyhlášen českým zemským patronem a jeho svátek se začal slavit v celém českém království. Jméno Zikmund nese také největší zvon katedrály svatého Víta v Praze. V Čechách byly svatému Zikmundovi zasvěceny 4 kostely a více oltářů. Ostatně je zmiňován i v litaních a v chorálu svatý Václave. Karel IV. Dvakrát ozdobil oltář s ostatky stříbrem a zlatem. Poprvé při narození syna, kterému dal na počest světce také jméno Zikmund. Podruhé, když sám onemocněl těžkou horečkou, modlil se k svatému Zikmundovi a uzdravil se. Nesmrtelný věčný Bože, dej nám sílu přiznat si vlastní provinění a konat pokání, i když je cesta nápravy dlouhá a bolestná, stejně jako jsi ji dal svatému Zikmundovi. A pomoz nám přijímat s důvěrou i těžké zkoušky, které nám život přináší. Prosíme tě o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Budu teď chlapče pár let pryč, nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralí.

vadila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč,

tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepík přijde k Tondovi, má modrý oko a sotva chodí. Tonda říká, Ježíš, co se ti stalo, člověče? Pepík říká, ale představ si, zavinila ta vdova, co mě včera k sobě pozvala. Tonda říká, ta vdova, jak to a co bylo? Pepík říká, ale představ si, ona ti to vůbec žádná vdova nebyla.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Život je

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Rebelům z Euréky nad hlavou na věky bude pět bílých hvězd na vlajce plát. Každý z nich s odvahou stvrdil to přísahou, když psal se rok 4.

Přelítni, napij se, přelítni, lákej, nalákej všechny na voný dech, pak mi zmiz z očí a tiše plakej, pak třeba zpívej a pak to nech.

0: jsou 4 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.
2: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semaforu u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básen, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi

0: Jste na stanici Hvězda. Už jste slyšeli?
1: Na stránkách Protiproudu se aktuálně zamýšlíme nad stále zřejmější snahou evropských válečných štváčů v nejbližší době vyostřit hybridní válku, kterou dnes Evropská unie spolu s Londýnem vede proti Rusku, a proměnit ji v plnohodnotný drah nach Osten číslo 2. Čtvrtá říše je připravena k útoku proti Rusku, možná už letos v létě. Mladí Němci mají přeci už ze zákona zákaz vycestovat bez vědomí vojenských úřadů. Inu, evropský projekt nacistů, kteří z Německa vůbec nikam nezmizeli, a spolupráce s fašisty z ostatních evropských zemí přivedla většinu členů Evropské unie k chudobě a rozsáhlému úpadku téměř všeho, životní úrovně, sociálních vazeb i celých kulturních bohatství. A tito zločinci a váleční štváči na politických postech se to snaží vyřešit válkou. Ostatně aktuálně mají moc, sedí totiž na těch postech a odvěký německý sen podrobit si ruské území, a tím především ruské zdroje a bohatství, se jim zdá jako velmi reálné řešení. Nikdy se jim to v minulosti nepodařilo a z logiky věci se jim to ani nikdy podařit nemůže, to však tito hlupáci neví. A tak se o to klidně budou znovu a znovu pokoušet. Vždyť nejde o nic menšího než jen o nějaké to riziko, pár lidských životů. Nasvědčují tomu i rozsáhlá vojenská cvičení útočného spolku NATO v poslední době, které simulovalo i jaderný útok na Petrohrad. Evropské elity mluví dlouhodobě o plánu v roce 29 nebo 30, jenže do té doby se v řadě zemích vymění vlády. A tak se o to možná pokusí mnohem dříve. Máme se tedy připravit na další tragickou chybu nacistů z Berlína, kteří bez rozmyslu vrhnou klidně do postjaderné temnoty i všechny okolní státy? A jak na to zareaguje Moskva? O tom nám píše článek Viktorie Nikiforová.
0: Na stránkách protiproud.info.

úzké lože šel, kam vítr bál. Slávu, co měl, u lidí

slečno z Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem hraních vlaků.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Železničáři jsou vůbec prapodivní lidé. Kdysi mi bylo delší dobu čekati na rychlík. Je na bílé dni, že jsem trpěl nudou. V tom jsem si povšiml muže, který obcházel kol vlaku a do každého kola uhodil dlouhým kladivem. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Po hodince mi to začalo být nápadné. Zašel jsem za přednostou stanice, abych si na nevychovaného zaměstnance postěžoval. Přednosta pravil vlídně. To máte tak. Když se uhodí do kola, okamžitě se pozná, je-li prasklé či není. Prasklé kolo má totiž poněkud odlišnější zvuk. A že vám ten člověk neodpověděl, tomu musíte prominout. Je hluchý jako pařez.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

aby ta šla do světa a já doma vlet. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu.

U nás je les nejhustší, s hebkou vůní o vzduší, to netušíš. A na louce hlouček chat, které hlídá vodopád jak pevný hrad.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Máme filé a sojový olej. Máme tady filé a sojový olej a tedy také několik možností, jak toto filé upravit.
2: Tedy nejdřív to zkusíme jedním způsobem a když to nebude ono, no tak to zkusíme jinak.
1: Hlavně líp.
2: No líp nám to jde hůř, no tak to radši zkusíme jinak.
1: Stačí,
2: ne?
1: Jinak.
2: Tedy první recept, nalijete na panev sojový olej, anebo jiný rostlinný olej, ale sojový je nejlepší. Na olej opečte plátek filé a obraťte ho.
1: Obrácený plátek pak posypete směsí posekané okurky, zelené papriky a filé opečte, leč nepřepepřte. Naopak dopečte na tomtéž sojovém oleji. Dopečené filé vyndejte lopatičkou nebo pohrabáčkem a sněste.
2: A teď je druhý recept. Na panev opět sojový olej.
1: Ano.
2: Řízek filé osolte a popražte z obou stran. Čím?
1: Moukou.
2: Zaprášený řízek moukou potřete sardelovou pastou.
1: Ale důkladně, sardele mi nešetřte, dítě vám ze školy nějakou tu sardelku přinese.
2: Tak udělejte ve filé zářezy nožem.
1: Tedy zařízněte filé.
2: A do zářezu nasázejte kolečka citronu, ale bez jader.
1: Bez jader, kdybyste tam jádro nechali, citron by z toho třeba vyrost.
2: A pak filé opečte.
1: A skonzumujte.
2: A teď třetí recept. Ano. Začíná zase sojovým olejem.
1: Rozpalte tedy olej filé, nakrájejte na řízky a vložte na pánev. V té chvíli si treska patrně vyžádá poslední pomazání. Učiňte tak dobrou hořčicí.
2: Dobrou chuť.
1: Dobrou chuť.
3: A pít. Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po nocích.

povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na moudu.

také já chci ještě dnes tančit mambo, mambo. Kdo pak ví, proč asi mambo, každý rád zpívá si mambo, také my chcem ještě dnes tančit.

mambo. Kdo pak ví, proč asi mambo? Každý rád zpívá si mambo. Také já chci ještě dnes tančit mambo, mambo. Nedá nám pokoje mambo. Kdo pak ví, čím to je mambo? Také my chcem ještě dnes tančit mambo. Všude je hrají.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Pohádka tulácká. Tak vám jednou byl jeden chudý pán neboli člověk, on se vlastně jmenoval František Král. Ale tak mu říkali jenom tehdy, když ho sebral strážník a dovedl ho na komisařství pro potulku, kde ho zapsali do takové tlusté knihy a nechali ho přespat naprčně a ráno ho zase poslali dál. Na policii mu tedy říkali František Král, ale ostatní lidé ho jmenovali všelijak jinak, ten Vandrák, ten Šupák, ten Tulák, ten Pobuda, ten Lajdák, ten Otrapa, ten Hadrník, ten Trhán, ten Obejda, ten Lenoch, ten Chudák, ten Individuum, ten Štvanec, ten Vošlapa, ten Revertent, ten Vagabund, ten Darmošlap, ten Budiš k ničemu, ten Hlad, ten Hund, ten Holota a ještě mnoho jiných jmén mu dávali. Kdyby každé to názvisko platilo aspoň korunu, mohl by si za ně koupit žluté boty a možná i klobouk, ale takhle si za to nekoupil nic a měl jenom to, co mu lidé dali. Jak tedy je už zřejmo, František Král se netěšil nejlepší pověsti. A opravdu nebyl nic jiného nežli tulák, který jen ukrádal Pánu Bohu čas, jenže Pán Bůh na věčnosti má tolik mnoho času, že mu ho tím ani zamák neubilo, a neuměl nic než pískat kudlu. František Král uměl pískat kudlu tak, že by na ní mohl dávat koncerty. Jinak to byl dobrák od kosti, kde by se na něm chudákovi také nabralo maso. Když dostal kus chleba, snědl jej a když mu dali zlé slovo, tak je taky spolkl. Takový měl hlad. A když nedostal nic, lehl si někde za plotem, přikryl se tmou a poprosil hvězdičky, aby dali pozor, aby mu nikdo neukradl čepici. Takový vandrovní člověk ví o světě ledacos. Ví, kde dostane najíst, ví, kde dostane vynadáno, nebo kde jsou zlí psi, kteří mají na tuláky spadeno víc než četníci. Ale já vám povídám, že byl jednou jeden pes, jak pak se ho nemenoval, aha, Foxel, však už je chudák taky v pánu. Ten Foxel sloužil na zámku v Chýži a měl takovou divnou náturu, že když uviděl vandráka, pištěl radostí, tancoval kolem něho a vedl ho rovnou do zámecké kuchyně. Ale když přišel na zámek nějaký velký pán, řekněme baron, hrabě, kníže nebo dokonce pražský arcibiskup, řval na něj Foxel jako poštěný a byl by ho roztrhal, kdyby ho kočí honem nezavřel do konírny. Jak vidíte, jsou i mezi psy všelijaké rozdíly. Jak pak teprve mezi lidmi. Ale když už jsme u těch psů, víte, děti, proč pes vrtí ocasem? No to je tak. Když Pán Bůh stvořil svět se vším všudy, šel od jednoho božího tvora k druhému a pěkně přívětivě se ho vyptával, je-li na světě spokojen a zda mu nic neschází a podobně. Tak taky přišel k prvnímu psovi na světě a ptal se ho, zda mu nic medle nechybí. Pes chtěl honem zavrtět hlavou, že jako zaplať Pán Bůh ne, ale protože zrovna čuchal k něčemu náramně zajímavému. Byla to, myslím, první kost nebo první kůžička z buštu, ještě teplá, jak právě vyšla z ruky stvořitele, spletl se pes a horlivě zavrtěl ocasem. Od té doby pes vrtí ocasem, kdežto jiná zvířata jako kůň a kráva dovedou potřást hlavou tak jako člověk. Jen prase neumí kývat ani vrtět hlavou a to proto, že když se ho Hospodin tázal, jak je na tom božím světě spokojeno, rylo dál rypákem po žaludech a jen tak potřáslo netrpělivě ocáskem, jako by chtělo říct, pardon, moment, teď zrovna nemám pokdy. Od té doby prase pořád jen tak potřásá a potrhává ocáskem, pokud je živo, a jeho ocásek se za trest jídá podnes s křenem nebo hořčicí, aby jej to i po smrti štípalo. Tak je to od stvoření světa. Ale o tom jsem nechtěl dnes povídat, nýbrž o tulákovi, který se jmenoval František Král. Tak ten tulák chodil po celém světě, byl až v Trutnově, kde jsou už Němci, a v Hradci Králové a ve Skalici a dokonce až ve Vodolově a Maršově a jiných dalekých městech celého světa. Jeden čas sloužil také u mého dědečka na Žernově, ale to víte, tulák je tulák, sebral svůj raneček a šel zase dál. Do Starkoče nebo na který kraj světa a zas po něm nebylo vidu ani slechu. Taková to byla neposedná krev. Už jsem vám říkal, že lidé ho jmenovali tulák, trhán, pobuda a ještě všelijak jinak. Ale někdy mu také říkali, že je poberta, zloděj, dareba nebo raubíř, ale tomu moc křivdili. František Král nikdy nikomu nic nevzal, neukradl ani neštípl na mou víru, ani co by za nehet vlezlo. Právě protože byl tak poctivý, se nakonec dočkal veliké slávy. Ale o tom vám právě chci vypravovat. Tak jednou stál ten tulák František na podměstečku a přemýšlel, má-li si jít k vlčkům pro housku nebo k starému panu Prouzovi pro rohlík. A tu jde podle něho vznešený pán, snad to byl nějaký cizí továrník nebo obchodní cestující, a nese v ruce kožený kufřík. Najednou zafoukal vítr, schodil tomu pánovi klobouk a už jej kutálel po silnici. Člověče, podržte mi to na chvilku, křikl honem ten pán a hodil tulákovi Františkovi ten kožený kufřík. A než bys řekl švec, už byl v prachu za kloboukem až někde u Sichrova.
2: Stojí tedy František Král s tím kufříkem v ruce a čeká, až se ten pán vrátí. Čeká půl hodiny, čeká hodinu, ale pán nikde.
1: František si netroufá zaskočit ani pro tu housku, aby ho snad ten pán neminul, až se vrátí pro kufřík. Čeká 2 hodiny, 3 hodiny a aby neměl dlouhou chvíli, píská kudlu. Zrovna tloukla půlnoc, když se za ním ozval strašný hlas.
2: Co tu děláte?
1: Čekám tu na jednoho cizího pána, řekl František.
2: A co to máte v ruce? Tázal se strašný hlas.
1: To je kufřík toho pána, vykládal tulák. Já mu jej mám podržet, co se vrátí.
2: A kde je ten pán? Ptal se do třetice strašný hlas.
1: On jenom odběhl, aby chyt svůj klobouk, pravil František.
2: Aha, řekl děsný hlas, to je podezřelé, pojďte se mnou.
1: To nejde, bránil se tulák. Já tady musím čekat.
2: Ve jménu zákona vás zatýkám, zahřímal veliký hlas.
1: A tu František Král pochopil, že to je pan Boura, strážník, a že tedy musí poslechnout. Podrbal se tedy, vzdychl a šel s panem Bourou na komisařství. Tam ho zapsali do tlusté knihy a zavřeli ho do šatlavy. Ale ten kufřík zatím zamkli. Až přijde ráno pan soudce. Ráno přivedli tuláka před pana soudce. A vždy to byl na moutě pan Rada Šulc. Dnes už ho taky hlava nebolí.
2: Ty budeš k ničemu, ty lajdáku, ty na nic dobrý, řekl pan soudce. Už jsi tady zas. Vždyť je tomu sotva měsíc, co jsme tě zavřeli pro potulku. Ježíši človíčku, s tebou máme kříž. Tak co, zas tě sebrali, že se stoulal?
1: Pane, milost pane, povídá tulák František, tady pan Boura mě sebral, protože jsem stál.
2: Tak vidíš ty sloto, povídá pan soudce, proč jsi stál? Kdybys nebyl stál, nebyli by tě sebrali. Ale slyším, že u tebe našli nějaký kufřík, je to pravda?
1: Prosím, milost pane, povídá tulák, ten kufřík mi dal nějaký cizí pán.
2: Ho, ho, ho, zvolal pan soudce, toho cizího pána už známe. Když někdo něco ukradne, tak řekne, že to dostal od nějakého cizího pána holenku, tím nás nenapálíš. A co je v tom kufříku?
1: To nevím, na mou duši, řekl tulák František.
2: Ty taškáři jeden, povídá pan soudce, však my se na to podíváme sami.
1: A otevřel pan Rada kufřík a vyskočil překvapením. Byly tam samé peníze. A když je přepočítal, bylo jich 1 367 815 korun 92 halíře a krom toho kartáček na zuby.
2: Hrom do toho, vykřikl pan soudce. Člověče, kde jsi to ukrad?
1: Prosím, milost pane, bránil se František Král, to mi dal podržet ten cizí pán, co honil ten klobouk, co mu jej vzal vítr.
2: I ty zloděj, zloděj, skávolal pan soudce, co pak si myslíš, že ti tohle věřím? To bych rád viděl, kdo by svěřil takovému otrhanci, jako si ty 1 367 815 korun 92 halíře a k tomu ještě kartáček na zuby, marš do Šatlavy, však my už vyšetříme, komu si ten kufřík ukradl.
1: A tak se stalo, že zavřeli chudáka Františka do Šatlavy na hrozně dlouhou dobu. Utekla zima a minulo jaro a ještě pořád nenašli nikoho, kdo by se hlásil o ty peníze. A tak si pan Rada Šulc, pan strážník Boura a ostatní páni od soudu i od policie už mysleli, že František Král, tulák bez přístřeší a bez stálého zaměstnání, vícekrát trestaný a vůbec nezdoba daremná, někde zabil a zakopal neznámého pána a vzal mu ten kufřík s penězi. A tak, když uplynul rok a den, stál František Král před soudem pro vraždu neznámého pána a pro uloupení 1 367 815 korun 92 halířů a kartáčku na zuby. Šmánko, te děti, na takovou věc je pro vás. Ty šelmo, ty raubíři, ty prach milione, povídá pan soudce obžalovanému. Tak se u všech všudy přiznej, kde z toho pána zabil a zakopal. Bude se ti líp vyset, když se přiznáš. Dyť já ho nezabil, milost pane, bránil se chudák František. On jenom honil ten klobouk a frnk už byl v prachu. Letěl jako švec na jarmark a ten kufřík mě jako nechal v rukou. No, vzdychl pan soudce, když teda mermomocí chceš, pověsíme tě i bez přiznání. Pane Boura, tak toho zatvrzelého zločince s pomocí boží pověste.
3: Jen to dořekl, když se rozletěly dveře a v nich stál nějaký cizí pán, celý zaprášený a udýchaný. Už se našel, vyhrkl.
2: Kdo se našel, ptal se pan soudce přísným hlasem.
3: No ten klobouk, řekl cizinec. Lidi, to vám byla mela. Tak já jdu, je tomu rok po podměstečku a najednou mě vítr sebere klobouk. Já hodím svůj kufřík, ani nevím komu, a šup, letím za kloboukem, ale klobouk neřád jeden vykutálený se kutálí přes most k Sichrovu, za Sichrovem k Zálesi a ke Rtyni a přes Kostelec ke Zbečníku a přes celý Hronov k Náchodu. A tamtudy má kolem na pruskou hranici. Já pořád za ním, už jej skoro držím, ale na hranici mě chytne financ. A co prý tak utíkám? Já šku za kloboukem. Než jsem mu to vysvětlil, byl zas klobouk v prachu. Tak jsem se vyspal a pustil jsem se vám ráno za kloboukem do Pruska. Na Levín a Chudobu, co je tam ta smradlavá voda.
2: Počkejte, pravil pan soudce, tady je soud a ne nějaká zeměpisná přednáška.
3: No tak já to povím docela krátce, řekl cizinec. V Chudobě se dovím, že můj klobouk tam vypil sklenici vody, koupil si hůl a pak sedl do vlaku a jel do Svídnice.
2: To se rozumí, já jedu za ním.
3: Ve Svídnici klobouk nezbeda přenocoval v jednom hotelu, ani nezaplatil účet a pak odejel neznámo kam. Po delším pátrání jsem se dověděl, že chodí po Krakově a dokonce, že se tam chce oženit s jednou vdovou.
2: Tak já jedu do Krakova za ním. No a proč jste jej tak honil? Ptal se pan soudce. No, povídá cizinec, on to byl ještě zánovní klobouk.
3: A pak já jsem zastrčil pod jeho penty svůj zpáteční lístek na dráhu ze Svatoňovic do Starkoče. O ten zpáteční lístek mě šlo, pane Rado.
2: Aha, řekl pan soudce,
1: No to je docela správné. No to si myslím, pravil cizinec. Nebudu si přece kupovat lístek dvakrát. Kde jsem přestal? Aha, že jedu do Krakova. Dobrá, tedy tam přijedu a zatím klobouk Dareba jeden ujel první třídou do Varšavy, vydávaje se za diplomata.
2: No to je přece podvod, zvolal pan soudce.
1: No však jsem to taky udal, povídá cizinec, a policie telegrafovala z Krakova do Varšavy, aby byl začen. Ale zatím si můj klobouk pořídil kožich, protože už začínala zima, nechal si narůst vousy a jel do Moskvy.
2: A co dělal v Moskvě, tázal se pan soudce.
1: No co by tam dělal, pravil cizinec, politiku dělal mizera, stal se tam novinářem. Pak si vzal do hlavy, že se zmocní vlády, ale to už ho Rusové zatkli a odsoudili jej k smrti zastřelením. Ale když jej vedli na popraviště, zafoukal vítr a tu on, uličník, se začal na ulici kutálet a proklouzl mezi nohama vojáků a kutálel se po mačičce Rusy až do Novočerkasku. Tam si dal na hlavu beranici a stal se atamanem donských kozáků. Já je pronásleduju a konečně jej chytím. A tu on, padouch, zapíská na své kozáky a káže jim, aby mě zastřelili. No a co dál? Ptal se pan soudce dychtivě. No, co bylo dál, řekl cizinec. Já jim povídám, že my se kozáku nebojíme, že je krájíme do polívky. Já nevím, pane Rado, jestli tady u vás taky rostou kozáčky. Rostou a hodně, pravil pan Rada. Nejvíc tamhle u Libňatova a vůbec tam, kde rostou břízky a osiky. Kozák je docela dobrá houba, řekl cizinec. Jenomže má nožičku trošku dřevnatou. Tak já povídám, že u nás kozáky vaříme v polívce nebo rozkrájíme na malé kousky a sušíme. Toho se ti kozáci tak lekli, že mě pustili. Ale zatím můj klobouk ničema skočil na kůň a uháněl na východ. Já to se rozumí za ním. A on v Orenburku sedne na vlak a jede na Omsk a přes celou Sibíř, ale v Irkutsku se mě ztratil. Prý tam někde přišel k penězům. Ale pak jej chytili lupiči Chunchuzové a obrali jej o všecko, takže vyvázl jen s holým životem. Pak jsem jej potkal na ulici v Blagověščensku, ale on mi chytrák upláchl a kutálel se přes celou Mandžurii až k Čínskému moři. Na břehu moře jsem ho dostihl, protože se bál vody. Běžím k němu na břehu moře, ale v tu chvíli se obrátil vítr a klobouk se kutálel zase k západu. Já za ním a tak jsem jej honil přes Čínu a Turkestán dílem pěšky, dílem na nosítkách, na koních nebo na velbloudech, až zase v Taškentě sedl na dráhu a jel zpátky do Orenburku. Odtud jel na Charkov a Oděsu a odtamtud do Uher. Pak se stočil na Olomouc a Českou Třebovou a na Týniště a konečně zase sem k nám. A tady jsem jej před 5 minutami chytil na náměstí, právě když chtěl jít do hospody na papričku. Tak, tady je. Přitom ukázal ten klobouk. Byl rozbitý na dranc. Ale jinak by nikdo neřekl, že by to byl takový vykutálený taškář. A teď se podíváme, zvolal cizinec, má-li ještě zapentlý ten zpáteční lístek ze Svatoňovic do Starkoče. I sáhl za pentli a vyňal lístek. Je tady, vykřikl vítězně. Tak, teď aspoň pojedu zadarmo do Starkoče.
2: Ale človíčku, řekl pan Rada, vždyť vám ten lístek už propadl. Jak to? Divil se cizinec. Inu, zpáteční lístek platí jen 3 dny a tenhle je, jak vidím, starý už rok a den, panečku, ten už neplatí. A hrom do toho, řekl cizinec, to mě nenapadlo. Teď si musím koupit nový lístek a nemám už ani findy.
1: Cizinec se poškrábal na hlavě. Ale počkejte, já jsem dal podržet svůj kufřík s penězi nějakému mužskému, když jsem se pustil za tím kloboukem. Kolik tam bylo peněz, ptal se honem pan soudce. Jestli se nemýlím, pravil cizinec, tak tam byl 1 367 815 korun 92 halíře a kartáček na zuby.
2: Na vlas tolik, řekl pan soudce.
1: Tak ten kufřík máme tady se všemi penězi i s kartáčkem na zuby. A tady stojí ten mužský, co jste mu dal podržet svůj kufřík, jmenuje se král František a právě jsme ho já a tuhle pan Boura odsoudili na smrt, že vás oloupil a zavraždil. I koukejme na to, cizinec. Tak vy jste ho chudáka zavřeli? No, aspoň neutratil všechny prachy, co byly v tom kufříku. Tu povstal pan soudce a řekl slavnostně. Teď teprve vidím, že král František neukradl, neuzmul, neocizil, neštípl, nešloch a rovněž si nepřisvojil z peněz u něho uložených ani brka, šupu, vindry nebo findy, nikláku, groše ani troníku, ačkoliv, jak potom zjištěno, neměl sám ani na Munzemli, nebo na Dalamánka, nebo též na Housku žemli, či jinou poživatinu, nebo pochutinu, zvanou též pekařský výrobek a latinsky cereália. Prohlašuji tímto, že král František je nevinen vraždou, mordem, latinsky homicidiem, zabitím, zakopáním mrtvého, loupeží, násilím, krádeží a vůbec zlodějčovinou. Nýbrž naopak, že čekal den a noc na tom fleku, aby poctivě a nestenčeně vrátil 1 367 815 korun 92 halíře a kartáček na zuby. Pročež prohlašuji, že je zproštěn žaloby. Amen, safra, to jsem toho napovídal, co? No ba, pravil cizinec, však už byste mohli pustit k slovu tady toho poctivého vandrovního. No, co bych povídal, řekl František král skromně. Co jsem živ, nevzal jsem nikde nikomu ani padavče, to už je taková natura. Člověče, prohlásil cizinec, to jste mezi vandráky a jinými lidmi bílá vrána. Tak tedy přišel František král zase na svobodu, ale odměnou za jeho poctivost mu dal cizinec tolik peněz, že by si za to mohl František koupit jeden dům, do toho domu jeden stůl a na ten stůl jeden talíř a na ten talíř jednu horkou jitrnici. Ale protože měl František král děravou kapsu, ztratil ty peníze a neměl zase nic. Tak tedy šel, kam ho nohy nesly a cestou pískal kudlu. Ale ta bílá vrána mu nešla z hlavy. Na noc si vlezl do hlídačské boudy a spal jako dudek. A když ráno vystrčil hlavu, svítilo slunce, celý svět se třpitil čerstvou rosičkou, a na plotě před boudou seděla bílá vrána. Když zahlédla Františka, potrhla křídly, jako by chtěla uletět, ale zůstala sedět a dívala se nedůvěřivě jedním rubínovým okem na ježatou hlavu Františkovu. Ty, ozvala se najednou, nepraštíš mě kamenem? Nepraštím, řekl František, a teprve teď se podivil, že vrána mluví. Jak to přijde, že umíš mluvit? To je toho, řekla vrána. My bílé vrány umíme všechny mluvit. Černé vrány jen krákorají, ale já umím říci, nač si vzpomeneš. Jdi pryč, podivil se tulák František. Tak řekni třeba krám.
4: Krám, řekla vrána.
1: Řekni tedy křáp, žádal František.
4: Křáp,
1: opakovala vrána. No tak vidíš, že umíme mluvit. My bílé vrány nejsme tak ledaskdo. Obyčejná vrána umí počítat jen do pěti, ale bílá vrána umí počítat do sedmi. Podívej se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A do kolika umíš ty počítat?
5: No, aspoň do 10, řekl František.
1: Ale jdi, ukáž.
5: No tak třeba 9. řemesel, 10. nouze.
1: Helejme, zvolala bílá vrána. No ty jsi moc chytrý pták. My bílé vrány jsme totiž nejlepší ptáci.
5: Viděl jsi, že lidé mají v kostelích malovány veliké ptáky s bílými husími křídly a lidskými zobáky?
1: Aha, řekl František, ty myslíš anděli?
5: Ano, pravila vrána. Víš, to jsou vlastně bílé vrány, jenže málo kdo kdy viděl bílou vránu. Nás je, panečku, moc málo. Abych ti řekl pravdu, řekl František, já prý jsem taky bílá vrána. No, pravila bílá vrána pochybovačně, moc bílý nejsi. A kdo ti to řekl, že jsi bílá vrána? Včera mě to řekl pan Rada Šulc od soudu a jeden cizí pán a pan strážník Boura.
2: Koukejme, divila se bílá vrána, co ty jsi vlastně zač?
5: Já jsem jenom král František, řekl tulák ostýchavě.
4: Král? Ty jsi král?
5: Vykřikla vrána. Ty hrdlou žeš, viď? Žádný král není přece tak otrhaný. No, víš, řekl tulák, já jsem právě otrhaný král.
4: A v které zemi jsi králem, ptala se vrána.
5: No, všude, já jsem král tady a když jsem ve Skalici, tak jsem taky král a v Trutnově taky a v Anglicku bych byl taky král.
4: Ale ve Francii ne.
5: Ve Francii taky, všude jsem král František.
4: No to není možné, pravila vrána, řekni na mou duši.
5: Na mou duši, zaklínal se František.
4: Řekni, pán Bůh ví, žádala bílá vrána.
5: Pán Bůh ví, řekl František, ať se na místě propadnu, není-li to pravda, ať mě jazyk upadne.
4: To stačí, skočila mu do řeči vrána. A mezi bílými vranami by jsi taky troufal být králem?
5: I mezi bílé vrány, řekl on, bych přišel jenom jako král František.
4: Tak počkej, pravila vrána. My dnes máme tamhle na Krákorce sněm, kde chceme zvolit krále všech vran. Králem všech vran je vždycky bílá vrána. A protože ty jsi bílá vrána a k tomu skutečný král, možná, že zvolíme tebe, víš co? Počkej tady až dopoledne a já ti v poledne přiletím říci, jak dopadly volby.
5: Čekal tedy František král a hřál se na sluníčku. Jak víte, děti, každé volby, to je tuze moc řeči. A tož se bílé vrány na Krákorce tak dlouho hádali a hašteřili a nemohli se shodnout, až už na Sichrově odpískali v továrně poledne. Pak teprve vrány začaly volit krále a skutečně zvolili Františka krále za krále všech vran. Ale František král už měl dost čekání a ještě víc hladu. A proto se popoledně sebral a šel do Hronova k mému dědečkovi mlináři na čerstvý, vonavý skrojek chleba. A když bílá vrána mu přiletěla oznámit, že je zvolen králem, byl už ten tam za horami i doly. I naříkali vrány, že se jim ztratil král. A bílé vrány poručili černým, aby letěli po celém světě a hledali ho a volali ho a přivedli ho na vraní trůn, který je v lese na králem. Králem byl už ten tam za horami i doly. I naříkali vrány, že se jim ztratil král. A bílé vrány poručili černým, aby letěli po celém světě a hledali ho a volali ho a přivedli ho na vraní trůn, který je v lese na Krákorce.

A zvláště v zimě, když jich je mnoho pohromadě, si najednou všechny vzpomenou a letí přes pole a lesy křičíce: král, král, král!

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, hele, já slyšel, že ti manželka dala klackem přes hlavu, je to pravda? On říkal, no jo, je to tak. On říkal, no prosím tě, a co jsi udělal? On říkal, no co, no jako vždycky, no, dal jsem si na to studený obklad.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: V jedné malé chaloupce na Stráni žili dědeček s babičkou. Měli se rádi a žili si spokojeně. Jednou dostal dědeček chuť na něco dobrého. Zašel za babičkou a povídá: babičko, dostal jsem velikou chuť na koblížky. Usmaž mi je, ale ať jsou pěkně vypečené a červenoučké. Ráda bych ti je udělala, dědečku, ale nemáme doma ani hrstku mouky, povídá babička. Jen se podívej do truhlice, řekl dědeček, snad tam ještě trochu mouky smeteš. Babička vymetla truhlici a nametla tam dvě hrsti mouky. Bylo jí tak na jeden koblížek. Babička zadělala těsto smetanou, udělala koblížek a usmažila ho na másle. Byl krásný, kulaťoučký, dočervena usmažený, s bílým proužkem kolem. A protože byl horký, dala ho babička na okno vychladnout. Koblížkovi se to však nelíbilo ležet na okně. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou hop, starýře, a už se kutálí po zápraží a potom dále z kopce po cestičce. V tom proti němu stojí zajíc a povídá: koblížku, koblížku, já tě sním. Nejes mě, zajíčku, na to koblížek. Poslouchej, zaspívám ti hezkou písničku. Koblížek vyskočil na veliký kámen a začal. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, uteču i tobě, zajíčku. Seskočil dolů a rychle se rozkutálel po pěšince k lesu. Najednou proti němu vyrazí z houští lesa šedý vlk s velkou tlamou a ostrými zuby. Koblížku, koblížku, já tě sním, vyštěkne. Než mě sníš, poslechni si moji hezkou písničku, povídá koblížek a začne. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, uteču i tobě, vlku. Dospíval a než se vlk vzpamatoval, kutálel se koblížek rychle dál do lesa. A tu proti němu kráčí veliký černý statný medvěd a bručí. Koblížku, koblížku, já tě sním. Když sníš, tak sníš, ale nejdříve si poslechni, jak ti pěkně zaspívám. A začal. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, vlkovi, uteču i tobě, medvěde, a kutálel se dál cestičkou lesem. Po lese se potulovala rezavá, chytrá liška a najednou v dálce uviděla, jak se po cestičce něco kutálí. Počkala si a když se před ní zastavil vonavý koblížek, chytře povídá: vítám tě, koblížku, u nás v lese, jsi tak hezonký.

Červeňoučký a vonavý. Koblížek byl rád, že ho někdo pochválil. Vyskočil na pařízek a začal zpívat. Já koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený. Utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, vlkovi, medvědovi. Uteču i tobě, Liško. Pěkně zpíváš, povídá Liška, ale jsem už stará a špatně slyším. Pojď blíž a zaspívej mi tu písničku ještě jednou přímo do ucha. Zaspívám, zaspívám, řekl ochotně koblížek. Sedl si Lišce k uchu a začal. Já koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený. Ale v tom pohodila Liška hlavou, otevřela tlamu, udělala ham a milého koblížka snědla. Tak místo dědečka si na koblížku pochutnala chytrá Liška. Zatím v chaloupce poslal dědeček babičku, aby se šla podívat na okno, jestli je už koblížek vychladlý. Ale koblížek nikde. Dědečku, koblížek na okně není. Asi ho někdo odnesl, volá babička. To nic, babičko, řekl dědeček. Doběhnu pro mouku a usmažíš celou mísu červeňoučkých koblížků a na nich si pochutnáme oba dva. Dědeček přinesl mouku a babička usmažila mnoho krásně červeňoučkých a vonavých koblížků. Pane, to je dobrota, pochvaloval si dědeček a babička byla ráda, že dědečkovi koblížky chutnají.

Pojď, já ti oči zavážu, pak uvidíš, co dokážu. Pojď a přidej do kroku a pásku si nech na boku. To, po čem šlapeš, je naše země.

On letí pryč ve svým talíři. Já se vydám na cestu, co dovede mě ke městu. Před městem snad to dokážu, sám sobě v oči zavážu.

Začním chladem chvěl, ať se na hucanský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kut.

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno hud, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmou dát.

Mám 16 roků, dceru tam a jahodové gatě, šminky od Diora a v hlavě kuličky. Od malého fazola kličila ve vatě, za pravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hůl vychová, a nemuselo se stať, co se stalo. Cariáně byl bych se nechal vykyvat.

fazolu, kara všeckovi. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už počuchu, ucítil v reviru naše spreje. A tak mě tam načapal z děvuchu, borák z plintu letěl zjistit, co se děje. Zariá s tvořem prý se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drube

0: Vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnemu, to děvčaťa duje, že byť ju tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kary Iny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel piskem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už po čuchu rozeznať satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se sakra vedle. Sary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Je na čase, abychom se zamysleli nad hysterickou kampaní médií a opozičních válečných štváčů v čele s Petrem Pavlem, kteří neustále straší o potrestání, že dodáváme málo peněz na zbrojení pro válku s Ruskem. Přihlížíme tím totiž především skutečná nebezpečí, které naší zemi hrozí. Tak zaprvé, vůči alianci NATO žádné závazky nemáme. Další lží je, že neustále vzývaný článek 5 nikoho nezavazuje nás bránit, a tedy ani nefunguje a nikdy nezafungoval jako impuls k válce. Armáda České republiky je tu výhradně k obraně České republiky a my se nyní potřebujeme připravit na jiné hrozby, především proti banderovcům a dalším nebezpečím, které nás čekají z Ukrajiny. V dlouhodobém horizontu může dojít i k situaci, kdy se Polsko rozhodne opět získat východní část Těšínska, stejně jako se o to pokusilo už v rámci paktu s Německem v roce 1938. Vojenské síle současného Polska nemá naše armáda možnost jakkoliv čelit, a tak zatím zbývá jen podobnou možnost vylučovat diplomatickými cestami. Na tuto hrozbu není ani Česká republika jako stát, ani naše armáda vůbec připraveny. To jsou priority, se kterými má počítat připravovaná vojenská koncepce naší republiky. Podvod s neplněním českým závazkům vůči NATO jsou zkrátka lži od mediální fronty po fialovou opozici. A právě proto nám o tom celý článek napsal Jaroslav Štefec.
2: Na stránkách protiprout.info

0: já radši koukal za tebou a zpíval z plných plic. Mě prázdný ruce nezebou a v kapsách nemám nic.
1: Od dětství tě učili, jak dosáhnout vždy cíl a vědět vždy.

0: že měl jsem vždycky dva na moudrý rady, kterých bylo dost.
1: Co morálce se nehodí, to pod pokličku dát a místo dobrý pohody si prášky na noc brát.
0: Mě všechny vlaky ujeli na cestě za štěstí a já jim ještě rukou zamával. Můj starý vak se zabalí a tam, kde stoupá dým, dál táhnu s novou nadějí, kterou už nestratím.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky těše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj.

pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem vás.

0: Krásné zlojed mám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem.
1: Osmdesátky o osmé.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.
0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Kapitola 13. Na cestě domů jsme navštívili německé univerzitní město, protože jsme chtěli poznat studentský život. Zvědavost nám pomohli ukojit ochotní němečtí přátelé. Anglický chlapec si hraje až do 15 let a potom až do 20 pracuje. Německý kluk chodí do školy v létě v 7 a v zimě v 8 a ve škole se učí. Trochu hraje kopanou, ještě méně jezdí na kole, spíš hraje kulečník v drsných kavárnách. Ale většina studentů tráví čas potulováním, pitím piva a šermem. Jestli je synem bohatého tatíka, stane se členem korpsu. Členství v takovém sdružení stojí asi 400 liber ročně. Když patří k prostředním vrstvám, přijme ho do svého kruhu Burschenschaft nebo Landsmannschaft. To vychází trochu levněji. Tato družení se zase skládají z menších kroužků, ve kterých se usiluje o udržení národního rázu. Je tu Swabia pro Šváby, Frankonia pro potomky Franků, Turingia a tak dále. V praxi je ovšem výsledek stejný jako u všech obdobných pokusů. Docílí však toho, že je každá univerzita rozdělená na 12 nebo i více studentských sdružení, z nichž každé má odlišnou pokrývku hlavy a co je neméně důležité, svou vlastní pivnici, do které nesmí vkročit student jiného sdružení se svými barvami. Studentská sdružení se hlavně zaměstnávají zápasy mezi sebou nebo s některým nepřátelským korpsem nebo šaftem ve slavném německém souboji. Německé souboje už popsali tolikrát a tak důkladně, že nechci čtenáře obtěžovat podrobným popisem. Úmyslně chci vypsat pouze dojmy, které jsem nabyl při návštěvě prvního souboje, protože se domnívám, že první dojmy jsou pravdivější a poučnější než mínění pokažené a přetvořené.

0: ovlivněné cizími úsudky a vlivy. Francouz nebo Španěl se vás pokusí přesvědčit, že býčí zápasy existují pouze pro dobro býka. Kůň, o kterém se domníváte, že říčí bolestí, se pouze směje při komickém pohledu na své vnitřnosti. Váš francouzský nebo španělský přítel porovná jeho slavnou a vzrušující smrt v aréně s chladnokrevnou brutalitou koňských jatek. A pokud nejste nepřístupní vnějším vlivům, odcházíte s přáním zahájit agitaci pro zavedení býčích zápasů v Anglii. Bez pochyby byl Torquemada přesvědčen o lidumilnosti inkvizice. A pro tlustého pána trpícího křečemi a revmatismem byla na skřipci hodinka nebo víc opravdovým filozofickým dobrodiním. Vstával a cítil se v kloubech uvolněnější, pružnější, abych tak řekl, než léta předtím. Angličtí honáci pokládají lišku za zvíře, kterému je možné závidět. Zajistí se jí den výborného tělocviku, při kterém je navíc středem všeobecné pozornosti. Zvyk nás zaslepuje vůči všemu, co nechceme vidět. Každý třetí pán, kterého v Německu potkáte, si až do smrti nese a ponese známky 20 až 100 bojů, které měl za svých studentských let. V Německu si děti hrají na souboje v dětském pokoji, zkouší je v tělocvičně. Němci dospěli k názoru, že nemají nic společného se surovostí, není to nic ponižujícího, nic urážlivého. Tvrdí, že souboj vychovává německou mládež k chladnokrevnosti a odvaze. Kdyby se i to dokázalo, byl by tento důvod zejména v zemi, kde každý už je vojákem, příliš jednostranný. Ale je srovnatelná statečnost zápasníka svojí novou? Pochybuji. Tělesná síla a údernost v poli zajisté prokazují větší službu než neuvažující lhostejnost ke všemu, co se stane. Jestli mám říct pravdu, německý student by potřeboval mnohem více odvahy, kdyby nechtěl zápasit. On nezápasí pro své potěšení, ale aby uspokojil veřejné mínění, které je 200 let za svou dobou. Soubojem pouze hrubne. Prý se při něm ukazují dovednosti, tvrdili mi to, ale to se mi nezdá. Zápas se nepodobá ničemu tolik, jako palašovému boji ve varieté, celý obřad pak zdařilému pokusu spojit směšné s nechutným. V aristokratickém Bonu, kde jim záleží na stylu, nebo v Heidelbergu, kde jsou mezi návštěvníky častěji cizinci, jsou snad jisté způsoby zachovány. Slyšel jsem, že se utkání konají v elegantních místnostech, že šedovlasí lékaři obsluhují raněné a sluhové v livrejích hladové a že se celá záležitost děje s jistou dávkou malebné obřadnosti. Na ryze německých univerzitách, kam cizinci přicházejí jen zřídka, dbají pouze o jednu věc a ta není právě povznášející. Je opravdu tak málo povznášející, že citlivému čtenáři rovnou radím, aby přeskočil i její popis. Není možné ji pěkně podat a ani se o to nepokusím. Místnost je holá a ponurá. Zdi jsou potřísněné pivem, krví a voskem stékajícím ze svíček, strop je zakouřený, podlaha pokrytá pilinami. Dav smějících se, kouřících a povídajících studentů tvoří pomyslnou arénu. Někteří stojí, jiní sedí na židlích a lavicích. Uprostřed tváří v tvář stojí zápasníci. Podobají se japonským válečníkům, jak jsme na ně zvyklí z japonských čajových podnosů. Jsou podivně strnulí, mají ochranné brýle na očích, krk obtočený silnou šálou, těla mají zabalená do něčeho, co vypadá jako špinavé ložní přikrývky a paže chráněné vyspávkou mají přímo vztyčené nad hlavou. celkově by mohli představovat dvojici hrubých figur z orloje. Svědci jsou také více či méně vyspaní. Hlavu a tvář si chrání ohromnými koženými čepicemi. Zápasníky uvedou do správného postoje. V místnosti je hluboké ticho. Soudce zaujme místo, je dáno znamení a hned se ozve pět rychlých třesknutí dlouhých šavlí. Dívat se na zápas zábavné není. Chybí v něm pohyb, obratnost i půvab. Mluvím pouze o svých dojmech, ovšem. Nejsilnější zvítězí. Muž, který spaží obalenou těžkými poduškami, udrží svůj ohromný, neohrabaný meč i navzdory svému nepřirozenému postoji a ani tolik nezeslábne, aby nebyl schopen další útok ještě odrazit nebo sám zaútočit. Největší zájem je o pohled na ošetřování zraněných. Rány se vyskytují vždy na dvou místech. Nahoře na hlavě a na levé tváři. Někdy odletí kus kůže s vlasy nebo část tváře. Tu si potom hrdý majitel pečlivě uschová, nebo lépe řečeno bývalý hrdý majitel se tím chlubí na přátelských večírcích. Z každé rány však tryská velké množství krve. Stříká na lékaře, svědky, diváky. Kropí strop i stěny, proniká zápasníky a tvoří v pilinách louže. O pauzách mezi souboji lékaři vyskočí a již s krvavýma rukama jim stlačí otevřené rány, otřou je malými kousky navlhčené vaty, ty jim přinášejí připravené na podnosu. Ovšem muži okamžitě stojí zase proti sobě a pokračují. Krev opět stříká, na polo je oslepuje a rozmělňuje půdu pod nohama až klouže. Někdy uvidíte zápasníkovi obnažené zuby až k uchu, takže se až do konce souboje zdá, jako by se na polovinu diváků šklebil, kdežto druhá polovina tváře zůstává vážná. Někdy mu rozseknou nos a tomu dodává podivně domýšlivého vzhledu. A protože si každý student přeje, aby univerzitu opouštěl s tolika jizvami, kolik jich je jen možné získat, pochybuji, že věnují takovou péči obraně, byť i jen v omezené míře, kterou tento typ souboje dovoluje. Skutečný vítěz je ten, kdo vyjde s největším počtem ran a ten, který je poté nejméně podobný člověku. Celý měsíc se pak na promenádě objevuje jako předmět závisti mladíků a obdivu dívek. Kdo utrží pouze několik nedůležitých ran, odchází naštvaný a zklamaný. Souboj je pouze prvním jednáním žertu. Druhé dějství se odehrává v šatně. Lékaři bývají zpravidla začátečníci, mladíci, kteří teprve získali diplom a schánějí se po praxi. Musím přiznat, že ti, se kterými jsem přišel do styku, byli lidé hrubí a tato činnost jim dělala potěšení. Snad bych jim ani proto nic nevytýkal. Patří k věci, aby lékař způsobil tolik bolesti, kolik je jen možné. Citlivý člověk by se k této práci sotva propůjčil. Jak student snáší ošetření ran, je neméně důležité, než jak je přijímá. Každá operace se provádí tak surově, jak jen to jde. A kamarádi po celou tu dobu pozorují, zda jí dotyčný snáší klidně a s úsměvem. Ideálem všech je čistá, široká, řezná rána. Sešívají ji pak úmyslně neobratně, protože doufají, že pacientovi jizva zůstane na celý život. Takové ráně, která se povážlivě otvírá a poškozuje po celý týden, se přičítá, že svému šťastnému majiteli dopomůže k nevěstě s věnem, které dosahuje výše aspoň 5 číslic.
1: Jste na stanici Hvězda.
0: To jsou obvykle 14-denní souboje, při kterých průměrný student zápasí několikrát do roka. Ale jsou tu i další, ke kterým návštěvy nesmí. Když se zjistí, že si některý student při souboji ulevil nepatrným bezděčným pohybem hlavy nebo těla, může ze sebe hanbu smít pouze tím, že se postaví nejlepšímu šermíři sdružení. Požaduje a povoluje se mu ne zápas, ale trest. Jeho soupeř se pak vynasnaží zasadit mu tolik krvavých ran, kolik jen může. Povinností obětí je ukázat kamarádům, že vydrží stát klidně, i když mu svaly a kůži sesekávají z lebky. Pochybuji, že je vůbec něco možné uvést ve prospěch německého souboje, když tak pouze ve prospěch zápasníků. Jsem přesvědčený, že na diváky může působit pouze špatně. Znám se dost dobře a vím, že nejsem právě krvežíznivá povaha. Dojem, kterým na mě souboj působil, mohu nazvat dojmem obvyklým. Nejprve, než vlastní boj začal, jsem měl pocit zvědavosti smíšený s úzkostí, jak to na mě bude působit. Díky tomu, že jsem poznal pitevny i operační stůl, jsem byl klidnější, než bych bez této zkušenosti byl. Když začala téct krev a nervy a obnažovaly se svaly, pozoroval jsem u sebe směs nechuti a utrpení. Ale musím se přiznat, že při druhém souboji začaly mé lepší pocity mizet a když se vzduch v průběhu třetího pomalu plnil zvláštním horkým zápachem krve, začal jsem, jak říkají Američané, vidět věci rudě. Chtěl jsem víc. Prohlížel jsem si tváře přítomných a na většině z nich jsem viděl, jak zcela zrcadlí mé vlastní pocity. Jestli je dobře dráždit krvežíznivost moderního člověka, tak německý souboj je užitečný vynález. Je to ale dobře. Honosíme se svým vzděláním, lidumilností, ale ti z nás, kteří nejsou pokrytci až k sebeklamu, vědí, že pod našimi naškrobenými náprsenkami číhá divoch se všemi svými divokými pudy. Možná tu a tam ho je zapotřebí, ale nikdy se nemusíme obávat, že vyhyne. Na druhou stranu se zdá nerozumné ho hýčkat. Ve prospěch vážného souboje by bylo možné uvést nejeden důvod, ale souboj neslouží žádnému dobrému účelu. Je to dětinské a okolnost, že je to brutální a krutá hra, to nedělá méně dětinským. Rány sami o sobě nemají vnitřní cenu. Teprve příčina jim dodává hodnotu, ne jejich tvar. Wilhelm Tell se právem počítá mezi hrdiny světa, ale co bychom si myslili o členech klubu otců, kteří by ho založili proto, aby se scházeli dvakrát týdně a šípem sestřelovali jablka z hlav svých synů. Tito mladí němečtí pánové by mohli dosáhnout všech výsledků, na které jsou tak hrdí, i kdyby škádlili divokou kočku. Scházet se pouze proto, aby vás posekali, snižuje člověka na úroveň tancujícího derviše. Cestovatelé nám vypravují o divoších ve střední Africe, kteří při slavnostních příležitostech poskakují v kolech a zraňují se. Ale není třeba napodobovat je v Evropě. Německý souboj je vlastně pouhé reductio ad absurdum souboje. Jestliže Němci sami nevidí, že je to k smíchu, je možné je pouze litovat pro jejich nedostatek humoru. A i když nelze souhlasit s většinou, která souboje podporuje a nařizuje, je možné ji aspoň omluvit. Lze jen těžko pochopit, že univerzitní řád nedoporučuje, ale připouští opilství. Všichni němečtí studenti se neopíjejí, naopak většina z nich je střídmá, ne-li pracovitá. Ale menšina, která pro sebe požaduje výsadu reprezentovat univerzitu, je od stálé opilosti uchráněna pouze cvikem, získaným za jistou cenu, který jí umožňuje propít půl dne a celou noc a ještě zůstat trochu při smyslech. Na všechny to nepůsobí stejně, ale mladý, sotva 20letý student z tváří Falstaffa a pletí Rubensova Bacha je na německé univerzitě obyčejným zjevem. Že se německá dívka dovede nadchnout pořezanou a zjizvenou tváří, jako by byla sešita z různých kousků, které k sobě nepadnou, je dokázáno. Jistě ale není půvabu v trudovité a opuchlé tváři a v arkýři vyčnívajícím do té míry, že ohrožuje rovnováhu celé stavby. Co však můžeme čekat u mladíka, jehož denní pití zahajuje Frühschoppen v 10 hodin dopoledne a končí Kneipa ve 4 ráno. Kneipa je jakýsi druh pánské společnosti a může být podle svého složení velmi nevinná nebo velmi hrubá. Někdo pozve kolegy, 10 nebo 100, do kavárny a objedná jim tolik piva a levných doutníků, kolik jen připouští jejich vlastní smysl pro zdraví a dobro. Nebo je hostitel sdružení. Zde jako jinde pozorujete německý smysl pro kázeň a pořádek. Když vejde nově příchozí, všichni, co sedí u stolu, vstanou, srazí paty a pozdraví. Když je společnost úplná, zvolí se předseda a jeho povinností je hlásit čísla písní. Tištěné knížky s těmito písněmi, vždy jedna pro dva muže, jsou rozložené po stole. Předseda určí číslo 29. První sloka, zavolá. A už začínají. Vždycky dva s knížkou mezi sebou, stejně asi jako dva pobožní drží zpěvník v kostele. Po každé sloce je přestávka, dokud předseda nezavelí další. I navzdory tomu, že způsob zpěvu připomíná zpívání písní v kostele, bývají slova někdy taková, že se tento dojem vyvrací. Ať je to však vlastenecká píseň, nebo sentimentální balada či popěvek, který by průměrného mladého Angličana pohoršil, jsou všechny beze smíchu a bez falešného tónu zpívány s přísnou vážností. Nakonec předseda zvolá prozit. Všichni odpovídají prozit. A v nejbližším okamžiku se vyprázdní všechny sklenice. Pianista vstává a klaní se, ostatní se klanějí jemu a navzájem a potom vejde Fräulein a naplní sklenice znovu. Mezi písněmi se pronášejí přípitky, na ně se odpovídá, ale je zde celkem málo humoru a ještě méně smíchu. Úsměv a vážné přitakání na souhlas se u německého studenta pokládá za slušnější. Zvláštní přípitek, který nazývají salamandr, pronesený na počest některého hosta jako zvláštní vyznamenání, se pije s výjimečnou obřadností. Budeme teď, říká předseda, třít salamandra. Všichni vstaneme a stojíme jako pluk v pozoru. Sind die Stoffe parat? Ptá se předseda. Sind, odpovídáme společně. Ad exercitium salamandrii, řekne předseda, a jsme připraveni. Jedna. Třeme sklenice kruhovým pohybem o stůl. Dvě. Opět zazvučí sklenice a stejně tak na tři. Bibite. A jako strojem jsou všechny sklenice naráz vyprázdněny a zvednuty do výše. Jedna. Řekne předseda. Spodek sklenice zakrouží na stole a vydá zvuk, jako když ustupující vlna splachuje štěrk. Dvě. Zvuk zaborácí a opět stichne. Tři. Sklenice udeří o stůl zvláštním třesknutím a opět sedíme. Zábavou při knajpě je, když se dva studenti navzájem urazí, samozřejmě v žertu, a potom se vyzvou na souboj v pití. Zvolí se soudce, naplní dvě ohromné sklenice a zápasníci si sednou naproti sobě s rukou na uchu nádoby. Všechny oči se upírají na ně. Dá se znamení a hned jejich hrdly protéká kloktavým způsobem pivo. Kdo první uhodí úplně prázdnou sklenicí o stůl, ten vítězí. Cizinci, kteří se knajpy účastní a zatouží udělat vše německým způsobem, udělají dobře, než začnou, že si na kabát přišpendlí lísteček se svým jménem a adresou. Ať je německý student jakkoliv zřízený, postará se o to, aby se jeho host tak nebo jinak dostal nad ránem domů. Ale ovšem není od něj možné chtít, aby si pamatoval také adresu. Slyšel jsem příběh tří hostů berlínské knajpy, který mohl dopadnout tragicky. Cizinci se rozhodli, že všechno do detailu vyzkouší. Přednesli svůj úmysl, obdrželi potlesk a každý napsal svou adresu na navštívenku a lístek přišpendlil před sebe na úbrus. A to byla chyba. Měli si ho, jak jsem už řekl, pečlivě připíchnout na kabát. Člověk někdy u stolu mění místo, zcela nevědomky se dostane na druhou stranu, ale ať jde kamkoliv, kabát nosí sebou.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
0: Nějakou hodinu po půlnoci předseda navrhl, aby všichni páni, kteří už neudrží hlavu nad stolem, byli posláni domů a ti, kdo se ještě drží zpříma, aby si udělali pohodlí. Mezi těmi, kteří přestali mít zájem o vše kolem, byli také naši tři Angličané. Bylo ustanoveno, že je naloží do vozu a svěří do ochrany poměrně střízlivého studenta, aby je odvezl domů. Kdyby celý večer zůstali na svých původních místech, bylo by to dobré. Oni ale na neštěstí chodili sem a tam a nikdo nevěděl, který pán patří k té, které navštívence. Ale v tehdejším všeobecném veselí to nikomu nepřipadalo důležité. Byli tam tři páni a tři adresy. Domnívali se asi, i když se stane omyl, že se to ráno spraví. Nějakým způsobem ty tři pány dopravili do vozu. Poměrně střízlivý student vzal tři vizitky do ruky a s pozdravy a přáním všeho dobrého celé společnosti odjeli. Německé pivo má výhodu. Neopíjí člověka tak, jak v Anglii rozumíme slovem opít. Není na něm nic, co by mu bylo možné vytknout. Prostě je unavený, není mu do řeči, přeje si být o samotě a jít spát, jedno kam, kdekoliv. Vůdce výpravy zastavil vůz u nejbližší adresy, vytáhl svůj nejhorší případ, přirozeně se ho chtěl zbavit co nejdříve. On a kočí ho vynesli nahoru po schodech a zazvonili u dveří penzionu. Otevřel ospalý vrátný. Své břímě dopravili dovnitř a rozhlíželi se, kam by ho složili. Náhodou byly otevřené dveře do ložnice, pokoj byl prázdný. Mohli najít něco lepšího? Vnesli ho tam. Zbavili ho částí oděvu, které šly snadno dolů, a položili ho na postel. Když to udělali, oba se velmi spokojeně vrátili k vozu. U další adresy se zase zastavili. Tentokrát se na jejich zvonění objevila dáma v toaletě k čaji a s knihou v ruce. Německý student se podíval na hořejší navštívenku a zeptal se, jestli má to potěšení mluvit s paní Y. Ukázalo se, že měl, ačkoliv mohlo-li se vůbec mluvit o potěšení, bylo pouze na jeho straně. Vysvětlil paní Y, že pán, který právě spal ve voze, je její muž. Shledání u ní nevyvolalo žádné nadšení, otevřela prostě dveře do ložnice a odešla. Kočí a student ho donesli do pokoje a položili do postele. Byli tak unavení, že se ani nenamáhali ho svléknout. Paní domu už nezahlédli a proto se vzdálili bez rozloučení. Poslední navštívenka patřila mládenci, který bydlel v hotelu. Proto svého posledního člověka do onoho hotelu odvezli, odevzdali vrátnému a opustili ho. Abychom se teď vrátili k první adrese. Stalo se následující. Asi 8 hodin předtím řekl pan X paní X. Snad jsem ti už řekl, má drahá, že jsem na tento večer pozvaný na něco, co se nazývá knajpa? No, je to mládenecká společnost, má drahá, kde se scházejí studenti, aby zpívali a povídali si a kouřili a tak podobně, víš? Aha, ano, doufám, že se dobře pobavíš, řekla paní X. Byla to rozumná a roztomilá žena. Bude to zajímavé, vykládal pan X. Často jsem si přál být přitom. Možná, pokračoval pan X, že se stane, že přijdu domů trochu později. Čemu říkáš později? Zeptala se paní X. Těžko říct, odpověděl pan X. Víš, tihle studenti, to je divoká společnost a když se sejdou, myslím, že je obvykle hodně přípitků. Nevím, jak to na mě bude působit. Jak se mi naskytne příležitost, abych ale nikoho neurazil, vrátím se pokud možno brzy. Ale kdyby ne, paní X, která, jak jsem už řekl, byla rozumná žena, odpověděla, měl bys požádat, aby ti půjčili klíč od domu. Budu spát z doly a nebudeš mě rušit, ať se vrátíš kdykoliv. To je o tebe výborný nápad, souhlasil pan X. Nerad bych tě rušil, přijdu docela tiše a hned vklouznu do postele. Po půlnoci nebo časně z rána se Dolly, sestra paní X, posadila na posteli a naslouchala. Jenny, jsi vzhůru? Zeptala se. Jsem, miláčku, odpověděla paní X. Nic se neděje, jen zase spí. Ale co to je? Zeptala se Dolly. Nemyslíš, že snad požár? Ale myslím, odpověděla paní X, že to je Percy. Patrně ve tmě o něco zakopl, neboj se, miláčku, jenom zase spí. Ale sotva Dolly usnula. Paní X, byla to dobrá manželka, se rozhodla tiše vykrást a přesvědčit se, jestli je Percy v pořádku. Oblékla si župan, boty a vyplížila se chodbou ke svému pokoji. Pána v posteli by probudilo leda zemětřesení. Rozsvítila svíčku a přistoupila k posteli. Nebyl to Percy. A ani mu nebyl podobný. Cítila, že by tento muž nemohl za žádných podmínek být jejím manželem. V jeho nynějším stavu jediný cit, který k němu chovala, byl nevýslovný odpor. Přála si pouze, aby se ho zbavila. Ale připadal jí jaksi známý. Přikročila blíž a podívala se detailněji. Potom si vzpomněla, byl to určitě pan Y, u něhož s Persim obědvala první den svého pobytu v Berlíně. Ale co dělat? Postavila svíčku na stůl, podepřela hlavu rukou, usedla a začala přemýšlet. Vysvětlení jí napadlo hned. Pan Y byl s Persim v knajpě. Stal se omyl. Pana Y dopravili na Percyho adresu. A Percy v této chvíli... Před očima jí vyvstaly příšerné scénáře. Vrátila se k Dolly Rychle se oblékla a tichoun se sešla po schodech. Naštěstí na ulici našla drožku a dala se dovést k paní Y. Kočí mu řekla, aby čekal, vyběhla po schodech a prudce zazvonila. Jako předtím přišla otevřít paní Y, stále ve své toaletě k čaji a s knihou v ruce. Paní X, zvolala, co vás sem přivádí? Můj muž. To bylo vše, co byla v té chvíli ubohá paní X schopná vyslovit. Je tady? Paní X, odpověděla paní Y, co si to dovolujete? Prosím vás, nevykládejte si to ve zlém, prosila paní X. Je to pouze hrozný omyl. Vím pouze, že mého ubohého Persiho přinesli sem místo k nám. Vím to jistě, prosím, podívejte se. Má drahá, řekla paní Y, která byla mnohem starší a chovala se k ní mateřsky. Nerozčilujte se. Přinesli ho sem asi před půl hodinou a abych řekla pravdu, ani jsem se na něho nepodívala. Je tam v pokoji. Nemyslím, že by si dokonce dali práci a sundali mu boty. Jestli budete klidnější, dopravíme ho dolů a domů. Živá duše kromě nás se o tom nedoví. Paní Y byla opravdu velmi ochotná pomoct paní X. Otevřela dveře a paní X vstoupila. Za okamžik byla zase venku s bledou, vyděšenou tváří. Nebyl to Percy, řekla. Co mám dělat? Myslím, že byste neměla dělat takové zmatky, řekla paní Y a chystala se vejít. Paní X ji zadržela. Váš manžel to také není? Nesmysl, řekla paní Y. Jistě není, tvrdila paní X. Vím to, protože jsem ho právě zanechala spícího v Percyho posteli. Co tam dělal? Zahřměla paní Y. Přinesli ho tam a uložili, vysvětlovala paní X a dala se do pláče. Proto jsem myslela, že je Percy zde. Obě ženy chvíli stály a hleděly na sebe a bylo ticho. Rušilo je akorát chrápání pána, který spal za pootevřenými dveřmi. Kdo je tedy ten tam? Zeptala se paní Y, když se jako první vzpamatovala. Nevím, odpověděla paní X. Nikdy jsem ho neviděla. Nemyslíte, že třeba vy byste ho poznala? Ale paní Y pouze bouchla dveřmi. Co budeme dělat? Zeptala se paní X. Vím, co budu dělat já, řekla paní Y. Půjdu s vámi a odvezu si svého muže. Je velmi ospalý, popisovala paní X. No, to býval už dříve, odpověděla paní Y a oblékla si plášť. Ale kde je Percy? Vzlikala ubohá paní X, když spolu sestupovali ze schodů. No, na to, má drahá, odpověděla paní Y, se zeptejte až jeho. Pokud jsou takoví, aby udělali takové chyby, řekla paní X, není možné ani říct, co všechno s ním mohli udělat. Zítra potom budeme pátrat, má drahá, řekla konejšivě paní Y. Zdá se mi, že ty knajpy jsou ošklivá věc, řekla paní X. Už nikdy Persimu nedovolím, aby tam šel. Nikdy, co budu na světě. Má drahá, řekla paní Y, pokud zná své povinnosti, už nikdy nebude chtít. A pověst vypravuje, že už nechtěl. Ale, jak jsem řekl, chyba byla, že adresu přišpendlili na ubrus, místo na kabát. A pochybení bývají na tomto světě krutě trestána.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden depak, hochu, dneska už se tak žít nedá jako dřív. No pojej, dřív jsme například s manželkou chodívali do těch nejdražších barů, že jo? Jedli jsme tam kaviár, pili jsme francouzský koňak. Depak, dneska si to můžu dopřát už jedně já sám.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Britové čelí skandálu. Prostě už to prasklo. A cože to? Klíčová klimatická data. Profláklo se totiž, že měření teplot probíhají za zcela nevhodných a zkreslujících podmínek. Ano, skutečně, britští meteorologové mají už dlouho teploměry hlavně. Britové čelí skandálu. Prostě už to prasklo. A cože to? Klíčová klimatická data. Profláklo se totiž, že měření teplot probíhají za zcela nevhodných a zkreslujících podmínek. Ano, skutečně, britští meteorologové mají už dlouho teploměry hlavně ve městech, u asfaltových

0: veřejnost přesvědčit o globálním oteplování s nutností uškrtit ekonomiku a zinkasovat co nejvíce zbytečných peněz z všemožných daní. Rozdíly těchto měření se od reality liší až o 5 stupňů. Pánové v britském meteorologickém úřadu o tom nejméně 2 roky věděli. A co s tím udělali? Chytili konkrétní vědce příčinu, dali jim 2 roky na nápravu a dnes hodnotí výsledky. Situace? Je to ještě horší, než to bylo. Pokud o tomto skandálu také slyšíte poprvé, nic si z toho nedělejte. Česká média tuto zprávu povětšinou vymlčela. V roce 2024 o tom poprvé napsal investigativní web Daily Skeptic. Tedy zpět k jádru pudla. 5 stupňů. Až o 5 stupňů se v Británii lišily teploty ve statistikách oproti skutečnosti. Konkrétně mají být nevhodně umístěny 3/4 teploměrů na 78% z nich. Jistě tedy nejde o žádný omyl. Více máme v podrobném článku, připravil jej Karel Beck.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Tady máme pedagogický, zajímavý pedagogický dotaz z Jihlavy od učitelky, která se ptá, zda je možno dohoniti bycha. Já nevím, jestli je možno bycha dohoniti, ale úsloví praví pozdě bycha honiti, čímž dává člověku určitou takovou naději, že možná, že je sice pozdě, ale ještě, že by se snad mohl bych dohonit, ale neznám případ, že by někdo dohonil bycha. Neznám, taky co s ním potom, že jo, ale já mám o bychovi představy, já si bycha představuju. Já mám představu, že bych vypadá tak trošku jako já. No. Tedy pro mě, pro každýho samozřejmě zase jako on, ale bych je já, tedy bych jsem já, ne, bych je já, správně, bych je já, který něco udělal, co neměl, nebo neudělal něco, co měl a teď utíká, jo? A já za ním, jo? Abych to dohonil nějaký způsob, ale nestalo se mi nikdy. A taky jsem si všiml, že léty bychů přibývá. Přede mnou už seženou stáda bychů. Celý stáda bychů a já za nima marně supím a některý už jsem nechal být. Tohle bycha už jsem odepsal, to ne. Ale mě to připomíná jinou historku. Já jsem jednou zaskakoval v melodramatu. Jmenovalo se to Námluvy Pelopovi a já jsem tam zaskakoval hlasatele. To jako jsou ty, co hlásí sport, třeba tak, tady je hlasatel, který vyleze na takový hradby a říká těm antickým fanouškům, jak dopadly závody v těch trígách, že jo. Ohlašuje to prostě. Takový branky body vteřiny té doby. A já jsem to zaskakoval za Karla Pecha. Já jsem netušil, co to je. Já jsem v životě neúčinkoval v melodramatu. A tak oni mi přitáhli například ke klavíru, to bylo bez zkoušky, jsem to dělal. A u klavíru mi nějaký pán zahrál, jak prej ta hudba asi bude vypadat. No ale ono v klavíru to zní úplně jinak, než potom, když je tam kutálka, že jo? A tak mě to přehrál a říkal, hejte, tady je takovej motiv tento, že jo? Pak se to stiší, vy vyjdete ven, tady to hraje tiše a i napověda, i dirigent vám dají znamení, kdy máte mluvit, takže se nemůže nic stát, ta hudba během té vaší řeči hraje tiše a že se již dokončíte, tak je tam forte a na to forte vy odcházíte, tak to tam klidně vylez. Jenže oni mě oblíkli do takhle krátkých sukinek, takový, já to musím ukázat, já musím vstát, protože to se nedá. Takhle krátké, takový minisukně, antický minisukně mi dali. Naštěstí já mám krásné nohy. Vážně, já mám skutečně krásné. To kdybyste viděli, tak si vyžádáte hovory v šortkách, ale já mám tak krásné nohy, mě teď odlejvali nohy do sádry, takový odlejvek mi dělali. A posílali to do Florencie, budou podle mě předělávat toho Davida. Protože on nemá úplně klasický nohy, prý, tak to dělají podle mě. A mě tedy oblíkli do téhle minisukně a tam mě vyštvali na takový štafle a řekli, hele, tady je sloup antický, ten je zevnitř dutej, tam jsem stál a až prý takhle mávnem zelenou baterkou, tak vyjdete ven, tam uvidíte dole napovědu dirigenta, to už jen to byla stavba, já byl ve výšce 4 metry nebo 5, a teď jsem vylezl v těch minisukních před operní sbor, který v té chvíli se tak anticky zhroutil, když mě viděli, tak takový žalostný pohyb udělali, zhroutili se. A teď oni mi říkali, že uvidím na povědu i dirigenta. No viděl jsem. V nedozírnu jsem viděl takhle maličkýho na povědu. A asi o 3 kilometry dál vidí dirigenta, takhle maličkýho. A jenom jsem viděl, že na mě dělají nějaký gesta, tak jsem spustil. Tak jsem zařval, ovšem svým hlasem, takže, jak říká Verich, vy nemáte hlasivky, vy máte 2 rybí šupiny, který jste spolu. Převozník, abych se nedovolal přes řeku. Tak tímhle burácivým hlasem jsem spustil to antický hlášení. No ty operáky to oddělalo úplně, protože mě nebylo slyšet ani dolů. A to už pak do hlediště. Jo. A já řval tedy, kdo ten závod vyhrá, že jo. Nádherně jsem to všechno odříkal. Tam byla kapela propocená, dirigent jenom mála. Ale proč já to vlastně vypravuju? A jo, já už vím. Já jsem chtěl říct tedy ještě tý paní učitelce z Jihlavy, že nejen bycha, ale i Fibicha je pozdě honiti. Tak, ano, to byl melodram od Fibicha. No jo. Fibich ujel, já už ho nikdy nedohonil. Nikdy.

45, už taky stárnu, je to fakt a život není med. Čas je prvý dne úprosnej, hlava šedí a chlap se to ani nediví. Jen vzpomínky mi často vracej, sedm statečných, taky na ně zapomenu

0: Já se trusy slzy až s Bohem ti dám, zapomenu brzy, vždyť víc pánů znám. Umí tančit šimi, to zas bude ráj, tož s Bohem můj Jimmy, my Jimmy, goodbye. Goodbye, Jimmy, goodbye.
1: Goodbye.
0: Goodbye, Jimmy, goodbye.
1: Bye, bye.
0: Volit mě a pojď, čeká

ty chvíle, kdy mladý námořník Jimmy na molu říkal své dívence goodbye a odjížděl na oceán na svém korábu, aby z oceánu vydobýval tresčí játra, humry a jiné lahůdky, které pak zdobily stoly bohatců 20. let. K jejich kulinárním orgím patřily i divoké tance, mezi jinými pověstný tanec Shimmy. Dnes jej zná již málo kdo a proto si Shimmy předvedeme alespoň malé retrospektivní ukázce, tím spíše, že jest mezi námi Miloš Dyby, který ovládá Shimmy jak teoreticky, tak prakticky. Miloš Dyby předvede základní krok tance ši, prosím. To je ši, děkuji. A nyní druhý základní krok mi, prosím. To je mi ve zpomaleném provedení. A nyní již v tempu Shimmy celku. Děkuji, to je brilantní Shimmy. Tanečník a tím Milo bezesporu je, si může dovolit i obrácenou variantu, tedy myši, prosím.

velice pověstná Štybichova figura, Šimi v celku. Přátelé, jste svědky extáze. Dungeon City, yeah.

Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek. Ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

chceš prožít něžný sen, pak přes balkon seš vyhoštěn a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína, už ti chybí jenom chleba z hořčici.

0: dlouhé řadě slavných men. Byl to Švejn, byl to Šejn, Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina i dva starého ze Zlína. Nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta. Na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Noc s hvězdou.
2: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou, a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuvkní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl se mě hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krepmore Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glazé rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými přeskami, firma ta a ta. A jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, mirtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku. Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel. Já tedy honem ohlásil. Opravuji! Hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla. Malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krepdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, jež, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor. Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval. Ty fajn, ty fajn, člověče. A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn, ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou. Jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš, Rolande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před 35 lety v dubnu 1991 prošel pražskými ulicemi pochod Moravanů. Výrazně se tehdy ukázaly snahy o obnovení jejich zemské samosprávy a přihlášení se k moravanství. Dříve se tak však událo ještě na počátku 10. století, kdy nastává rozvrat tzv. Velkomoravské říše a zániku politické jednoty obyvatelstva na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. Politické centrum se přesunulo z Moravy do přemyslovských Čech. Kníže Břetislav I. se pak tehdy k moravské zemi zachoval jako k dobytému území a rozdělil ji na tři udělná knížectví. Částečnou nápravu neblahého stavu přinesl až rok 1182, kdy vzniklo moravské markrabství pod markrabětem Konrádem II. Otou Znojemským. Po vzniku Československa se na Moravě plně upevnilo československé, respektive české národní vědomí a moravanství se projevovalo jen jako zemský patriotismus. Po únorovém převratu v roce 1948 bylo pak zemské zřízení zcela zrušeno a o obnovení nepomohly ani snahy moravské samosprávy v roce 1968. Morava tedy je a není, i když zároveň není a je, ale především je půvabná, jak trefně napsal svůj článek o moravském uvědomění při dnešní příležitosti doktor Zdeněk Koudelka.
3: Na stránkách akademie
4: ztráty a nálezy.info
3: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Jo, já bych mal vždycky romantik a cestovatel. No my Češi už to máme nějak v krvi, to už je snad po prapřecích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál. No, a když si představím, že bych musel dneska jezdit od Salzburku na Sázavu na chatu, Herko, to by se to prodražilo. Tohle je veliká výhoda, když se chce člověk podívat na Jungfrau, teda na panu.

ale i na panenku, no, tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Yukon do svatojánských proudů. Je, fantazie člověka odnesla, kam si vzpomněl. To bylo vždycky moje. Hory, džungle, prérie, pralesy, ostrovy hříšné lásky, moře, přístavy, je. Já měl slečnu v každém přístavu v Hamburku, v Marseille, v Šanghaji, ve Štěchovicích, na Maninách, akorát v Děčíně. V Děčíně jsem se do ničeho nepouštěl, protože tam je povolený jenom malý pohraniční styk a... A to já to zase nikdy neodbejval. Zažil jsem na cestách všelijaký hrozný chvíli, jako tenkrát na Nový Kvinej, teda to bylo peklo. Na lodi už plno hladu, na Azorech to ještě šlo. Pak přišli Kanárský ostrovy, no to víte, takový mrňavý ptáci, ty moc posádku nezasytějí. A ještě se námořníci báli, aby nedostali z téhle stravy žloutenku. Pak přišli Velikonoční ostrovy, Vánoční ostrovy a my tam přistáli právě po Mikuláši. A tam lidožrouti lovci lebek a oni zrovna fasovali k Vánocům roli toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? Ano. Tak to stálo v té jejich vyhlášce. A to víte, divoši. Oni mysleli, že ten toaletní papír, že opravdu na hlavu je. No ne, uříznutou a usušenou teda na zabalení. A než jsem jim to stačil vysvětlit, už jsem byl v kotli nad ohněm v té jejich závodce. A ta kuchyňská ficka povídá, taky jste mohli sehnat něco prorostlejšího. Tohle je nějaký frajer libovej. Ten bude tvrdej. Jen se nebojte, dnes vaří šéf kuchař, povídal kuchař. Vidí, on změkne. Voda už pode mnou začínala bublat, já duši na jazyku, jazyk na vestě a najednou bubny, tam, já koukám kde. A ona náčelníková dcera. Ten je můj, já ho baštím. A to mě zachránilo život. Nebo takhle jednou v Hongkongu. My přistáli až k večeru, trafiky zavřen, tak povídám, skočíš si někam zakouřit a tak jdu po hlavní ulici a zpívám si, přístavní krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Najednou mě někdo bafne za ruku, Číňan. Že prý u nás studoval agrotechniku a že je tady majitel opiovýho doupěte. A hned po oštění za chvíli už jsem ležel, troubel v hubě, nadspal mi fajfku. To byla noc, to byly sny, já když si vzpomenu, to byly sny. Mně se zdálo, že Sparta vyhrává s Liverpoolem ve finále poháru mistrů 8-0. Na Spartě návštěva 120 000 lidí, nabito k prasknutí. Obecenstvo křičí na soudce, pískej, ale zůstaň člověkem. A Berger mu dává žlutou kartu, že nedal Angličanům bodechovej čas. Já se probudím spocený jak 3 narkomani a křičím, to je strašná droga, ten hašiš. A ten Číňan povídá, hašiš došel, tak jsem vám tam nacpal 3 rozdrobený Sparty. Jo. Moře a přístavy, to je drahá věc. A nejdražší je ten manželský přístav. Mě už romantika přešla, ale tu moji to drží tuplem. Říkám jí pořád, doma je doma, budeme tábořit, ale žádnou chatu, to už jsem měl taky. Ale tak malou, že když jsem vařil mlíko, tak jsem s ním musel předchovat, aby mi nezdvih škralou střechu. Příroda, to je klid, pěkně u lesa, u vody, žádný moře, žádný Tatry. Kde pak Tatry? Co se tam stalo loni mojí manželce? Ani co nechci dát, dostal jsem telegram, hned přijeď, jsem ve velkým nebezpečí, já letím nejbližším letadlem z letiště taxíkem, z taxíku honem do hotelu, kde moje bydlela, vletím do jejího pokoje, ona leží na gauči a listuje si v burdě.
Já si nejdřív odech, pak mě popad stek a křičím, co jsi se zbláznila, co ti tady hrozí za nebezpečí. Představ si, povídá ona, potkala mě strašná příhoda. Mám z toho úplnej šok. No jaká, mluv sakra. Šla jsem, člověče, ráno do lesa, nikde nikdo a najednou mě tam přepad nějaký urostlej, vysoký mladík. Nemohla jsem se bránit. Ježíš Maria, když se to stalo? V pátek, v sobotu a v neděli. A to se stalo v Demenovi, v Nízkých Tatrách. A teď si představte, co by se mohlo stát ve Vysokých. A od té doby ona jenom moře.

0: Noc plná hvězd.
1: Tati, kdo to je, prosím tě, Archimed?
2: Jaký med?
1: Archimed.
2: Ten? No, to je přeci slavný Žano a vyhlasný Žano a velmi proslulý Žano. Co ti najednou lez do hlavy, jak jsi na něj přišel?
1: Protože se máme učit Archimedův zákon.
2: Jo, no jo, synáčku, to ale nebyl Archimed. To byl Archimedes, žádný Archimed.
1: A kdo to byl Archimedes?
2: Archimedes přece vynalez Archimedův zákon.
1: Jaký zákon, tati?
2: No, nařídil, že když se vleze do vody, takže přeteče vana.
1: Komu to nařídil?
2: Každému, protože zákon je zákon. Zákon se musí dodržovat, Žano, aby z toho nebyl holubník.
1: Z té vany.
2: Z žádný vany. Ve vaně přišel na to, že přetýká voda, když se tam vleze, Žano.
1: A proč tam lez, tati?
2: Protože byl asi zamazaný.
1: Od čeho?
2: Od čeho porád? Nejspíš od toho, jak les po kolenou. Žáno, protože si maloval na podlaze co?
1: Vanu.
2: Žádnou vanu.
1: Rybník.
2: Žádný rybník. Kruhy si maloval. To ty nevíš?
1: Sím vím, tati.
2: No tak jak to tedy bylo dál, když to víš, no? Jak to bylo dál?
1: Pak to bylo dál tak, že k němu přišel desátník.
2: No, voják k němu přišel, to se nevěsí desátník. No a co?
1: A šlápnul mu na ty kruhy.
2: Správně. A co povídal Archimedes? No, to je velmi slavný historický výrok.
1: Archimedes povídal, šláp si po svých, slone.
2: Já ti dám šláp si po svých, co pak by takhle mluvil Archimedes? To byl vzdělaný ten?
1: Vzdělanec.
2: No, neruš mé kruhy, řekl tomu vojákovi, když mu na ně šlápnul.
1: Ano, tohle mu jistě neřek, za to ti ručím, tati. On se tak dlouho maloval s kruhama a...
2: Za nic mi neruč a řekni, co voják.
1: Voják?
2: Jo.
1: Voják povídá, hele, hele.
2: Žádný hele, hele.
1: Ne.
2: Bolet, že ne. Vždyť ho píchnul.
1: Čím, tati?
2: No, čím by ho píchnul, když to byl matematika, fyzik?
1: Asi kružítkem, vy, tati?
2: No, možná, to by mohl.
1: A pak?
2: Pak vstal z té země a protože měl zaprášený kolena, jak les po podlaze, tak vlez kam?
1: Do kruhu.
2: Do vany.
1: Do vany, že jo, tati?
2: No ovšem, že ano. A přitom vyšplou vodu a tak ho napad Archimedův zákon, který zní... No, ukáž přesně, najdi to v té knížce.
1: Ten zní přesně, tady to někde bude, jo.
2: Tady je to. Těleso ponořené do kapaliny vytlačí tolik kapaliny, kolik samo váží.
1: To těleso, viď, tati?
2: No, když váží málo, vytlačí málo.
1: Když váží moc, vytlačí moc.
2: A když váží akorát, tak vytlačí akorát.
1: A když to těleso vyleze na štafle a skočí do vany se štaflí...
2: Tak ti dám pohlavek. Kdyby. Nech si to svoje kdyby a řekni mi radši, jaké praktické poučení si z Archimedesova zákona člověk odnáší.
1: Že nemá...
2: Celou větou?
1: Z Archimedesova zákona si člověk odnáší, že nemá skákat se štaflí do vany.
2: Ne, že se má mládež mejt, to si odnáší. Že si má mejt krk, uši a kolena, aby i ona mohla jednou vymyslet zrovna takové zákony jako Archimedes.

0: Noc s hvězdou.
1: Vy jste jednou napsali hru se Sládkem. Ona je asi na 10 minut, to by vás zajímalo. No. Jmenuje se Selská kreu je dobrá kreu, a ne městská kreu je špatná kreu. Tady taky se hrajeme. My jsme teda napsali takovou klasickou scénu ze života spisovatele Dušana M. Pupáka. My jsme to hráli už jednou. My se vždycky stydíme rád, protože mě to svým způsobem trapas, mě to moc...
2: To snižuješ tak. Já mám kamaráda, tomu se to líbí.
1: Ten to právě ještě neviděl.
2: Co když mi píše soustavu, tak jsem...
1: Si dělám zázemí.
2: Takový rekvizity, to bude Dušan M. Pupá.
1: To hraju já.
2: A
1: ta první část...
2: To může
1: část...
2: legrace. Já hraju...
3: Teď se rozmějete.
2: No, inteligent to není. To zapíral, jo, a já se hraju všechno. To je zkrátka občan malého města.
1: Občan.
2: Nepodařilo se mu být starostou, tak vede takový osvětový pracovník
1: a vede besedu.
2: Čenda Krchov se jmenuje.
4: Vážení příchozi, milí hosté, vítám vás z tohoto místa jménem krajského nakladatelství, které dnes postihla živelná událost a co více, živelné štěstí, živelná radost. Zavítal k nám dnes mistr Pera, soudruh, spisovatel Dušan M. Pupák, mistr. Přijel k nám, aby vyhověl vašim četným žádostem. Aby vyhověl. Uvolil se mistr podepisovat vaši knihu. Tedy svoji knihu, ale vy máte doma tedy vaši knihu. Tedy vaši svoji knihu. Po jedné noze toulám se krajem. Tedy knihu. Která dosáhla v našem městě valné popularity. O čem svědčí i to, že dva výtisky, které k nám byly poslány, byly rozebrány už cestou. Já ještě jednou vítám soudruha spisovatele Dušana M. Pupáka mistra a předávám mu besedu, kterou bych si dovolil řídit. A hele, už přichází Pupák. Pupák! Já ho vítám a
1: děkuji vám za milé přijetí. Nečekal jsem, že vás nebude tolik. Vždyť od vydání mé knihy Po jedné noze toulám se krajem uplynula teprve krátká doba a já myslel, že ještě slavikujete.
4: Soudruh Pupák, dovolíš? Naši občani si knihu nejenom přečetli, ale i po večerech obsali. Takže dnes připadá na naše občani 1,6 vašich populární jedné nohy. Žádám potlesk pro naše občani.
1: Já jsem na měko. Nečekal jsem, že o moji knihu projevíte takový zájem. Díky. Jsem připraven podpisovat a besedovat.
4: Soudruzi, já myslím, že soudruh mistr Pupák nás neukousne. Já navrhuji prolomit studenou hráz v besedě.
5: Vás jistě zajímá, jak jsem to psal.
4: Nedělej si starosti, pupa. Napsal si, dostal si zaplacíno, tak jaký pak co pak. Radši besedujme.
5: Jestli snad nechcete vidět něco o mně. Třeba...
4: Hele, pupa, na trby my nemáme čas. Nás spíš zajímá, jak jsi to psal. Řekni, proč žiješ, s kým žiješ a tak dále. Besedujme, besedujme.
5: Ano, tedy začnu. Tematicky jsem čerpal ze zkušenosti prostých dřevařů z Polabské nížiny, kam jsem zavítal u příležitosti besed o své prvé knize Po čtyřech k beduínu.
4: O kolika?
5: O
4: čtyřech. To už si říkal, pupa, nevracej se besedě.
5: Tak abych se snad vrátil k těm dřevopracujícím. Já jsem se chodil dívat na tu jejich lopotu s lesním dřevem a vyptával jsem se na tu jejich práci s lesním dřevem.
4: Víš, že ty jsi zvědavej, pupa.
5: Já pračte. Ale vraťme se k těm dřevopracujícím. Oni se mi zdáli být drsní chlapi života lesního. Oni milovali svoje lesní dřevo a svoji lopotu s lesním dřevem, které zpracovávali. Oni se rádi toulávali, jak si říkali lesním krajem. Chcete někdo něco podepísat? Ale vraťme se k těm dřevopracujícím v Polabí, tam za soutokem.
4: Neobtěžuj se, pupa. My víme, kde se stékala bez malší. Radši besedujme, nás to pouta.
5: Já jsem obdivoval ty jejich sekery.

0: cestující chlapky máchali a pracovali na zpracování lesního dřeva. Ovšem je to práce nebezpečná. Což kdyby tnuli vedle. A proto jsem svoji knihu nazval Výstižně, po jedné noze toulám. Kterou vám nyní podepíšu.
1: Připravte si knihy, po jedné noze toulám si kraje a pojďte si, ať to frčí. No tak, choďte si. Vlastně já chci taky jednu podepsat.
0: To je trapné, udělal se vám kaň...

0: koupíš mi novou pupa. No tak další, soudruzi. Teď vidíte, že to nebolelo. Pěkně píše pupa. Kaňka sem, kaňka tam. Hlavně, že duši máme čistou.
1: A ty, soudruh Sáňky? Vymazal už si svůj hříšek z parného léta? No nic. Rozebereme si tě po besedě. Teď nebudeme zdržovat pupáka.
2: Mistra! Líbí se ještě někomu moje knížka?
0: Soudruzi, já končím pro chaos dnešní besedu. A zvu vás všechny ob týden, kdy vám podepíše na vaše četná přání znovu své knížky soudruh Mr. Pupa. Přijedeš, Pupa.
2: Jak radste.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

0: Noc plná hvězd.
1: Pane vrchní, no tak je tady někdo?
2: Dopak nám to tady řve, dopak nám to tady řve.
1: No dovolte, já že zvu.
2: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
1: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není, já jsem tady host.
2: Jo, jenže my jsme slušnej podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušný hosty.
1: Ale jděte.
2: Jo.
1: A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
2: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
1: Yeah, vy máte držkovou?
2: Jo, tu mám porád u sebe, dajde.
1: Kde máte vrchního?
2: Vrchní šel domů teďka.
1: Teď v poledne?
2: Jo. On tenhle měsíc překročil v tuzerech příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
1: On je v penzi?
2: Jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
1: Komení?
2: Ano.
1: A dělá vrchního?
2: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
1: A vy sám jste taky jako...
2: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
1: Cizinců? Jo. To ovládáte jazyky?
2: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
1: A jakou funkci máte tady?
2: No tak teď tady momentálně zastupuji vrchního.
1: Co? Vy vrchního?
2: Ano.
1: A víte, že na to nevypadáte?
2: A, pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
1: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
2: No, pochop.
1: Ale dovolte, když jsou lítají nějaký chlupy.
2: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
1: Ale jděte.
2: Před chvilkou ho odvezli.
1: No, tak ty si teda nedám.
2: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. No. Ty máme jenom pro cizince.
1: Aha. Tak máte jídelný lístek?
2: Na co? Já ty blafy umím nazpaměť. Tak na co byste tak měl chuť?
1: No tak jsme tady na horách, tak bych si dal tak srnčí na víně.
2: Srnčí na víně, no. Byste si dal?
1: No.
2: Jo, já taky.
1: No tak.
2: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Hlejte, dejte si vánoční guláš.
1: Vánoční teď?
2: No.
1: Teď už je dávno po Vánocích.
2: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
1: Hledajte, víte co?
2: No.
1: Dejte ho praseti, jo?
2: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milej pane, poprvé v životě jsem viděl, jak bylo čuníkovi nevolno.
1: A lidem to nabízíte?
2: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
1: Ale já nechci vánoční.
2: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
1: Já nechci nic vydržet. Já se chci najíst. A pochutnat si.
2: Co, tady u nás?
1: Ano, tady u vás.
2: Šafra, vy ale musíte být vyhladovělej.
1: No samozřejmě. Teď už mám 20 kilometrů v nohou.
2: Jo.
1: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku? No, nemáte tam něco od drůbeže?
2: Od drůbeže máme, jo. Zadělaný dvorek.
1: Dejte si, jděte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
2: A to dělá ten váš obličej.
1: Jak to obličej?
2: Vy jste strašně podobné jednomu, co tady vykrádá chaty.
1: No dovolte.
2: Ale ten byl mladší.
1: No tak.
2: A šikovnější.
1: No.
2: Vy byste se do takových chaty ani nedostali.

0: jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte? No. Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no jo, ten zloděj byl mladší.
1: No, vidíte.
0: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
1: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
0: Jo, a máte vůbec na to?
1: No, samozřejmě.
0: Jo.
1: Teď já vykrádám chaty.
0: Co to?
1: No, vykrádám chaty.
0: Vážně?
1: No jo.
0: Vážně?
1: No, chaty vykrádám.
0: Pochopitelně.
1: Pochopitelně.
0: A promiňte, prosím, promiňte, tedy to je něco jiného. My se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím. No, ražte se tázat.
1: No, tak sláva, tak mi udějte řízeček, ale aby byl ňam, ňam.
0: Tak bohužel řízeček ňam, ňam bychom neměli. Ne. Ale měli bychom tam hrášek. Pff.

0: Chtěl byste ten hrášek?
1: No hrášek!
0: Jo?
1: Ten jaký to má?
0: Ano. Pane prášek, jednou hrášek!
1: No počkejte, určitě vás neslyšel.
0: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
1: No pro?
0: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
1: A co se mu stalo?
0: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
1: Jo.
0: Takže jsme ho neservírovali.
1: No tak dobře.
0: Tak ten prášek, hrášek, jo?
1: No hrášek.
0: Pane prášek, jednou hrášek.
1: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
0: Depak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
1: Jo. Za jeho ženou.
0: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
1: A co vaše paní?
0: A to je jenom široko. Tak ten hrášek, jo?
1: Hrášek!
0: Rozmyslete si to!
1: Hrášek!
0: Jak chcete vánoční guláš?
1: Ne, hrášek!
0: Ale prášek, je to hrášek!
1: No určitě vás neslyšel!
0: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není?
1: Jak to, že tam není?
0: Není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním, pojďte.
1: Sá, fajn!

0: Noc s hvězdou.
1: Jazz je taneční výraz našeho století. Původně snad označoval pojem jazzu černošské tance. Později se rozšířil na nový hudební styl, který tyto negerské tance přinesl. Vyskytl se za světové války a do Evropy se dostal asi v roce 1916. V několika letech způsobil jazz celý svět. Přinesl nový rytmus a novou hudební řeč. V technické zkratce záleží princip jazzového tance ve čtyřech úderech stejných dlouhých tónů, nad nimiž se provádí jednoduchá melodie, která se postupem skladby obměňuje ve smyslu melodickém, harmonickém i rytmickém, od útvaru zcela prostého až po nejsložitější formace hudební fantazie skladatelovi. Například hudební diagram bluesu vypadá takto.

do jazzu nesmíte míchat hudbu argentinskou, která i svým nástrojovým obsazením, harmonika, kytary, banjo, bandoneon, smyčce a klavír, reprezentuje zcela odlišný charakter zvuku a techniky. Je to místní hudební folklor, který se proslavil taneční formou tanga. Tango ale není jazzový tanec, jako jimi není pasodobl, rampa nebo carioca. Tyto tance se hrají v původním obsazení místní. A hrají se ve formě jazzové, hrají se již upravené. S tangem se pak setkáváme u jazzu v podobě slow foxtrot. Základní pomalý tanec jazzový je blues a rychlý foxtrot. Oba dva tance zůstanou již patrně jako klasické typy taneční této doby. Jazz je v podstatě černošského původu. Umělecky byl stvořen anglosasy, jediný černošský a anglosaský dosáhl nových hodnot stylových a hudebních. Ostatní jazzy, pokud se snažili o vytvoření vlastního stylu, zabředli buď do napodobení, které nikdy nedostáhly výše předlohy, nebo opakovali ve zdánlivé jazzové podobě taneční formy starého typu. To platí o českém jazzu, který má charakter polkový, to platí o německém jazzu, který se uspůsobil potřebám tanečních lokálů a vzal na sebe formu banálního a nepříjemně sentimentálního šlágru. Oba dva jazzy jsou ve většině případě vyráběny amatéry a ničí vkus širokých vrstev, které se snaží získat k líbivosti. Jazz jako nové umění předpokládá jednak skutečného skladatele, jednak znamenitý orchestr sestávající z virtuózů. Těchto předpokladů obyčejně nebývá dosaženo a proto orchestry, které v Evropě mají reprezentovat jazzovou hudbu, nejsou nic jiného než dřívější kavárenské kapely.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, tak jsem tady dneska naposled, ale doufám, že ne úplně, tedy aspoň pro tento seriál. Tak prosím?
2: Jsem rád, že tu nejste naposled, takže já jsem se lehl, že tu chcete být naposled,
1: ne,
2: pane Horníčku.
1: Ne, já jsem to myslel pouze v rámci tohoto pohovoru. No, tak minule jsme skončili tam, jak jste hostovali v tom nočním podniku.
2: Ano, tam jsme tady otevírali jsme ten podnik. Premiéra byla o silvestrovské noci, tedy mezi rokem 27-28, 31. Vlastně 31. ledna, nebo jak se to řekne.
1: Moment, ale ty si říkáš, že jste současně s tím vystupováním v tom nočním klubu dělali divadlo. To pořád ještě byla Ves Pocketka v tu dobu.
2: To byla Ves Pocketka.
1: A kdy...
2: Ještě v roce... Ano, na jaře 27. Teď již 28.
1: Pořád ještě Ves Pocketka.
2: Čili časově jsme ji hráli rok ovšem nedenně.
1: Ano, to si, no.
2: A
1: kdy byla premiéra Smoking Revue?
2: Ta byla taky tady na besedě. No a potom se nějak Vlasta Burian přestěhoval z toho divadla v Adrii na Václavském náměstí do Švanďáku a tam se to uvolnilo a my jsme si to pronajali, až to zařídil, vymalovali. Jsme to tak, jak bych řekl, zesemaforovali jsme to ve své době, že jsme tam udělali takový ty prudký, moderní, iritovaný barvy červená a tak. Ježíš, tam byli krásný. A Zdenička seděla pokladně, koukali nos ven a naproti byl takový nejlacinější ten, taková, no, říkali tomu kvizizána, teď se tomu říká, myslím, samou, no prostě takový to, co tam byl takový pán, co ti nakrájel salám, když si chtěl, a řekl něco zprostýho, vždycky mlátil tím salámem takhle o pult a říkal, he, abyste chtěl kousek, co? A byl tam bar noční, ten se jmenoval Jeskyně. No to byl sklep, do který nějaký zedník tam udělal hodně malté, udělal tam taky umělý stalagmity a stalaktity. Prostě tam strašlivý víno, i když se tam taky okoralý chlebíčky takový, šli jaký ty s herinkama, jo, co už tam majonéza má takový žlutý film se na ní dělá, ne? A když to kecne na kravatu, tak to propálí díru. A ty měli nádherný slogan v novinách, inzerát, jedině Jeskyně. Na to jsem vždycky zval, v novinách byl veliký tlustý řádek, jedině Jeskyně.
1: Ačkoliv správně by mělo být jedině Jeskyně.
2: No a tam bylo to divadlo a tam jsme hráli. A jsme se přestěhovali s tou Smoking Revue. A to byla taková kruciální sezóna. Protože tam se jaksi, tam bylo hic rodus, hic salta, že ano, tam se museli ukázat, co slezina dokáže. Protože to nešlo, ta Smoking Revue, no tak jsme se, co dělá ředitel, když mu nejde hra, tak vytáhne tu, co mu šla, že jo. Když není Suzana doma, tak přijde domů, nebo tak, že jo. A no prostě jsme, a začali jsme psát a napsali jsme 7 her za tu sezónu. 7. Zdeňce jsme to diktovali, tato tedy
1: ťukala,
2: taky jsme jednu za to věnovali. A tenkrát jsme chtěli dělat detektivky, tak jsme napsali takovou...
1: Gorilla ex machina, jo?
2: To je... Ano, to jsme tam napsali premiéra Skafandr, co to ještě bylo. A v té době jsme se seznámili s Ježkem. Taky jsme tam měli jeden musical, jednu takovou revy. Měli orchestr na scéně, což se tenkrát nedělalo v divadle. Jmenovala se to Kostky jsou vrženy. A pak jsme tam hráli Si pořádně zařádit, to bylo od Nestroje, Einen Juxwiller sich machen. Později jsme to přepsali.
1: Hlavou proti Mihuli? To
2: ano,
1: bylo taky ono.
2: Ano, to je taky ono, pak jsem já z toho ještě udělal Teta z Bruselu. A teď to studujou tady. To je furt to samý.
1: Ano, tahle tradice je tady živá, já to znám.
2: No ne, ale teď to studujou jakož tu americkou hru, ano. Která se jmenuje Hello Dolly.
1: To je taky ono,
2: taky
1: jo.
2: Ono, ano. No, jo. Jenže to napsal, přepsal Thornton Wilder. A tam jsme opravdu. A teďka do toho přišli mrazy. Jej. A nám byly mrazy takové, že nám majitel domu byl, já nevím, jak to tam bylo nějak. Takový příbuzenský to tam bylo divný, takže tam nějaký bývalý major nebo plukovník reprezentoval vlastně majitelku, já už se v tom nevyznám. Tenkrát jsem se v tom nevyznal. No a mrazy byly takový, že nám zmrzlo ústřední topení a roztrhalo se. My jsme měli v šatně, kde jsme se líčili, -2 stupně. Něco jako Eskimo Velcel. Že jsme mohli teď na klozet chodit se svíčkou, jak on chodili si stočet. A to byly ty slavný mrazy, co se nikdo nechodil po ulicích, ale nosili, když chodili, tak nosili takový ty jako rádiový sluchátka proti mrazu. Červený, klapky, zelený, takový ano, klapky, jo. Klapky. Já si pamatuju, že tenkrát jsme hráli právě tohleto, myslím, tu Kostky jsou vrženy, a přišlo do divadla tolik lidí, v zimníkách pochopitelně seděli, že jsme řekli, prosím vás, podívejte se, sedněte si do těch předních řad, aby jsme vás měli blíž. Tak oni si ten stereo salon se světli a bylo jich půl druhý řady.
1: A to já mám rád, když jsou účinkující v převaze, to je jistota, ale, taková ale určitá.
2: Bylo to obrovský představení.
1: No to věřím.
2: Takový, jak říkával Skvěst, galgen humor, nebo šibenční humor. A vůbec byla pěkná věc. On tam Vlasta Borián zanechal celou síť Šprechrour. Víš, co to je Šprechroura?
1: Vím, no to jsme v Cezaru jsme s tím spolupracovali. Tam byl, Cezar měl Šprechrour.
2: No ano, ten měl, no? Ano, halo, haláre, halávi, halátum. A to až nebyly tenkrát ty telefony, tak on měl ty Šprechroury, jak umývají na parníkách, jak on tam ano. Stojí a má to takhle úbě, říká zpátky, tam, zpátky, když přistává v Hodkovičkách. A to měli, takhle nahoře byla jedna kancelář, dole byla druhá kancelář a teď měli takový ty Šprechroury, takže on říkal, přinošte vyúčtování a ten říkal, hned to bude, prosím. A my jsme si nahoře s Voskocem povídali. A dole seděl jakýsi muž, který měl ucho u ty Šprechroury a poslouchal, co si povídáme. A moje žena, která byla v pokladně, šla nahoru do ty kanceláře, zavřela pokladnu a vidí tam povotevřenýma dveřma, že on tam sedí a poslouchá a šla k nám a povídá, hoši, on sedí dole, má ucho na ty Šprechrouře a poslouchá. Já tam měl pivo, půl litr, tak jsem prostě udělal takový trichtýř, takového tvrdého papíru a to pivo jsem do ty Šprechroury vylil. Ale lidi zlatý, co to s ním udělalo, to nemá. On pěnil z uší jak závodní kůň, ztratil důstojnost, vylít nahoru a říkal, podívejte, co jste mi udělali. A my jsme říkali, jak je to možné, ty jsi poslouchal o ty Šprechroury. A teď prvě viděl, že se prozradil. Říkal, no ne, neposlouchal. Já jsem seděl u stolu, jsem říkal, jak to, že se ti to trefilo zrovna do ucha. A to já mám rád takovýhle příhody. Už nikdy neposlouchal. Tak v tomhle divadle jsme hráli tu sezónu a to byla trapná sezóna, protože jsme neměli peníze a sotva jsme měli na výplatu herců. A tenkrát Haša uspořádal první zájezd. No tak jsme vyjeli jsme z Prahy a ten zájezd skutečně byl úspěšný a zachránil to divadlo. A jenom se pamatuju, že zase to byla první zkušenost na zájezdech. Třeba jsme v Hradci Králové, tam byla na ty Střelnici, znáš ten
1: sám?
2: On byl natřískaný. No jsme si s Voskovcem mnuli duševní ruce, který jsme, no ta je báječný, tržba. A najednou přišla moje žena a povídá, až ona dělá pokladní a tak říkala, já tomu nerozumím, já mám tadyhle víc než polovinu listku zpátky, je tam plno. No oni tam pouštěli, šli jakýma různýma dveřma za úplatek, tak jsme se začali učit a tak jsme jenom v Kolíně, tam byl takový hotel, který byl sociálně demokratický, ale měl ho pronajatý nějaký hotelier. No, oni tam nevařili dobře, no tak my jsme šli do hospody podívat, ale jinam, ne? A tak se to bývá u herců. Tak jsme najedli a seděli jsme a pak jsme šli domů, bylo asi 12 hodin. Bouchali jsme na dveře, nic. Zvonili jsme, nic. Tak jsme tam stáli, pak jsme tam bydleli v tom hotelu, nic. Tak jsme volali, nic. Nakonec vylít, on vylít, jak... Znáš to, když vemeš stéblo a šťoucháš do díry cvrčka?
1: Ano, ano, tak on vyběhne.
2: On chvíli nic, ale on pak vylítne tak namíchaný, že by ti ukouř hlavu. Tak on vylít, ten hotelier, a křičel. Jděte se vyspat tam, kde jste se nažrali, vy herci! A tak jsem zase viděl ten zdravý poměr českého živnostníka k umění. A to byly takový, já to vlastně nemám rád, když se tyhle vzpomínky povede, já nevím, proč to dělám, ale to asi každý propadne, ne?
1: Mně to je, já myslím, že je to jednak typický a jednak je to zajímavý, protože ono se to opakuje. Já jsem totiž
2: já myslím, že jo.
1: V podobných městech prošel podobnými zážitky i teď.
2: Že jo.
1: No a jsme v kterém roce? Já bych se rád zeptal na to, kdy se tedy slečna Housková stala paní Verichovou.
2: A to právě bylo právě v tomto roce 1929, kdy jednoho dne, jako jsme nějak šli spolu a šli jsme tady dle, ona bydlela v Melantrichově ulici, jsme okolo Havla a ona povídá, hele, a ty se mnou chceš jako chodit furt dál takhle? A já povídám, no jo. A ona říká, tak proč si mě nevemeš? A se pala, víš, že mě to nenapadlo. A tak jsme se během týdna vzali. A tenkrát jsem se zachoval velice nepěkně svým rodičům, protože jsem jim to ani neřekl. Ale byl jsem takový mladický, jako člověk chtěl být jiný. Byl hloupý, jinými slovy, ale chtěl jako být takovej, já nikoho nepotřebuji, já se rozhoduju sám, že jo. A jsem si neuvědomil, že jsem je vlastním hrozně ublížil tím, že jsem jim to neřekl, že se budu ženit. Ale to bylo v tom celku, že jsme nějak chtěli přetrhat ty svazky s takzvanou tradicí. Říkali jsme tomu tenkrát měšťáctví. A byli jsme dostatečně hloupí, aby jsme neuměli rozeznat, kde končí měšťáctví a kde začíná lidství, že jo. A tak jsem měl takovou svatbu, na který byl. Jaksi provokativně jsme byli čtyři jenom. Tedy nevěsta, ženich a dva svědci, to byl Haša a Voskovec. No to ostatní už nebylo z provokativnosti, to bylo jaksi z nedostatku fondů, že jsme šli potom na hostinu do Slávy na kafe. A pak jsme to už jsme si pak podali být u Nováku, ale nezbyl nám ani borel na nábytek, takže jsme, moje žena sehnala různý bedny a bedínky. Akorát jsme měli postel, tedy přece to byla blbost, tedy vyjít se bez postele. Sehnala taky bedínky a dali jsme na to všelijaký přikrývky a měli jsme taky docela velice moderní čtvrthraný byt, samý takový čistý tvary, Bauhaus, a když se na to někdo set, tak se propadl bedný. No to se taky pak vyřešilo, že jo. A tak to bylo 1. července 1929. Je tomu právě letos 119 let. Tak jo. Ten čas leť.
1: A kolik tomu bude za dva roky?
2: 213.
1: Správně, ano, já jsem tě jenom
2: zkoušel. To se zrychluje, ano, Machova ano. Padlo stroje, přes ano. Jí študoval si fyziku, ne? Hele, horníčku, no. Mezi náma, kde ty teďka děláš? Ty děláš semaforu, víš?
1: Já dělám semaforu.
2: Já jsem tam byl, důle, to je pěkný, to tam děláš, to je pěkný.
1: No, to je takový to.
2: Mě se to líbilo.
1: Takový večer.
2: A líbí se to lidem tak?
1: Jo, lidem se to líbí, jo.
2: Mně se to taky líbilo.
1: Dokonce nejen lidem, i kritikům.
2: Argo, tak to byste to měli trošku...
1: Popravit.
2: No, podívat se do toho, protože... No ne, to byl takzvaný obligátní for. Já to nemám rád, obligátní for. Tak já to beru zpátky všecko.
1: Smažem to.
2: Ale jak je to tam?
1: Jako v semaforu?
2: Jo.
1: No tak je to tam těžko dýchatelné, bych řekl, ale nemyslím to umělecky, myslím to tedy pokud jde o atmosféru, protože tam vybudovali za veliký peníze větrání, však to znáš, jak jsme měli v ABC větrání, kterým nám tam vháněli pachy z kuchyně od Drahňovské.
2: Ano, my takže... jsme taky, to tenkrát myslím šlo až prokurátor vedem rodu vůbec nic
1: právě. Ale ty jsi to krásně zveřejňoval, ty jsi přece říkal, že na lacinější místa pouštíme guláš a na dražší minutky. No tak tady zase to je tak zařízeno, že buď pustíme větrání a pak celá první řada nastydne v letišti, ale v ostatním je dál horko. No předevčírem při recitalu omdleli 4 lidi v letišti. 4. Z horka.
2: To k nám jednou jedna paní v osvobozeném divadle umdlela a porodila chlapečka.
1: Vy jste jednou zachránili život dokonce jednomu magistrovi, který mu smíchy praskožel, když umřet a tím to. Se zachránil no, vlastně.
2: To no. Právě bylo při tom představení, jak vrzlo a voskové strhnul na jeviště a vykřik Vévodo křivoklát v plamenech. A já nevím, proč to křičel, ale říkal Vévodo křivoklát v plamenech a ten se tak smál, že prostě se mu něco stalo v žaludku, odvezli do nemocnice, hned ho operovali a říkali mu, pane, tím byste přišel za zejny, tak už byla perforace, nedal se pomoct. On nám od té doby posílal, to byl magister, a on nám od té doby posílal, ježíš, leta, letos, já to měl plnej byt, od Sandose ten... Ipekopán.
1: Já vím, že on dostal pak čestný titul Vévoda křivoklácký.
2: Přesně. Ano, jsem mu řekl Vévoda křivoklácký.
1: No, ale tak se vraťme zase, no, v tom semaforu je dobře bejt. Já myslím, že je to...
2: Jo.
1: No, je to poprvé, že mám mladšího ředitele, než jsem já.
2: Jo. No, to je taky dobře, že není tak zkušený.
1: Ale hlavně, že není hloupější než já, to je důležitý. To už jsem měl starší a hloupější.
2: To je ten suchý, jo?
1: Jo, to je ten suchý, jo.
2: A co ten šlíte?
1: No tak to není zaměstnanec divadla.
2: Ne.
1: Ne, to není zaměstnanec
2: divadla. A že mají mezi sebou plus?
1: No tak mají si dávat mínus.
2: No to je pravda.
1: Nebo krát.
2: My jsme vždycky měli s Voskovcem takovou hrůzu. To se mě jednou zdal takový sen, ještě když jsme hráli divadlo jako mladí kluci, že v Praze je najednou divadlo a tam jsou dva komici. A v tom snu se mi zdalo, že se jim říká Praští Stanislavové. A já byl v tom snu strašně spocenej a namíchaný, že jako někdo může být lepší než my. A probudil jsem se z toho a hned za čerstva jsem to potom druhý den říkal, Voskovci, říkám, povídám, člověče, já ti měl takový sen a říkám o těch Pražských Stanislavech. On říkal, no člověče, to není blbý jméno, víš, sakra, aby se nám to, aby se ti to nesplnilo. A vždycky, když jsme slyšeli někde, že něco v Praze má nějaký úspěch někde, tak jsme jako se na sebe dívali a řekli jsme, že by Praští Stanislavové. No a najednou bym ho. Praští Stanislavové, jenže jeden se jmenuje Suchý a druhý Šlita. Když jsme byli v Americe, v New Yorku, když jsem byl za Voskovcem, tak jsme jim poslali lístek. A napsali jsme jim srdečný pozdrav, já nevím, s Pražským Stanislavům, Voskovec a Verich z New Yorku. A pak jsem se vrátil a Suchý se mě ptal, co to je, nebo Šlitr, já už nevím, se mě ptal, co to je to Praští Stanislavové. No tak jsem to právě, protože oni se skutečně, ještě štěstí, že se splnili, když mi neměli už divadlo, protože to bylo hrozný. Já bych to těžko snášel, kdybych jako měl mít divadlo a to druhý by šlo líp. Tak ty říkáš, že to je dobrý divadlo.
1: No tak
2: a oni to jen, ale jenom pro mladý, ne?
1: Ne, vůbec ne, já myslím, že teď jak oni stárnou, že jo, Stanislavové, no, tak jim stárne taky publikum.
2: A myslíš, že by mě tam vzali?
1: No, podle toho, do jaké funkce.
2: Jo, já jsem chtěl hrát třeba něco, nebo...
1: No to bych tě tam vzali já, protože to divadlo tam mám na starosti já. Prej. Jo,
2: oni, ty máš?
1: Já mám na starosti tu divadelní stránku.
2: Tak ty mě tam musíš říct, to je jednoduchý.
1: Ty mě jako bývalý ředitel nařídíš.
2: Ano, ano, ano, to trvá.
1: Já mám poměrně volnou ruku prej v tom, co si tam budu divadelně dělat. Zpívat to mám ve smlouvě, že zpívat nesmím, protože by se mohlo ukázat, že
2: to
1: mám...
2: To jsou chytrý lidi, no, to je vidět, že to je chytrý, ten chytrý, no. Ti to zakázal.
1: Já vím, ty jsi se mnou zpíval, víš, co jsi mi vždycky říkal? Jedinkrát v životě jsem zpíval, to bylo po tvým boku. A ty jsi mi vždycky říkal, kdybyste si aspoň zpíval falešně, ale ty zpíváš tak, jako když je barvotisk překrytej ty barvy a nedoléhají prý. Takže ono to není ani falešný, ono ano, to je takový jako šíleně nepřesný, trošku. Jako.
2: Ano, ale to někdy je to hezký, to je pop art. No jo, no, tak to je, já jsem rád, já jsem tam tuhle byl. Nechodím málo do divadla, já chodím bohužel málo, ale to je taky taková... Já jsem vůbec málo kdy chodil do divadla v životě. Já mám rád tu půlku, co... To jsou herci. Mm. Tam bych chodil třeba každý den. A já teďka jsem se stal takovou... prašnou bránou svým způsobem, nebo mosteckou věží. Že když jdu po ulici, tak mě okazujou si lidi. A jako když Žižka vtrhnul do Prahy, jak tam ta paní zdvíhá to dítě, ukazujeme, že tam není na tom obrazu napsáno, jestli mu říká hele ten pacholek, anebo hele ten zachránce. A ono se staví, to lidi dobře myslí, samo sebou člověka to těší, ale někdy je to velmi...
1: únavný.
2: Jo. A hlavně, když také přijdu někam a lidi docela z dobrý vůli na mě začnou mluvit. Ono je tady takový zvyk, že lidi se nepředstavějí. Nepřijde nikdy k tobě, nikdo neřekne, já jsem ten a ten, pane Horníčku, já mohl bych s váma mluvit. To si jistě všim, že přijde, říká, hele vy.
1: No ano, ano, ano, ano.
2: A ono, já vždycky, když přijdu nějaké do divadla, nebo hlavně na premiéry, tak já se vždycky bojím, že mě tam vlastně takový interview od anonymů, a já pak nevím, mám mluvit upřímně, a nebo se mám přetvařovat? A já se přetvařuju nerad. Ne, nikdy to byl lhal, kdybych se, bych trval na tom a nepřetvařoval se nikdy, tak už bych tady dávno nebyl. To už tak na světě je, že člověk musí dělat mrtvýho střeblíka někdy, že ano, aby ho ten kos nesežral. A to je jeden z důvodů, proč taky chodím málo do toho. Ale je to škoda, já jsem tam tuhle po okřase se ohromně bavil. Opravdu to neříkám, protože...
1: Že jsem tady.
2: Že seš tady, to bych říkal, kdyby jsi stál před domem. Opravdu to je moc pěkný, moc hezký představení a je to, má to takový šmrnc.
1: Měl bys vidět tu operu jejich, to je výborný představení. To je jaksi divadelně nejlepší, co zatím udělali, to je opravdu čistý tvar. A je to i jako hudebně a... Suchý hraje výborně Listonoše.
2: Jo.
1: Jo.
2: Já jsem viděl jednou krásný film o Listonošovi v Paříži. Bohužel se nedá vyprávět, pač. Hmm. To byl takový ten film za drahý peníze.
3: Jsme na vlně bezpečí.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Je na čase, abychom se zamysleli nad hysterickou kampaní médií a opozičních válečných štváčů v čele s Petrem Pavlem, kteří neustále straší o potrestání, že dodáváme málo peněz na zbrojení pro válku s Ruskem. Přehlížíme tím totiž především skutečná nebezpečí, které naší zemi hrozí. Tak zaprvé, vůči alianci NATO žádné závazky nemáme. Další lží je, že neustále vzývaný článek 5 nikoho nezavazuje nás bránit, a tedy ani nefunguje a nikdy nezafungoval jako impuls k válce. Armáda České republiky je tu výhradně k obraně České republiky a my se nyní potřebujeme připravit na jiné hrozby, především proti banderovcům a dalším nebezpečím, které nás čekají z Ukrajiny. V dlouhodobém horizontu může dojít i k situaci, kdy se Polsko rozhodne opět získat východní část Těšínska, stejně jako se o to pokusilo už v rámci paktu s Německem v roce 1938. Vojenské síle současného Polska nemá naše armáda možnost jakkoliv čelit, a tak zatím zbývá jen podobnou možnost vylučovat diplomatickými cestami. Na tuto hrozbu není ani Česká republika jako stát, ani naše armáda vůbec připraveny. To jsou priority, se kterými má počítat připravovaná vojenská koncepce naší republiky. Podvod s neplněním českým závazkům vůči NATO jsou zkrátka lži od mediální fronty po fialovou opozici. A právě proto nám o tom celý článek napsal Jaroslav Štefec.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Cesta vedla empírovým salonkem, když tu náhle před námi vyvstal strýc Rudolf I. Seděl zabořen v ušáku a právě zvracel ve svůj protiklad. Když se odmlčel, pokračoval. V následující barokní komůrce se rozkládal strýc Rudolf II. Houpal se na lustřisku, zavěšen vyprávěl. V tom lev huf na mě a už mi cupuje střeva. Ach, ňap, a už žvíká můj podvěsek mozkový. Ach, ňap, a víte, co mne zachránilo? Otevřenými dveřmi zasvištěl popelňas. Strýc unaveným gestem uhnul a opakoval otázku. A víte, co mne zachránilo? Zaujal jsem včas stanovisko nezúčastněného pozorovatele. A to mne zachránilo, dodal strýc na vysvětlenou a rozložil se na anionty a kationy.

0: Noc plná hvězd.
1: Návštěva cirkusu. Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měli za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města ještě nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až jednou se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to hned na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil rezolutně. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť je záležitost jedince, kdežto návštěva cirkusu je věcí kolektivu. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísnila zvířata a snědí chlapci v maringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. To vše přispělo k tomu, že o cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i sele. Proto si málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně ho navštívil jen vylosovaný šťastlivec a doma pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určilo silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v loži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a dirigent, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. 5 tornádo do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk a tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkusu šaška. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mají soustředit svůj a v které loži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a zaparkoval pohled do naší lože. No, třeba vy, občané, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině, jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován a kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny do té chvíle nevěděl, že toho má tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl. Myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíčka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčík. Zdálo se, že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdil si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval. Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ač skutečně bez peněz a hodin, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis. Tím děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí pero. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery lasa, král prérie velký byl. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazů, až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Tak skvělou režii, poznamenal hlasitě jakýsi muž, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v loži, to jsem nikde neviděl. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel. Občane, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnějšího. Klaun, to je klaun, buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vrhl se do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do svého děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše, zavěšeného u stropu. Pak začala do manéže nastupovat zvířata. Konečně bude klid. Odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek, vypuštěný z voliéry, ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou dolétl k našemu otci, sedl si mu na hlavu, hladili křidélkem a volal. Meloun, meloun! Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vstrčil Vovi hlavu do tlamy, otec prořízl stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vsunul Lvovi hlavu do tlamy, netušíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby u nás neukázal, kdo ví...

Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku. Blikají dvě hvězdy temnou nocí, Pánbu nás zanechal bez pomoci. Drž se mě za ruku v zimě této, snadné a lehké nebude to. Kdo jiný líp to ví, nežli my, vyhnaní do tmy a

se stejně ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad,

0: námi půjdeme a milost nad námi. Přes roklevý moly, přes jámy půjdeme.
1: Noc s hvězdou.
2: Mám dobrou starou tetu. Je to osoba, která dostává občas záchvaty lásky ke svým příbuzným. 15 let nedává o sobě nic vědět a po 15 letech najednou z ničeho nic přinese listonoš nějaký balík, který má teta zasílá právě v jednom takovým záchvatu. Posledně mě poslala před 14 lety velký koláč a nyní 16. roku po této události doručila mě pošta velký koš, ve kterým jsem objevil kopu vajec a toto dojemné psaní. Milý synovče, jak jsem ráda, že mohu ti poslat kopu vajec z mého vlastního chovu. Mám tě, milý hochu, velice ráda. A tak si myslím, že už taky tady dlouho nebudu. A je toto poslední důkaz přízně, kterou ti mohu poskytnout. Uvař si je sám na měko a vzpomínej na svou starou, dobrou tetu Anu. Z piety ke svý tetě usnesl jsem se, že si tedy ty vejce na měko uvařím. A sice všech 60. V noci se mě o tom zdálo. Nikdy jsem se nezabýval podobnými otázkami, jak se vlastně vejce na měko vaří, ale přišel jsem po delším přemítání k tomu názoru, že se musí vařit, aby se uvařili. Toto je jediné možné stanovisko a východisko z tak povážlivé situace, jako je vaření 60 vajec na měko. Já totiž strašně rád vajíčka na měko, protože ale všech 60 na měko vařených vajec přece jenom nemůžu na posezení sníst, zanášel jsem se myšlenkou je konzervovat. Přemýšlel jsem hodně dlouho o tom, jak bych to provedl. Moc jsem se pojednou ve velmi spletený situaci. Já totiž vím, že se smáli moc často v novinách a jiných žurnálech ženám, respektive manželkám, které nedovedou uvařit vejce na měko, ale když starý mládenec má vařit vejce, o tom se dosud nepsalo a proto chci v pravdě všecko říct, jak se to událo. A proto jsem si usmyslil, že se půjdu poučit do čírtárny a že opět sáhnu k naučnímu slovníku. Listoval jsem, našel jsem pod heslem vejce, že jsou produktem z říše živočišné a že každý druh ptáku vejce snáší. Nad tím jsem se ovšem hluboko zamyslel. Pátral jsem dál, jak se vejce vaří. Člověk by nevěřil, jak taková složitá otázka je opomíjena kruhy vědeckými. Vůbec jsem se nikde o tom nic bližšího nedozvěděl. V naučním slovníku jsem sice našel, že vejce jsou potravou upravenou různým způsobem, ale jak se tato potravina upravuje, zůstalo mi hádánkou i po 3hodinovém prohlížení naučního slovníku. Nezbylo mě nic, než učinit pokus prozkoumat sám celou historii vaření vajec a přijít pak sám od sebe k řádnému výsledku. Třeba, řekněme, po ztrátě několika vajec, který bych třeba eventuálně bych byl nucen být, jakože bych je byl nucen vyhodit. Tak koupil jsem si lihovar a 5 litrů líhu a papínu v hrnec. Jeho použití teda znám ještě ze školy, z fyziky a tak, no? Tak jsem věděl, jak to a hned jsem přikročil k dílu. Dal jsem do papínova hrnce vodu a pozor, a do vody jsem vložil 10 vajec a zapálil lihovar. Poslouchám, za 15 minut začal papínův hrnec pískat. Znamenalo, vejce hotový. Rozklep jsem škořápku u prvního, tvrdý, u druhého, tvrdý, u třetího, tvrdý. Tak jsem to zase všecko hodil zpátky do toho hrnce a vařil jsem to ještě hodinu. Ale pořád tvrdý a pořád tvrdá a pořád tvrdá. Já to vařil až do rána a vůbec nesměkli. Ráno mě našli ležet v košíku s vejcema, kam jsem se následkem rozčilení svalil, když se mně nepodařilo ty vejce na měko uvařit. Pořád tvrdí a nezměkla.

pojď se mnou, Marie, dnes večer na pivo. Já nejsem takový, jakýho mě znáš. Já nejsem otrapa, zeptej se vrchního. Já nejsem to, za co mě máš. Já nejsem solvina, boty od oleje. Já nejsem sako s loktama ven. Já nejsem čoveče, život bez naděje. Neblbni, Marie, já nejsem ten. Já vím, jak chutnají krevety na víně.